0: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, po případě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Válová.
2: Leonardo Plus.
0: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
1: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu náboženství a spiritualit a případně věcí, které se náboženstvím a spiritualitám podobají nebo jsou jim příbuzné. Z perspektivy mnoha oborů a mnoha metodologií, které, jak bych tak řekla, se v tom religionistickém kontextu vzájemně drží za ručičky a pomáhají si. A vlastně náboženství a spirituality a ty příbuzné fenomény zůstávají v dnešním světě vzdor novým médiím a technologickému pokroku a umělé inteligenci pořád obrovskými silami, které hýbají celou planetou. A je to zásadní věc a myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace, ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z tohohle hlediska má i svoji opravdu nesmírně praktickou stránku. Je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu. Byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
0: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kdy to vědecky popsat nejde?
1: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků na určitě.

0: Začněme vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimolidské, nadpřirozené, nevíme a my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
1: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale i digitálními humanitními vědami. Je to pro vás zdroj inspirace a poznání?
0: Samozřejmě. Myslím si, že to je zdroj inspirace pro religionistiku už od počátku její existence. A ona právě tímhle specifická nebo patří mezi ty obory, které takhle fungují, že si tam skutečně podávají ruce různé vědní obory nebo různé metodologie, přesněji řečeno možná. No a teď samozřejmě to, čemu se říká digital humanities, prostě je nějaká další nová vlna nových věcí, nových jevů. Teď pochopitelně umělá inteligence, existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
1: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
0: Ano. V principu ano.
1: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
0: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, vám může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy a to může být fajn, protože je schopen vidět některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět, ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
1: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
0: To tady budeme celý semestr. S náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem.

0: hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza. Takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
1: Je český národ ateistický?
0: Ne.
1: Máte proto nějaká data?
0: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená? Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský, ne že by chom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismus znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté, například to mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady, pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%. Záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc, ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté v žádném případě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
0: Tak, já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age a čemu Češi nejčastěji říkají EZO.
1: K tomu se dostaneme.
0: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale Ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku. To je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta, pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je pořádku. Jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku lomeno alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO, ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat, jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita, to je různé. Ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus minus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne s ním pracovat.
1: A kdy nastane překročení těch hranic, kdy se dostáváme k nějaké manipulaci a narážím třeba i na sekty? Protože to z začátku může vypadat jako životní styl, nějaký seberozvoj a pak v jednu chvíli se to zlomí. A už je to za tou hranicí.
0: Abychom si rozuměli, tohle není otázka toho fenoménu jako takového. Je to otázka toho konkrétního člověka. Jo? V rámci alternativní spirituality existují a existovala a ještě vzniknou a zase zaniknou možná mnohá nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě. A některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spiritualit. Podobné jevy vznikají například v politickém životě, kulty osobností, to má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charismatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisují, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charismatizované osobnosti ušlechtilé jsou v dějinách taky, nevím, Matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá svoje následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takové.
1: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
2: Leonardo Plus.
1: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, ezo a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
0: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla, symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném. To je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání.
1: Další otázky probereme v delším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Váhalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus
3: na Rádiu Praha.
2: Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází.
3: Dobrý den,
2: moc vás zdravím.
0: Žárovky.
2: Pojďme rovnou do laborky.
3: Tak
2: kudy procházíme?
3: Tady jsme se potkali v foyer polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň ty takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře, jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečeni. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
2: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
3: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
2: my
3: polymery
2: právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
3: Ano, to je naše laboratoř
2: tady. Taková ta klasická chemická laborka,
3: ano,
2: kde já to
3: tak
2: velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství.
3: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
2: Říkáš polymery, tak co
3: ano,
2: to je? Co si pod tím představit?
3: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
2: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
3: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce.
2: Mm-hmm.
3: Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace a většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
2: nevíme,
3: takový.
2: Nevíme.
3: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
2: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
3: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotám. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
2: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady
3: kde
2: všechno vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
3: Tady máme digestoř, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia Zotrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme liní podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečný nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala
2: si s ní. Já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak se to představit.
3: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka. oka, které jsou spolu spojeny. Jsou tam kohouty, které mají dva výstupy. Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
4: No, vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření. Když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného. Ano, dole ano. Je míchadlo, které to asi umí i zahřívat, tak tak koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
3: ano,
4: kuchyň.
3: Ano, a to je nejdůležitější věc. Tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum, a potom použít speciální sklo, které je taky chemicky odolné i do vysokého vákua, a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
3: mráčky,
4: v roztoku.
3: Ano.
4: Jo, mráčky, to je dost dobrá. Taková vata vlastně.
3: Taková vata.
4: O co se snažíš? Jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
3: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt, a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
4: Takže to je něco jako lešení na buňky, že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit
3: jako
4: 3D kuličky.
3: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou skafoldy, to máme tady.
4: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na skafoldy.
3: Ano, to je skafold. To máme zase jiný projekt.
4: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
3: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům. Ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
4: A my se k tomu všemu dostaneme, ale teďka teda koukáme na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, mřížky, jak černou fixou.
3: Ano. Takže proč je to černé? Jsou to želatiny nebo vlastně kolagenové struktury, a jsou černé, protože obsahují magnetické částice a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní, jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkáň, jestli proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
4: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
3: hýbaly? Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat, a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
4: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš
3: nesmírně,
4: ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi
3: a posouváte
4: to dál.
3: Přesně tak.
4: Úplně dneska jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
3: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
4: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
3: No jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
4: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
3: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetězce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň je to netoxické. Takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
4: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady je těch laboratoří víc.
3: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky, GACHR, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
4: Co si pod tím představit?
3: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane se dít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
4: Pojďme se na to podívat.
3: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
4: Takové malé skleničky.
3: Ano, takové malé skleničky a tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čím je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Vlastně nestíní ty částice to světlo.
4: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace v rámci?

0: tím si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii. Každý rok držíme palce, aby už ji konečně dostal.
1: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok. Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva. Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozrať, prosím.
0: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru. A kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že? Takže
1: jako na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tanci.
0: Tak, přesně tak. No.
1: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska do Kataru. To mi přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak tam jaká byla ta cesta?
0: Ta cesta byla taková, že tehda se na Katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici. Takže odešel. A tehda se podávaly projekty velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
1: Tak Katar, to je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš nám, jaké to bylo.
0: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno jiné.
1: Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
0: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdana. Tehda jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná, jinak to bude takové pro mě prostě složitější. Až on by musel zůstat doma, protože on by tehda nedostal víza, a nebo by dostal víza jako můj osobní sluha, a nebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
1: Jak na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musí být vdaná, nebo budeš
0: ano,
1: můj sluha.
0: To je konečně pořádný argument. Rozumím. Takže říkám, není problém. A já jsem tehda ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
1: Vy jste tam teda přijeli už jako manželé. V laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
0: Ano,
1: ale
0: tak.
1: Ten běžný život, co tě třeba úplně nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
0: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí a problém byl ze studenty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět. Profesor ho přednáší dvakrát, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné. Oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů, je to smíšené. Všechno funguje jinak.
1: Co ti dneska chybí tady, když jsi znova ve Zlíně?
0: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože viděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
1: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice a v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili. Protože vlastně nemohla řídit, že?
1: Nečekané vedlejší
0: jo,
1: efekty.
0: Jo, ano, ano.
1: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
1: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem a co si
1: budeme. Já doplním, povídat, že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 8-10 roků, ti už jsou skoro samostatní, pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a meziměstskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
1: A ty jsi právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postoku, to měl manžel postok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit, oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
1: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
0: V kuchyni doma vánoční cukroví.
1: Co je nejoblíbenější u vás doma?
0: Perničky.
1: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
0: Já se natknu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se natknu v jakémkoliv prostředí.
1: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
0: Teplé moře.
1: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
0: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk na rty.
1: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
0: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický, kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazená do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
1: Jsem taky netušila, wow.
0: No, wow.
1: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
0: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
1: Si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
0: No, bylo mi asi 15. Přestala jsem se sportovní gymnastikou. Hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala: Ježíš Mariano, vzpomeň si babička, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrobila. Byla celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
1: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
0: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotik se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka, a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
1: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblékala jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
0: No právě.
1: Přesně
0: no,
1: tak, no. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
0: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
1: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jakože chodíš dvakrát týdně tancovat?
0: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí led a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
1: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
0: Mám teďka tento týden podávám mega. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou. Ano, právě tady na ty naše kopolimery, na kterých nákta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati i s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
1: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let, o tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál, co máme sledovat, co nás čeká?
0: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se to týká kostí, očí, nervových, něco takového.
1: A jak si vybíráš ty další projekty, protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností,
0: no a
1: co by se dalo zkoumat.
0: Přesně tak. Tak třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají. A nevím, letu jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se zase na to vrhnu.
1: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc, a to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň.
4: V neděli po 12. hodině na rádiu.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Baví vás rock?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
2: Rock je náš.
3: Rock je náš.
0: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rock je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

0: 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Glockenbacha Klok, Brooklyn v 6 hodin na rádiu Praha, před námi první dnešní zprávy a ve studiu s nimi Kristýna Dušák. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Vedení Prahy 18 rozšíří základní školu v Letňanech, navýší kapacitu o 420 žáků. Ke stavebnímu zákonu poslanci předložili na 130 pozměňovacích návrhů. Americký prezident zrušil bombardování Iránu, o víkendu se údajně chystá podpis dohody a v Praze dnes maximálně 15 až 17 stupňů Celsia, déšť jen místy.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci vybudují novou nástavbu základní školy Fričovická v pražských Letňanech. Do roku 2029 tam má vzniknout 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tím navýší o 420 žáků. Radnice hledá firmu na přípravu projektové dokumentace, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
2: Stávající školy jsou již na hranici své kapacity a další rozvoj Letňan vyžaduje vznik nových míst pro žáky. Celkové náklady jsou odhadovány na 640 až 740 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací prostředků městské části a hlavního města Prahy.
0: Archiv hlavního města Prahy na Chodovci dnes pořádá den otevřených dveří. Návštěvníci si mohou prohlédnout například konzervátorskou dílnu a zjistit, jak se restaurují historické dokumenty. Připraven je také program pro děti. Akce začíná v 9 a potrvá do 17. Sněmovna propustila do třetího čtení novelu stavebního zákona od zástupců vládní koalice. Má především zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Poslanci k ní ve druhém čtení předložili asi 130 samostatných pozměňovacích návrhů, nad kterými ještě musí zasednout hospodářský výbor, aby je posoudil. Pak bude moci následovat závěrečné schvalování. Spojené státy podle prezidenta Donalda Trumpa podepíšou dohodu s Íránem o víkendu v Evropě. U podpisu má být viceprezident J.D. Vance. Šéf Bílého domu to oznámil krátce poté, co zrušil avizované noční bombardování Íránu. Hormuzský průsmyk, který teď blokují jak USA, tak Írán, se podle Trumpa otevře hned po podepsání dohody.
3: Cena ropy začne klesat. Myslím, že dokonce níž, než byla předtím. A když jde dolů ropa, tak jde dolů i všechno ostatní. A hlavně máme dohodu, že Irán nikdy nebude mít jadernou zbraň, což byl celý smysl toho, čím jsme si museli projít.
0: Iránská diplomacie potvrdila, že velká část dohody je hotová. Teherán ale ještě nepřijal konečné rozhodnutí. V Mexiku bylo slavnostně zahájeno 23. mistrovství světa ve fotbale. Na Aztéckém stadionu v hlavním městě zavlály vlajky všech 48 zúčastněných zemí. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství světa porážkou 1-2 s Koreou. Skóre otevřel v 59. minutě Krejčí, následně ale v 67. minutě vyrovnal soupeř a skóre pak otočil v 80. minutě. A počasí. V Praze máme aktuálně 10 stupňů. Přes den čekáme zataženo až oblačno. Od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, koukneme na silnice. Kuba Vodička sleduje situaci z dopravního infocentra.
6: Ahoj, hezké ráno. Zatím budu mít jen dobré zprávy, protože nemáme v Praze vůbec žádný problém. Jezdí se plynule bez žádných kolon.
5: Super, doufejme, že to vydrží a tobě hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Tři a půl minuty po šesté startuje páteční ranní vysílání z Radia Praha s datem 12. června. Antonie a Táně mají dneska svátek, tak všechno nejlepší holky. A co nás čeká? Lady Gaga, Paparazzi? Bude taky Katy Perry a Legendary Lovers. No a hodinu odstartuje Miles Smith s jeho Hold Me in the Dark. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
4: Radio Praha a Honza Chlaň.

0: Lady Gaga, Paparazzi ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete vy o tom, co my budeme hrát. Konkrétně se jedná o desky, které můžou zaznít v pondělí 15. června v 9 večer na Rádiu Praha. Buď to Tata Boys a v původním snění, nebo Richard Miller a deska Černá labuť, Bělá vrána.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto

0: Oblačno od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Maxima mezi 15 a 17 stupni, teď jsme na 10 stupních a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až jižní vítr. A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno, opatrně aktuálně ve Lhotecké ulici směrem do centra, kousek před křižovatkou s ulicí U Kamíku se v levém pruhu srazila dvě osobní auta, na místě je policie, ale projedete plynule pravým pruhem. Jinak z Prahy zatím stále dobré informace ohledně průjezdnosti, nikde se netvoří zatím žádné výraznější kolony a nemáme hlášené ani žádné další problémy.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
4: Pražský update.

0: byly Linkini a Friendly Fire. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Kristýnou.
1: Dobré páteční ráno. Lidé se můžou ode dneška zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné až do září nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo také přímo na webu akce. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu Národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Banky a stavební spořitelny v Česku půjčily v květnu lidem na bydlení dohromady více než 38 miliard korun. Vyplývá to z hypomonitoru České bankovní asociace. Částka je oproti dubnu o 15% nižší. Průměrná výše hypotéky byla v květnu zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Poplach včera způsobil dopravní letoun Airbus A321 na lince mezi Tel Avivem a Prahou, který nenavázal spojení s řízením leteckého provozu v Maďarsku. Kvůli tomu vzlétla dvojice stíhacích letadel JAS-39 Gripen tamního letectva. Vojenští piloti Airbus nakonec vizuálně identifikovali. Rusko ode dneška omezí dovoz i tranzit veškerého arménského zboží, které podléhá karanténě. Na černé listině se ocitly desítky položek, květiny, zelenina, ovoce, káva a mnoho dalšího, napsal server Medúza a připomněl, že podobné ruské zákazy se v minulosti často pojily se zhoršením vztahů s dotyčnými zeměmi. V Mexiku začalo mistrovství světa ve fotbale. První zápas na šampionátu vyhrálo Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2:0. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství porážkou 1:2 s Koreou. Jedinou branku si v 59. minutě připsal český kapitán Ladislav Krejčí. V Praze máme aktuálně kolem 10 stupňů, přes den čekáme zataženo až oblačno. Od západu se přidá místy slabý déšť nebo přeháňka. Nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme na dopravu s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno, opatrně v Praze stále ve Lhotecké ulici směrem do centra před křižovatkou s ulicí U Kamínku, kousek za policejní akademií se srazila dvě osobní auta v levém pruhu, na místě už je policie, před chvilkou přijela také sanitka, která stojí směrem ven z centra, tedy v opačném směru blokuje také levý pruh v obou směrech, ale zatím projedete plynule, ten provoz je zde slabý a slabší provoz je, dá se říct, po celé Praze, nemáme žádnou výraznější kolonu, jen do 10 minut, čekejte zdržení na Štěrboholské spojce mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 v ranní Praze Ex-Ambassadors a Renegades. A bude taky Thomas Robin Life and Regret.

0: Network Down Under ve 7:45 na Rádiu Praha. Přesně před 45 lety vstoupili do amerických kin dobyvatelé ztracené archy. Režisér Steven Spielberg v nich představil archeologa Indiana Jonese. Dobrodruh s bičem a kloboukem se v prvním filmu vydal po stopách bájné archy úmluvy a soupeřil o ní s nacisty.
1: Když se řekne archeolog, většina lidí si pravděpodobně nepředstaví vědce v laboratoři ani člověka s lopatkou na vykopávkách. Vybaví si klobouk, bič a Harrisona Forda.
2: Rozbité desky pozbírali a vložili je do archy. Když došli do Kanán, uložili archu na místo zvané Šalomounův chrám.
3: V Jeruzalémě.
2: Tam zůstala velmi dlouho, dokud náhle nezmizela.
1: Právě před 45 lety měl premiéru film Dobyvatelé ztracené archy, první dobrodružství Indiana Jonese, archeologa, který místo klidného života na univerzitě bojuje s nacisty, hledá ztracené artefakty a pravidelně uniká smrti jen o vlásek.
4: Celý svůj život jste se honil po stopách našich předků. Archa je pokladem, o kterém se vám nezdálo ani v těch nejdivočejších snech.
1: Postava vznikla na přelomu 70. a 80. let, kdy si George Lucas a Steven Spielberg povídali o tom, že Hollywoodu chybí velký dobrodružný hrdina. Inspirovali se seriály, které sledovali jako děti. A Harrison Ford kvůli roli obětoval víc než jen pohodlí. V jednom z archivních záběrů z natáčení si dokonce sešívačkou připevňuje slavný klobouk k hlavě, aby mu během akčních scén nespadl. V pozdějších rozhovorech pak s úsměvem ukazuje do kamery drobné jizvy, které mu po tomhle netradičním řešení zůstaly.
5: My questions about it were many. Why am I wearing a leather jacket in the jungle?
6: Když mi poprvé ukázali Indiana Jonese, měl jsem spoustu otázek. Proč mám v džungli koženou bundu? Není tam náhodou horko? K čemu mi bude bič? A proč ten klobouk? Vysvětlili mi, že je to odkaz na dobrodružné filmy minulosti. Tak jsem řekl, dobře. A udělal jsem si tu postavu po svém.
1: Indiana Jones ale mohl vypadat úplně jinak. Lucas zpočátku nechtěl do hlavní role obsadit Forda, protože už hrál Hana Sola ve Hvězdných válkách. Favoritem byl herec Tom Selleck, jenže kvůli natáčení seriálu Magnum nemohl roli vzít. Dobyvatelé ztracené archy měli tedy premiéru v červnu roku 1981 a okamžitě se stali hitem. Diváky uchvátila kombinace humoru, napětí, exotických lokací i filmových triků. Třeba úvodní honička s obří kamennou koulí, ta byla vyrobená z laminátu, dřeva a omítky a Ford před ní skutečně utíkal. Spielbergovi se rekvizita tak zalíbila, že scénu ještě prodloužil. A slavný souboj se šermířem by měl být původně dlouhá akční sekvence. Ford ale během natáčení v Tunisku trpěl úplavicí a navrhl, proč ho prostě nezastřelím. Vznikla tak jedna z nejznámějších scén filmové historie.
7: And the winner is
8: Michael Caine
7: for Raiders of the Lost Ark.
1: Film získal 4 Oscary a odstartoval sérii, která pokračovala dalšími 4 celovečerními snímky. Mnoho dnešních archeologů přiznává, že se o svůj obor začali zajímat právě díky tomuto filmu. Na velkém plátně můžete Indiana Jonese vidět 11. července, a to v pražském kinu Kavalírka. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo. Až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 11 stupních, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. A jdeme na silnice s Jakubem Vodičkou.
9: Hezké ráno. Jediný problém, který se aktuálně řeší, je stále na Kamíku ve Lhotecké ulici směrem do centra. Kousek za policejní akademii se srazily 2 auta. V obou směrech blokovaný levý jízdní pruh, ale provoz je zde slabý, kolony se netvoří. Naopak kolonu čekejte na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou se zdržíte kolem 10 minut a několik minut budete popojíždět už také v Liberecké směrem do centra, a to mezi sjezdem na Prosek a Bulovkou.
0: Díky moc, hezké ráno.
9: Ahoj.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: me. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love v 7 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je Kristýna Dušák a přejeme vám krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno také ode mne.

0: pražských Hodkovičkách se budují nové zastávky za 30 milionů. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. V Evropské unii ode dneška platí nový migrační pakt a v Praze dnes pod mrakem a odpoledne přehánky.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražských Hodkovičkách dělníci budujou novou tramvajovou a autobusovou zastávku. S výstavbou dvou bezbariérových nástupišť by měly skončit na podzim. Odhadované náklady jsou 30 milionů korun, říká radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míc ODS.
2: Nová tramvajová zastávka Hodkovičkách vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Velká výstavba probíhá jak podél nábřeží Vltavy, tak i nově už se zahájená výstavba v místě takzvaných skleníků na druhé straně komunikace.
0: Dnes začíná sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním, především se zapojením do běžného života. Přispět je možné až do září, a to zakoupením právě symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
3: Výtěžek těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
0: Lidé můžou finančně podpořit mentálně znevýhodněné také na webu. Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejdříve poslat do Senátu.
4: Třetí čtení v poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
0: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. V Evropské unii ode dneška začíná platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt schválený v roce 2024. Ten má zrychlit rozhodování o žádostech o azyl, zpřísnit kontroly na vnějších hranicích a usnadnit vrácení migrantů. Součástí změn je také nový systém solidarity. Podle něj mají ostatní členské státy pomáhat zemím, které čelí nejsilnějšímu migračnímu tlaku. Česko získalo výjimku kvůli přijetí ukrajinských uprchlíků. První zápas na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo domácí Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství porážkou 1-2 s Koreou. Jedinou branku si v 59. minutě připsal český kapitán Ladislav Krejčí. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finále série NHL se ujali vedení 3-2. Útočník hostů Tomáš Hertl měl jednu asistenci a basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71, ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy. Aktuálně v Praze měříme 10 stupňů, pod mrakem dnes bude po celý den. Od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Je po zprávách, takže potřebujeme vědět, jak to vypadá na silnicích, a to nám zprostředkuje Kuba Vodička.
6: Hezké ráno, začnu na jižní spojce směrem na Černý most, opatrně za nájezdem ze Spořilovské. U nadjezdu Záběhlické se srazila dvě auta, stojí u levých svodidel, částečně zasahují do levého pruhu. Chvíli se zdrží té kolona, je zatím pouze kratší. Nehoda se stále řeší ještě ve Lhotecké ulici směrem do centra, kousek za policejní akademií, v levém jízdním pruhu, zde se ale projíždí plynule bez kolony. Naopak zdržíte se na Štěrboholské spojce směrem k Novému mostu mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou, je to už zhruba na 10 minut a kolona popojíždí také ve Kbelské směrem do Hloubětína, od Novopatské k Poděbradské zdržení na 5 až 10 minut.
5: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
6: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: S Rádiem Praha a Honzou Klaněm vstáváte do pátku 12. června. Máme 6,5 minuty po 7. Hezké ráno. Za chvilku Benson Boone a Beautiful Things. I only want you when you go. Budou taky David Guetta, Teddy Swims a Tones and I a jejich Gong Gong Gong.
1: Rádio Praha a Honza Klaň 107,1 FM a DAB+.

0: Činasky, selhání, je čtvrt na osm, posloucháte Rádio Praha v pátek 12. června.
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Čoky. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
4: Archa je krásný se.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtadlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
5: Da, velikej Rasii.
3: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
6: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
7: Téhle na těle nechybí nic, za to je hrozně zlá.
8: Třeba jste s ní špatně zacházel.
7: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Díky, Petře. Každopádně ten pátek bude zatažený až oblačně, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Maxima mezi 15 a 17 stupni, teď jsme na 11 stupních Celsia a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
9: Hezké ráno. Drobnější problém máme stále na jižní spojce směrem na Černý most. Kousek za nájezdem od Spořilovské se srazila 2 auta. Stojí u levých svodidel, zasahují ale i do levého pruhu. Vytvořila se kolona, ta začíná kousek za podjezdem magistrály, ale zdržení zatím maximálně do 10 minut. Kolonu pak čekejte na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Popojíždí se mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou. Zdržení také kolem 10 minut a několik minut se v koloně zdržíte také na celém Nuselském mostě směrem do centra.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
9: Ahoj.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
12: Baví vás rok?
11: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
13: Rok je náš.
14: Rok je náš.
12: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
13: Rok je náš.
11: Jedině na Rádiu Praha.

0: Číren, Galway Girl. Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha, ve studiu s nimi už je Kristýna Dušák.
1: Přeji vám hezké páteční ráno. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Nadřízení ji ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Dětské domovy po celém Česku se z velkých ústavních zařízení mění na komunitní bydlení. Podle údajů ministerstva školství kraje, které domy zřizují, nakoupily v uplynulých letech díky dotacím téměř 70 domů a bytů. Přestěhovali do nich bezmála 400 dětí. Lidé v Česku si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za dohromady více než 38 miliard korun. Meziměsíčně jde o zhruba 15% pokles. Ukázal to aktuální hypomonitor České bankovní asociace. Podle ní byla ale i přesto květnová aktivita na trhu s hypotékami výrazná. Průměrná výše hypotéky byla zhruba 4 miliony a 800 tisíc korun. Jihokorejský soud uložil bývalému prezidentovi Jun Suk-jolovi 30-letý trest za to, že vydal příkaz k dronové operaci nad severokorejskou metropolí Pchjongjangem. Měl tak zvýšit napětí z KLDR a vytvořit si záminku k vyhlášení stanného práva v prosinci 2024. Aktuální proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Za vyhlášení stanného práva ho letos v únoru soud odsoudil k doživotí. Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v double kanoi s bratrem Petrem. Bude tak muset závodit i dnes. V Praze aktuálně 13 stupňů, po celý den počítejte se zataženou oblohou, od západu se už teď po ránu přidá místy slabý občasný déšť, nejvyšší teploty odpoledne 15 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, Kuba Vodička je připravený.
3: Hezké ráno. Na jižní spojce směrem na Černý most se stále řeší za nájezdem ze Spořilovské nehoda dvou aut. Na místě už je policie, blokován je levý jízdní pruh. V tuto chvíli kolona zhruba od magistrály, zdržení 10, maximálně 15 minut. Kolonu čekejte na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Popojíždí se už kousek před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete také kolem 15 minut. Pomalu se jede také na příjezdu k letišti od Pražského okruhu. V Lipské ulici je kolona od sjezdu nahoru Měřice až k omezení ve sjezdu do Aviatické ulice, zdržení kolem 10 minut. A kolonu čekejte stále také na celém Nuselském mostě směrem do centra.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: byla skupina Lucie a srdce je 7:45. Paddleboard je v Praze každým rokem čím dál populárnější. Na Vltavu vyrazila i naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Paddleboard spojuje sport, relax i netradiční pohled na město. Jedním z nejoblíbenějších míst v Praze jsou právě Žluté lázně, kde si paddleboard můžete jednoduše půjčit a během pár minut vyrazit přímo na Vltavu. Navíc to zvládnou i začátečníci, takže se nemusíte bát. Jak mi sdělila tisková mluvčí Hana Týce, návštěvníkovi se vše nejdříve vysvětlí.
2: Dostane instruktáž, pokud chce, nebo pokud je to dítě, tam je povinnost, dostane samozřejmě vestu. Kolega mu může ukázat i jak vlastně na paddleboardu stát, jak ho ovládat a tak dále, takže můžou přijít i začátečníci. No a pak už dostane samotný paddleboard, dostane informace, kam až může plout.
1: Ideální je sportovní oblečení, které můžete namočit, anebo plavky. Hodí se i pokrývka hlavy, sluneční brýle a hlavně opalovací krém, protože na vodě slunce pálí mnohem více. Tak já si jdu teda paddleboard vyzkoušet.
3: Ježíš Maria.
1: Je to úplně skvělý. Hrozně se bojím, že se vykoupu. Povedlo se mi postavit. Paddleboard se teda hýbe hodně, ale dobrý. No, když fouká, tak je to docela...
2: Ale jste dobrá teda.
1: Na Vltavě se pohybují lodě, šlapadla, motorové čluny, proto je důležité držet se co nejvíce u kraje a sledovat dění kolem sebe. Nezapomeňte, že velké lodě mají přednost a jejich vlny mohou paddleboard snadno rozhoupat. Pokud si nejste jistí, je lepší zastavit, kleknout si na prkno a nechat lodě bezpečně projet. Ve Žlutých lázních si můžete vyzkoušet i další sporty, ty mi představil Jan Del, výkonný ředitel areálu.
4: Bych začal tady u beachvolejbalových kurtů, na který koukáme, který jsme letos zrekonstruovali, aby měli profesionální parametry a mohli se tady hrát i turnaje. Když tady koukáme před sebe na taky naše centrum vodních sportů, využít kajaky, šlapadla a lodičky s elektromotorama. Tady na druhé straně koukáme na ping-pong, který je asi nejvíc využívaný, protože je nejvíce dostupný pro i nesportovce.
1: Ze Žlutých lázní Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přeháňky. Maxima mezi 15 a 17 stupni, teď jsme na 12 stupních, foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Novou nehodu máme na pražském okruhu směrem na letiště. Přímo u nájezdu z Evropské se srazila dvě osobní auta v pravém pruhu. Kolona má zatím zhruba kilometr zdržení do 10 minut. Novou nehodu máme také na jižní spojce směrem na Štěrboholi, a to kousek za nájezdem z Vídeňské, kde se srazila také dvě auta. Pro jižní průjezdné jsou aktuálně dva jízdní pruhy a kolona zatím na 10 minut, ale pomalu narůstá. Kolonu pak očekávejte stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, popojíždí se už před sjezdem na Běchovice, k Průmyslové je to na 10 až 15 minut a zdržíte se také ve Kbelské směrem do Hloubětína, popojíždí se od Novopatské k Poděbradské a je to až na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
5: Ahoj.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Pražské Letňany navýší kapacitu základní školy, současnému rozvoji přestává stačit. Veřejnost může o víkendu pomoci vědcům stopovat invazivní druhy živočichů a rostlin. V Evropské unii ode dneška platí nový migrační pakt a v Praze zataženo přeháňky teploty do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Dělníci vybudují novou nástavbu základní školy Fričovická v Pražských Letňanech. Stávající je už na hranici svých kapacit. Do roku 2029 tam má vzniknout 14 tříd. Kapacita školy se tím navýší o 420 žáků. Náklady jsou odhadovány až na 740 milionů korun. Financovat je bude městská část spolu s hlavním městem Praha. Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Až do neděle mohou lidé na své běžné procházce pomoci vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazivní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní nutrie nebo želva nádherná. Více entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
2: Možné pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. S identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
0: A s tématem souvisí i dnešní akce v Praze. V amfiteátru u Albertovských schodů na Praze 2 se dnes od 18 hodin uskuteční vědecká debata o biologické invazi. Zájemci se budou moci ptát odborníků právě na exotické rostliny, hmyz nebo živočichy, kteří vytlačují z přírody původní české druhy. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, i tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
3: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
0: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla, zavádí je migrační pakt schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
4: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: První zápas na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo domácí Mexiko, které porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství porážkou 1-2 s Koreou. Jedinou branku si v 59. minutě připsal český kapitán Ladislav Krejčí. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2. Ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2 a basketbalisté Nymburka zvítězili v 5. finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Dali se v série vedení 3-2 na zápasy. V Praze aktuálně 13 stupňů, po celý den počítejte se zataženou oblohou. Od západu se už teď po ránu přidá místy slabý občasný déšť a nejvyšší teploty odpoledne 15 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace, připravený je s nimi Jakub Vodička.
6: Příjemné ráno. Na pražském okruhu směrem na letiště se u nájezdu z Evropské srazila 2 osobní auta a blokují pravý jízdní pruh. Kolona začíná zhruba kilometr před nehodou, ale pokračuje pak i dále za nehodou až ke sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení v Aviatické ulici. Celkové zdržení kolem nehody asi 15 minut. Bouralo se také v Patočkově ulici směrem do centra. Kousek před křižovatkou na Kajetánce se srazila 2 auta v levém pruhu. Kolona je ale zatím jen kratší, zdržíte se několik málo minut. A kolona po pojíždí stále na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Zastavíte se před sjezdem na Běchovice, pomalu se jede až k Průmyslové, zdržení na 10 až 15 minut.
5: Já ti moc děkuju, Kubo, zatím ahoj.
6: Hezké ráno.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 6 minut po 8, posloucháte Rádio Praha a Honzo Chlaně v pátek 12. června. Přeju vám hezké ráno. Za chvilku Kygo a Selena Gomez, It Ain't Me. A bude taky Melanie Fiona a její Monday Morning. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Ve čtvrt na 9 na Rádiu Praha Melanie Fiona Monday Morning. No my máme spíš páteční ráno s datem 12. června. A v Praze bude dnes zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky, maxima mezi 15 a 17 stupni, teď jsme na 13 stupních Celsia, a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
1: Hezké ráno. Začnu na pražském okruhu směrem na letiště, kde se u nájezdu z Evropské stále řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona před nehodou má už více než kilometr, ale samotná kolona pak pokračuje i za nehodou až ke sjezdu na letiště, kde je stále v Aviatické ulici dopravní omezení, celkové zdržení kolem 20 minut. Bouralo se také v Patočkově ulici směrem do centra, to kousek před křižovatkou na Kajetánce, kde se srazila dvě auta v levém pruhu, na místě už je policie. Kolona začíná kousek za Bělohorskou, zdržení do 10 minut, a pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Kolona začíná u sjezdu na Běchovice, pomalu se jede až k nájezdu od Průmyslové a je to na 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Topíte.

0: Taylor Swift a The Man. Je 8:30, dáme si další zprávy Rádia Praha s Kristýnou Dušák.
1: Hezké páteční ráno. Lidé se ode dneška můžou zapojit do benefiční sbírky Akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo přímo na webu akce. Majitelé a příznivci skútrů zítra opět absolvují společnou jízdu ulicemi Prahy. Jejich celorepublikový sraz s názvem Skútr Šňůra se uskuteční už po 23. a cílovým místem budou Slapy. Letošní ročník bude spojen s charitativní akcí pro dvě dívky ve spolupráci s organizací Sanitka Naděje. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdou lidé na webu. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů a mají zlepšit spojení. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15 či stáhnout tankovací letouny. Dnes o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele napsal list The New York Times, podle kterého Američané o svých plánech evropské spojence informovali. Tři čeští reprezentanti během úvodního dne mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice postoupili z rozjížděk přímo do finále. Kanoista Antonín Hrabal druhým místem na 200 metrů a kanoistka Denisa Řáhová třetím místem na 500. Postup z prvního místa si zajistil Martin Fuchsa na tratích 500 i 1000 metrů. Naopak se mu to nepovedlo v double kanoji s bratrem Petrem a bude tak muset závodit i dnes. V Praze aktuálně 13 stupňů, po celý den počítejte se zataženou oblohou. Od západu se už teď po ránu přidá místy slabý občasný déšť a nejvyšší teploty odpoledne 15 až 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptám se Kuby Vodičky.
3: Hezké ráno. Na Pražském okruhu čekejte komplikace směrem na letiště. Nejprve je u nájezdu z Evropské nehoda dvou aut v pravém jízdním pruhu. Za nehodou pak ale kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení. V tuto chvíli celkové zdržení ke sjezdu na letiště asi 20 minut. Kolona popojíždí stále na Štěrboholské spojce ve směru k Lanovému mostu. Zastavíte se u sjezdu na Běchovice. Pomalu se jede k nájezdu z Průmyslové, je to na 10 maximálně 15 minut a provoz vázne aktuálně i v Bělohorské ulici směrem z centra před křižovatkou na Vypichu. Od Břevnovského kláštera je to zhruba na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, zatím ahoj.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Lenny, Live, Love, Cry ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefo.
1: Holešovická tržnice ožije latinskoamerickým festivalem Mercado. Akce je hlavně o tanci, hudbě a trzích s exotickým jídlem a výrobky ze zemí Latinské Ameriky. Festival představí na 50 stánků s typickými produkty od kaká, čili po originální textílie, bižuterii a další výrobky. Těšit se můžete na tradiční jídla připravovaná latinoameričany žijícími v České republice. Mercado v pátek a v sobotu nabídne unikátní možnost ochutnat jídla z Kolumbie, Peru, Brazílie, Chile, Argentiny nebo Mexika. Kulturnímu programu bude vévodit páteční velkolepý průvod masek a brazilských bubnů. A Jacka 78 vás zvou na představení Up and Down. To je příběh člověka, který žije jen se svými vzpomínkami. Není schopen se od nich odpoutat a žít uvolněně a svobodně. Up and Down je pohled na cestu od narození do smrti skrze fantazii, na cestu mezi zemí a nebem. Novocirkusové představení můžete vidět v pátek od 19:30. A hezké zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Praha je kulturou. Praha bude dnes zatažená až oblačná, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Maxima mezi 15 a 17 stupni, teď jsme stále na 13 stupních, foukat bude slabý, postupně mírný, jihozápadní až západní vítr. Teď zase Kuba Vodička a dopravní informace.
2: Hezké ráno. Problémy jsou stále na pražském okruhu směrem na letiště. U nájezdu z Evropské se nejprve řeší nehoda dvou aut v pravém pruhu. Kolona před nehodou má aktuálně něco málo přes kilometr. Auta pomalu popojíždí, ale i za nehodou, a to až ke sjezdu na letiště, kde komplikuje provoz dopravní omezení na začátku Aviatické ulice. Celkové zdržení aktuálně už skoro půl hodina. Kolony popojíždí na Štěrboholské spojce ve směru k Lanovému mostu. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové jedete až čtvrt hodiny. Silnější provoz aktuálně také v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se za sjezdem na Prosek a před tunel Blanka, je to na nějakých 10, maximálně 15 minut. A pomalu pojedete i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem od Břevnovského kláštera, je to zhruba na 10 minut.
0: Díky moc, hezké ráno.
2: Ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Pražský update, to nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
5: Pražský update.

0: Zara Larsson a Lush Life 9 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je připravená Kristýna Dušák. Hezké ráno.
1: Dobré páteční ráno.

0: pražských Hodkovičkách se budují nové zastávky za 30 milionů korun. Novela stavebního zákona míří k závěrečnému schvalování. V Paříži řeší vznik samostatného palestinského státu a v Praze dnes pod mrakem přehánky teploty do 17 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražských Hodkovičkách dělníci budují novou tramvajovou a autobusovou zastávku. S výstavbou dvou bezbariérových nástupišť by měly skončit na podzim. Odhadované náklady jsou 30 milionů korun, říká radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Mít z ODS.
2: Nová tramvajová zastávka v Hodkovičkách vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Velká výstavba probíhá jak podél nábřeží Vltavy, tak i nově už se zahájená výstavba v místě tzv. Skleníků na druhé straně komunikace.
0: Vládní novela stavebního zákona míří do závěrečného schvalování. Poslanci na čtvrtý pokus dokončili druhé čtení. Podle koalice má zákon zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Počítá se zřízením centralizované státní stavební správy místo dnešních stavebních úřadů. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO věří, že se novelu podaří co nejrychleji poslat do Senátu.
3: Třetí čtení v Poslanecké sněmovně očekáváme na začátku července. Budu věřit, že debata bude konstruktivní a je mi jedno, kolik hodin bude trvat.
0: Novelu kritizuje opozice i profesní organizace. Podle nich návrh vážně ohrožuje systém povolování staveb. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat před senosečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. Výhody dokonalejšího dronu popsal vedoucí softwarového vývoje z firmy Fly for Future Vojtěch Spurný.
4: Tento dron nebo skupina těchto dronů dokáže pro zadanou oblast efektivně proskenovat a automaticky najít srnčata bez nutnosti manuálního zásahu pilota. Dokáže to udělat tak, aby to bylo efektivní na čas a energii.
0: Paříž hostí mezinárodní konferenci o řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot na ní pozval politiky zástupce občanské společnosti z Izraele i Palestiny. Jednat budou o možném vzniku samostatného palestinského státu vedle Izraele. Ministr zahraničí Barrot loni v červnu ohlásil, že je Francie odhodlaná uznat stát Palestina, což o pár měsíců později udělal prezident Emmanuel Macron. Palestinský stát uznali také další země jako Británie, Austrálie, Kanada a Portugalsko. Fotbalisté Česka vstoupili do mistrovství světa porážkou. V úvodním zápase skupiny prohráli v Mexiku s Jižní Koreou 1-2. Národní tým hraje na prestižním turnaji poprvé po 20 letech. Pokračuje kapitán národního týmu a střelec jediné české branky Ladislav Krejčí.
5: Teď je velký zklamání, jelikož jsme v 60. nebo kolikáté minutě vedli 1-0. Věděli jsme, jak ten úvodní zápas může být důležitý pro vstup do turnaje. Jakýkoliv zisk bodu by byl velice pozitivní. Bohužel nevyřešený dvě situace v defenzivě a nechali jsme si zápas otočit.
0: V zahajovacím zápase světového šampionátu porazilo domácí Mexiko Jihoafrickou republiku 2-0. Proti té nastoupí v dalším utkání český tým, a to příští týden ve čtvrtek. V Praze aktuálně 14 stupňů Celsia. Po celý den počítejte se zataženou oblohou. Od západu se místy objeví občasný déšť a nejvyšší teploty 15 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Po zprávách doprava s Jakubem Vodičkou.
7: Hezké ráno. Problémy jsou stále na pražském okruhu směrem na letiště. U nájezdu z Evropské se stále ještě řeší nehoda dvou aut. V pravém pruhu kolona aktuálně začíná už kousek za nájezdem z Karlovarské, ale pokračuje i za nehodou, a to až ke sjezdu na letiště, kde je stále dopravní omezení na začátku Aviatické ulice. Celkové zdržení aktuálně asi 20 minut. V Praze opatrně také na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem na Břevnov, kde se před chvilkou zastavilo hned za výjezdem z tunelu osobní auto, stojí u levých svodidel, částečně ale zasahuje do levého pruhu, zpomaluje se, vybočuje se doprava, ale kolona se zde netvoří a nemusí se ani regulovat vjezdy do tunelu od Smíchova zatím, takže je to bez kolon. Naopak pomalu pojedete na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je stále nesouvislá kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, to zdržení by mělo být ale jen kolem 10 minut, a pomalu pojedete v koloně také na celém Nuselském mostě směrem do centra.
6: Díky moc, Kubo, zatím ahoj.
7: Ahoj.
1: Rádio Praha.
8: Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm se probouzíte do pátku 12. června. Máme 6 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Sophie and the Giants a Loser. A bude taky Somber a Homebreaker.

0: Somber Homewrecker je 9:15, posloucháte Rádio Praha. Teď nemělo být počasí, ale Petr Jungmann samozřejmě, takže si ho určitě dáme. Pojďme na to. Tak možná, že se mi to i podaří někdy. Podaří.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
3: can. Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
4: Arche je krásný se.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
5: Da, velikej Rasii.
3: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros. Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
6: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
7: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
8: Třeba jste s ní špatně zacházel.
7: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Ten pátek bude v Praze zatažený až oblačný, od západu se přidá místy slabý občasný déšť nebo přehánky. Maxima 15 až 17 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička z dopravního infocentra?
9: Hezké ráno, největší problémy stále na pražském okruhu, směrem na letiště, čekejte zde kolonu, která začíná za nájezdem z Karlovarské a pomalu se jede až k samotnému sjezdu na letiště, kde je stále omezení v Aviatické ulici. V koloně se navíc řeší ještě stále nehoda 2 aut v pravém pruhu na úrovni nájezdu z Evropské, celkové zdržení kolem 25 minut. Opatrně na výjezdu ze Strahovského tunelu směrem na Břevnov, v levém pruhu zde stojí auto s defektem, kola, které mění řidič. Na místě je policejní hlídka, zdržíte se ale zatím jen chvilku v kratší koloně na konci Strahovského tunelu. Pomalu pokojedete ještě na Štěrboholské spojce směr Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 minut. Kolona také ve Kbelské směrem do Hloubětína, od Novopatské k Poděbradské je to také až na 10 minut. A provoz vázne ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, několik minut pojedete v koloně od Břevnovského kláštera.
0: Já ti moc děkuji, hezké ráno.
9: Hezké ráno.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Meduza, Dermot Kennedy Paradise, je 9:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Hezké páteční dopoledne také ode mne. Česká národní banka by mohla už tento měsíc překročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky. Naznačil to její guvernér Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila. Evropská centrální banka včera podle očekávání zvýšila základní úrokové sazby o 0,25%. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO se dnes setká s končící státní zástupkyní Petrou Lastoveckou. Ta minulý týden po 25 letech rezignovala. Zdůvodnila to ztrátou důvěry ve vedení státního zastupitelství. Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Nadřízení ale z případu koncem ledna odvolali kvůli údajné podjatosti. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Ten bude platit až do 12. prosince. Přehled všech změn najdete na webu. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů a mají zlepšit spojení. Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na dnešek zabili jednoho člověka a dalšího zranili. Dva mrtvé hlásí úřady naopak v ruské Brianské oblasti. Rusko v noci na dnešek mělo vyslat 117 dronů na Ukrajinu. Ukrajina jich údajně poslala minimálně 231. První zápas na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo domácí Mexiko, porazilo Jihoafrickou republiku 2-0. Čeští fotbalisté vstoupili do mistrovství porážkou 1-2 s Koreou. Hokejisté Caroliny zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. V Praze aktuálně 13 stupňů, po celý den musíte počítat se zataženou oblohou, místy s deštěm, nejvyšší teploty odpoledne 15, maximálně 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Největší problémy jsou v tuto chvíli na Pražském okruhu směrem k letišti. Čekejte kolonu, která začíná za nájezdem z Karlovarské a pomalu se jede až k samotnému sjezdu na letiště, kde stále komplikuje provoz omezení v Aviatické ulici. V koloně se navíc řeší stále také nehoda dvou aut, aktuálně už jen v připojovacím pruhu od Evropské, celkové zdržení kolem půl hodiny. Na Pražském okruhu se zdržíte i v opačném směru, tedy směrem na D1, kolona mezi D5 a Ořechem je asi na 10 minut. Aktuálně opatrně na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Před sjezdem na Barandov se srazila dvě auta přímo na mostě. Zatím je tam pouze kratší kolona, nehoda je úplně čerstvá. Čekejte zatím kratší zdržení. Pomalu pojedete pak ještě v Bělohorské ulici směrem z centra před Vypichem, kde je kolona od Břevnovského kláštera, a to maximálně na 10 minut.
0: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Hostem pořadu K věci bude krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchková se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých i na to, jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené.
5: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18:45 na Rádiu Praha.

0: ve 9:45 na rádiu Praha, Charlie XCX a Chains of Love. Novou tramvajovou zastávku Hodkovičky budou moci využívat lidé v Praze 4. Dělníci tam začali upravovat terén. S výstavbou dvou nástupišť by měly skončit letos na podzim.
1: Černíků, zastávka na znamení. Příští zastávka Beláje.
2: Od letošního podzimu by do tramvajového hlášení měla přibýt zastávka Hodkovičky. To urychlí pravidelné cesty do centra města, například paní André.
3: Ta zastávka se vlastně staví přímo před budovou, kde bývám, takže vlastně před mojím bytom. Takže by to bylo super, ušetřilo by mi to asi 10 minut cesty sem na zastávku Černý kůň.
2: Takže za den by vám to ušetřilo třeba těch 20 minut v součtu?
3: Minimálně, ano. Samozřejmě o víkendu to využívám víc, tu zástavku, takže úplně by se mi hodila, kdyby se tam postavila, už se nevím dočka, kdy to bude.
2: Nedaleko Hodoviček potkávám taky pana Vratislava. Co si myslíte o výstavbě nové zastávky a pomůže, myslíte, místním?
4: Já myslím, že hlavně těm, kteří tam teď budou bydlet v těch nových barákách, které stavějí, ale já bych to využil, i když bydlím tady u Černého koně, myslím, že...
2: Občas by se mohlo hodit.
4: Jo, jo.
2: Mluvčím dopravního podniku hlavního města Danielem Šabíkem jsme vedle tramvajové trati mezi zastávkou Černý kuň a Belárie. Teď tady pracují dělníci, bagr, něco kope. Co se tady teď děje?
5: Pokud bychom měli okomentovat, co dělá bagr, tak odtěžuje svah kolem tramvajové trati. Teď vlastně probíhá zajišťování toho svahu. Jakmile zajistíme ten svah pažením, tak začne výstavba opěrných zdí a následně na nich samotná tramvajová zastávka, respektive pár tramvajových zastávek Hodkovičky.
2: Kdyby na téhle zastávce mohli vystoupit a nastoupit první cestující?
5: Dokončení stavby a uvedení do zkušebního provozu předpokládáme na přelomu září a října letošního roku.
2: Řekl mluvčí Šabík. Dopravní podnik se rozhodl vybudovat novou zastávku Hodkovičky mimo jiné proto, že zastávky Belárie a Černý kůň od sebe dělí zhruba kilometrová vzdálenost. Podle radního Prahy 4 pro dopravu Jaroslava Míta z ODS budou Hodkovičky využívat taky lidé z nové zástavby.
6: Nová tramvajová zastávka Hodkovička vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Bude sloužit tedy pro přilehlou bytovou výstavbu jak podél Vltavy, tak na druhé straně komunikace s těným Hodkovičkám, ale bude to i významný přestupní uzel z autobusu na tramvaje a z tramvaje na autobusy.
2: Obě nové tramvajové zastávky budou bezbariérové. Za jejich vybudování zaplatí dopravní podnik necelých 30 milionů korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze zataženo až oblačno, od západu se přidá místy slabý občasný dešť nebo přehánky, maxima 15 až 17 stupňů, teď jsme na 14 a foukat bude slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr. Kuba Vodička je v dopravním infocentru.
7: Hezké ráno. Problémy jsou aktuálně na Barandovském mostě směrem na Smíchov. Před odbočkou na Barandov se v pravém středním pruhu srazilo nákladní auto s osobním. Na místě už je policejní hlídka. Kolona narostla už na jižní spojku ke sjezdu na Modřany. Čekejte zdržení kolem 10 minut. Dlouhou kolonu očekávejte stále na Pražském okruhu směrem na letiště. Popojíždí se už za nájezdem z Karlovarské. Pomalu se jede až k samotnému sjezdu na letiště, kde je stále dopravní omezení na začátku Aviatické. Zdržení stále kolem půl hodiny. Na okruhu se zdržíte i směrem na D1, z konce D5 k Ořechu je to na 10 až 15 minut. Pomalu stále pojedete i na Štěrboholské spojce, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to na 10 minut a provoz stále vázne i v Bělohorské ulici směrem z centra před Vypichem od Břevnovská kláštera. Čekejte zdržení několik minut.
0: Kubo, moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju ti hezký pátek, už si víkend, ahoj.
7: Měj se hezky, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádio Praha.
10: Na Rádio Praha.
9: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
11: Tata Boys.
9: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
11: Richard Miller.
9: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: talk about it. Pátek 12. června, Radio Praha vysílá zprávy, ve studiu s nimi kolegyně Kristýna Dušák. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: V Praze v prvním čtvrtletí ubylo přes 1500 obyvatel. Nedaleko hlavního města se budou vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Cena ropy reaguje na naději o dohodě poklesem. Dnes zataženo místy déšť a teploty kolem 15 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Praze v prvním čtvrtletí ubylo 1533 obyvatel. Více lidí zemřelo, než se narodilo, více se i odstěhovalo. Ve městě žilo přes 1 400 000 lidí, uvedl Český statistický úřad. Klesl počet obyvatel i v rámci celé republiky, a to od 19 800 na 10 896 000. V obci Bohumil nedaleko Prahy se začnou vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Dánská společnost Novo Nordisk investuje do rozšíření současného závodu přes 8 miliard korun. V Česku je v současnosti zhruba 1 000 000 obézních osob a podle předsedy České diabetologické společnosti Martina Prázdného jejich počet stoupá.
3: Pro Českou republiku je to unikátní příležitost se dostat do, řekněme, skupiny těch vyvolených států, kde se tyto látky produkují, a je to obrovský posun.
1: Zkušební výrobu látek pro léky na obezitu a diabetes chce společnost Novo Nordisk zahájit ještě v červnu. Česko chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá téměř žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Ceny ropy dnes pokračují v poklesu, za kterým stojí naděje na dohodu mezi Spojenými státy a Íránem. Ropa Brent se stoupila pod $89 za barel. Americký prezident Donald Trump večer odvolal avizované údery na Írán, zdůvodnil to pokrokem v rozhovorech. Dohoda, která by znovu otevřela Hormuzský průliv, by podle Trumpa mohla být podepsána o víkendu v Evropě. Teherán nicméně uvedl, že o dohodě s USA ještě nepřijal konečné rozhodnutí. Čeští fotbalisté začali mistrovství světa porážkou v Mexiku, podlehli Jižní Koreji 1-2. Národní tým sice vedl od 59. minuty díky gólu Krejčího, soupeř pak ale skóre otočil. Trenér Miroslav Koubek pochválil tým za nasazení a dodržování taktických pokynů, chybilo mu ale více v útoku.
4: Musíme být trošičku víc účinnější do ofenzivy, víc přesnější přechodové fázy, víc kreativnější na těch posledních 30 metrech, ale to je proces a určitě v ofenzivě máme na čem pracovat.
1: Příštím utkání nastoupí čeští fotbalisté na mistrovství světa proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. V Praze aktuálně naměříme kolem 13 stupňů. Po celý den počítejte se zataženou oblahou, místy s deštěm. Nejvyšší teploty odpoledne 15 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích sleduje kolega Kuba Vodička. Hezké dopoledne, Kubo.
5: Ahoj, hezké dopoledne. Začnu lepší zprávou z Barandovského mostu směrem na Smíchov. Před několika minutami už se podařilo havarovaná auta z Barandovského mostu dát na stranu. Projíždí se tak bez omezení. Kolona, která narostla ke sjezdu na Pankrác na jižní spojku, se postupně rozjíždí. Zdržíte už se maximálně do 10 minut. Naopak nově se bouralo v Karlovarské ulici směrem do centra. Kousek před křižovatkou se Slánskou se srazila hned 3 auta v prostředním pruhu. Chvíli se zdržíte, ale jen v kratší koloně, ale určitě dojíždět opatrně. Na Pražském okruhu směrem na letiště čekejte kolonu, která začíná kousek před Evropskou, pomalu se jede až ke sjezdu na letiště, kde dopravní omezení v Aviatické ulici, zdržení asi 15 minut. Na okruhu se zdržíte také směrem na D1, a to z konce D5 až ke sjezdu na Ořech, je to na 10 až 15 minut, a pomalu pojedete ještě na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, kde je kolona mezi Běchovicemi a Průmyslovou, je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, vám 5,5 minuty po 10. hodině, přeju těch přívětiví a začíná dopolední vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že nás posloucháte. Po 10. hodině další muzika a připravení Sigma. Společně se Sunrise Avenue dáme s bohem hollywoodským kopcům. Jak už zaznělo i v dopravě, rekonstrukce křižovatky komplikuje řidičům příjezd na pražské letiště. Víc se tomuto tématu ve vysílání budeme věnovat už za chvíli. Teď ale třeba Teddy Swims. Hezký poslech vám přejeme. Ladíte 107,1 FM, Rádio Praha.

0: minutu po čtvrt na 11 posloucháte Dopolední Prahu. Možná už jste to pocítili i na vlastní kůži. Cestující, kteří se chtějí na pražské letiště Václava Havla dopravit autem, by měli počítat s možnými komplikacemi v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí. Policie upozorňuje na to, že se kvůli ní mohou tvořit až několika kilometrové kolony. Řidiči by s nimi měli počítat a na letiště proto vyrazit s předstihem. Z Evropské ulice přijede na letiště denně zhruba 65 tisíc aut a podle vedoucího odboru dopravní policie Josefa Šaška je situace na křižovatce nejhorší v ranních a odpoledních špičkách. Podle vedení letiště by lidé měli zvážit, jestli nevyužít hromadnou dopravu, například trolejbusy 59, které výjíždí z nádraží Veleslavín. Rekonstrukce potrvá zhruba rok a půl a letiště na ně potom naváže dalšími stavbami. Víc se dočtete třeba na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a asi vás nepřekvapí, že na pražském okruhu směrem na letiště byste měli čekat kolonu od nájezdu z Evropské ke sjezdu na letiště i právě teď. To zdržení je cirka na čtvrt hodiny. Bouralo se v Karlovarské ulici, směrem do centra před křižovatkou se Slánskou se srazila tři osobní auta. V prostředním pruhu na místě už je policie a výraznější kolona se netvoří. Nesouvislá kolona popojíždí na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Bychovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut a provoz vázne i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Od Břevnovského kláštera se zdržíte několik minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Na Rádiu Praha dozněly Måneskin, je 10:30 a teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Kristýna Dušák.
1: Hezké dopoledne u zpráv. Lidé se ode dneška můžou zapojit do benefiční sbírky akce Cihla. Ta pomáhá mentálně znevýhodněným se začleněním do běžného života. Přispět je možné nákupem symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě nebo přímo na webu akce. Sněmovna večer poslala do závěrečného čtení vládní novelu stavebního zákona. Podle koalice má zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Mimo jiné počítá se s řízením centralizované státní stavební správy. Koaliční i opoziční politici k ní ve druhém čtení podali zhruba 130 pozměňovacích návrhů. Prezident Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu, oznámil to Hrad. Připojí se na část týkající se obrany a bezpečnosti. Česká národní banka by mohla už tento měsíc přikročit ke zvýšení úrokových sazeb, aby tak omezila inflační tlaky, naznačil to její guvernér Aleš Michl. Premiér Andrej Babiš přitom nedávno Michla vyzval, aby centrální banka úroky snížila. Spojené státy chtějí výrazně omezit své síly v Evropě, mimo jiné snížit o třetinu počet stíhaček F-16 a F-15 či stáhnout tankovací letouny. Dnes o tom s odvoláním na nejmenované evropské představitele napsal list The New York Times, podle kterého Američané o svých plánech evropské spojence informovali. První zápas na mistrovství světa ve fotbale vyhrálo domácí Mexiko, porazilo Jihoamerickou republiku 2-0. Čeští fotbalisté vstoupili do soutěže porážkou 1-2 s Koreou. Hokejisté Caroliny, ti zvítězili na domácím ledě nad Vegas 4-2 a ve finálové sérii NHL se ujali vedení 3-2. Basketbalisté Nymburka zvítězili v pátém finále NBL doma nad Pardubicemi 92-71. Ujali se v sérii vedení 3-2 na zápasy. V Praze aktuálně 15 stupňů, teplota se bude na této hodnotě držet. Po celý den počítejte se zataženou oblohou, po 14. hodině s občasným deštěm, který nám vydrží až do noci.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, to ví Kuba Vodička. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. V Praze je provoz už poměrně poklidný. Začnu lepší zprávou z Karlovarské ulice směrem do centra, kde se řešila před křižovatkou se Slánskou nehoda 3 aut v prostředním pruhu. Zde už se podařilo havarovaná auta dát na stranu, nic nebrání provozu. Projedete plynule, naopak zdržíte se pak až za Slánskou v kratší koloně před Bílou horou. Na Pražském okruhu směrem na letiště ještě stále čekejte kolonu od Evropské až k samotnému sjezdu na letiště, kde je dopravní omezení, zdržení kolem čtvrt hodiny. Nesouvislá kolona ještě stále popojíždí na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové se ale zdržíte jen kolem 10 minut a provoz ještě stále vázne také v Bělohorské směrem z centra před křižovatkou na Vypichu, kde je kolona od Břevnovského klášteru, zdržení ale jen na několik málo minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dnes večer v České televizi. ČT1. Co všechno pomůže rozhářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: O znění pátečního dopoledne se vám stará Rádio Praha. Do konce hodiny vás třeba ještě pozveme na akci, která spojuje architekturu a umění, co Rohan Festival nabídne a proč se organizátoři inspirovali pro jeho vznik v Miláně. Víc řekneme už za chvíli, teď ale třeba Sunrise Avenue nebo Harry Styles. Hezký poslech, přeju těch přívětivých.

0: Legendární záležitost. Goo Goo Dolls a Iris v dopoledním vysílání Rádia Praha. Před pár vteřinami bylo 10:45 a teď se vydáme do pražského Karlína, kam můžou až do této soboty vyrazit taky všichni milovníci architektury, designu a umění. Podrobnosti o třetím ročníku festivalu Rohan District Design 2026 zjišťovala létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: V Miláně se každý rok odehrává velká výstava architektury a designu, která se jmenuje Salone del Mobile.
2: Říká zakladatel festivalu Lukáš Školout.
1: Paralelně s tou výstavou, která se odehrává na výstavišti, je v Miláně v centru čtvrť, která se jmenuje Brera, kam se ty velcí hráči v oblasti designu a architektury stahují a otevírají tam showroomy. A ten distrikt té Brery, jak oni si říkají Brera Design District, tak je vlastně úplně propleten designem a architekturou.
2: Stejně jako v Miláně ve městě módy a stylu, i pražský festival nabídne spojení architektury a designu.
1: Máme více než 80 účastníků, které se vlastně do toho festivalu přidali. My jsme nechtěli dělat vlastně borduru tomu festivalu tím, že bychom ho nazvali Karlín Design District, protože většina těch zakládajících účastníků jsou právě z oblasti Karlína, ale máme ambici se rozrůstat, tak proto jsme zvolili název Rohan Design District, z toho důvodu, aby jsme oslovili i Holešovice, i Libeň, i Vinohrady, Staré Město, že víceméně nechceme dělat té dobré myšlence, jak si myslíme, že je, taky nechceme dělat takovou jasnou borduru jenom té jedné čtvrti. Pokud se jedná o showroomy, jako je to třeba v našem případě, tak nabízíme seznámení s těmi značkami, které my zastupujeme a prodáváme. Pokud se jedná o architekty, tak ty prezentují svoji práci buď přímo na území Rohanu, že třeba nějaká ta budova nebo ten komplex tady vzniknul s jejich přičiněním, anebo tady mají ateliér a ukazují nějakým způsobem práci, která vznikla třeba někde jinde. Pokud se budeme bavit o developerech, tak ty zase prezentují nějaký rozvoj, jejich plány a pohled i na spojení architektury, designu z pohledu toho developera.
2: Dodává Lukáš Školout. Kousek Milána tak můžete zažít na několika místech Karlína a jeho okolí. Lidé se můžou taky zúčastnit komentované prohlídky lávky Holka nebo nového nádraží Bubny. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: No a pojďme taky na pražské silnice. Bouralo se v Bohdalecké směrem do centra. V křížení s Moskevskou se srazilo osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Kolona je od Vršovecké asi na 10 minut. Nesouvislá kolona popojíždí na jižní spojce směrem na Štěrboholy. Od sjezdu na Vršovice k Průmyslové pojedete asi 10 minut a provoz vázne i v Bělohorské směrem z centra před Vypichem. Od Břevnovského kláštera se zdržíte několik minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.
4: To nejlepší.

0: Zpěvačka Ava Max nás na Rádiu Praha dovedla k dalším aktuálním zprávám. Ve studiu s nimi kolegyně Kristýna Dušák. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bude 11 hodin.
1: Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze, policisté ho na letišti zadrželi. Bezpečnostní rada státu zváží zpřísnění režimu pro ruské diplomaty. Český Červený kříž testuje připravenost na mimořádnou událost spojenou s migrací. Občasný déšť v Praze čekejte až do noci, teploty kolem 15.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na začátku měsíce na internetu z Argentiny. Mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly mít ještě závažnější následky. Po návratu do Česka policisté muže zadrželi na pražském letišti a předali ho do psychiatrické nemocnice. V Bukovanech na Příbramsku bude Český Červený kříž testovat připravenost na mimořádnou událost spojenou s migrační vlnou. Akce se koná dnes a zítra v areálu dětské odborné léčebny Alice Masarykové. Cvičení humanitárních jednotek se kromě organizátorů můžou zúčastnit také dobrovolníci a figuranti, pokračuje velitelka ústředního krizového týmu Iva Jelínková.
3: Více než stovka členů Českého Červeného kříže bude procvičovat činnost na asistenčním centru, to znamená vše od samotné registrace uprchlíků přes zajištění nouzového ubytování, základní zdravotnickou pomoc, psychosociální podporu, poskytnutí humanitární pomoci a další věci s tím související.
1: Za prvních pět měsíců letošního roku vyhlásily soudy 336 firemních bankrotů. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jich přibylo 7%. Počet byl nejvyšší od roku 2017. O 23% více bylo také insolvenčních návrhů. Prezident Petr Pavel se ve středu zúčastní jednání Bezpečnostní rady státu. Ta by se měla zabývat například novou koncepcí české armády a projednávat by mohla i možné zpřísnění režimu pro ruské diplomaty přijíždějící do České republiky z jiných zemí v schengenském prostoru. Česko vyžaduje od ruských diplomatů pouze předchozí oznámení. Například opoziční hnutí STAN ale chce, aby stát dopředu uděloval souhlas. Na akciovém trhu Nasdaq se dnes začne obchodovat s akciemi americké společnosti SpaceX. Firma miliardáře Elona Muska se zaměřuje na raketovou techniku, satelitní síť Starlink a na rozvoj umělé inteligence. Společnost plánuje prodejem akcí získat 75 miliard dolarů v přepočtu přes 1,5 bilionu korun. Čeští fotbalisté nezvládli na mistrovství světa úvodní skupinový zápas. Výběr trenéra Miroslava Koupka nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Skóre otevřel v 59. minutě po dlouhém autu Vladimír Coufal a hlavičkou kapitán Ladislav Krejčí. Korejci ale Čechy přestříleli a zápas otočili. S brzkým soupeřem vyrovnáním nebyl po zápase spokojený reprezentační brankář Matěj Kovář.
4: Mrzí nás to, myslím si, že jsme k tomu měli blízko, potom co jsme dali góla. Škoda, že jsme inkazovali hnedka do 10 minut něco takového. Tam se trošku zlomila ta hra a pak byly takové z mojeho pohledu možná laciné góly, které jsme úplně pozičně nevychytali, ale říkám, máme další dva zápasy, takže připravíme se na to co nejlíp.
1: V Praze aktuálně 15 stupňů, teplota se bude na této hodnotě držet. Po celý den počítejte se zataženou oblohou po 14. hodině s občasnými přeháňkami, které nám vydrží až do noci.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Máme taky informace pro řidiče, jak to na silnicích vypadá, nám řekne Kuba Vodička.
5: Hezké dopoledne. Začnu na Bohdalecké ulici směrem z centra. V křížení s Moskevskou se stále řeší nehoda kamionu s osobním autem. Blokují pravý jízdní pruh. Na místě je policie. Kolona je zhruba od Edenu. Čekejte zdržení do 10 minut. Další problém máme na jižní spojce směrem na Štěrboholy, kousek za nájezdem od Spořilovské, zůstalo stát v pravém jízdním pruhu nepojízdné osobní auto, kolona už narostla v tuto chvíli kousek za podjezd magistrály, plní se také Spořilovská před jižní spojkou zdržení, ale také jen maximálně na 10 minut. Provoz pak vázne ještě v Bělohorské směrem z centra před Vypichem, kde se popojíždí od Břevnovského kláštera, je to na několik minut a zdržíte se aktuálně i na magistrále směrem z Holešovic do centra. Auta se zastavují u Florence a k muzeu pojedete asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobrý den, je pátek 12. června, děkujeme, že ho trávíte s dopoledním vysíláním Rádia Praha. 4,5 minuty, téměř po 11. hodině, to je aktuální čas. No a po té 11. hodině samozřejmě pokračujeme v playlistu, zazní Machine Gun Kelly. Taky Alicia Keys. No a rapper Kanye West v Praze nevystoupí. Areál Velké chuchle s organizátorem ukončil spolupráci. Víme víc, podrobnosti přidáme už za chvíli. Teď Support Lesbians, hezký poslech, přeje Vojtěch Přívětivý.

0: something I want to talk about.
1: Madonna a Sabrina Carpenter dozněly na Rádiu Praha. Dobré dopoledne přejeme. Americký rapper je dříve známý jako Kanye West. Letos v červenci v dostihovém areálu v pražské Chuchli nevystoupí. Uvedla to ředitelka chuchelského závodiště Zuzana Rambová. Koncert se měl původně uskutečnit 25. července. Už členové vedení Prahy za Piráty ale dříve uvedli, že s pořádáním koncertu nesouhlasí. Kritiku vyvolávaly dřívější antisemitské výroky hudebníka, za které se letos omluvil. Na zrušení koncertu upozornil server prahain.cz. Loni měl hudebník vystoupit na festivalu na Slovensku, organizátoři ale 9 dnů před naplánováním

0: Paným začátkem jeho účast zrušili. Krok zdůvodnili mimo jiné blíže neupřesněnými, nepředvídatelnými okolnostmi. Letos měl Kanye West vystoupit ve Francii či v Polsku, ani žádný z těchto koncertů se ale neuskutečnil. Víc najdete v článku na webu irozhlas.cz. No a jak to vypadá na silnicích? Nehoda se řeší na Bohdalecké ulici směrem z centra v křížení s Moskevskou. Srazilo se tam osobní auto s kamionem v pravém pruhu. Kolona od Edenu až na 10 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi stojí za nájezdem ze Spořilovské nepojízdné osobní auto v pravém pruhu. V koloně od magistrály i ze Spořilovské se zdržíte asi 10 minut. A provoz vázne v Bělohorské směrem z centra před Vypichem z konce Patočkovy ulice se zdržíte kolem 10 minut i v tomto případě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Lola Young dozněla ve vysílání Rádia Praha, za pár vteřin bude 11:30 a teď vysíláme krátké zprávy. Slovo má Kristýna Dušák.
1: A já vám u poslechu zpráv přeji krásné dopoledne. Obezním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO řekl, že rozhodnutí o úhradách očekává do konce roku. Mělo být o standardní úhradu pro děti ve věku 12 až 18 let. V Česku je podle vlády obezních téměř 250 000 dětí. Německá policie dnes kvůli velkému zásahu na letišti v Hamburku vyklidila zónu za bezpečnostními kontrolami. Cestující museli opustit také letadla připravující se k odletu. Deník Bild s odkazem na své zdroje napsal, že poplach nejspíš vyvolal podezřelý předmět. Úřady takovou možnost zatím nepotvrdily. Pražské letiště Václava Havla dnes neeviduje žádné lety mezi Prahou a severoněmeckým městem. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se díky nadějím na mírovou dohodu mezi Spojenými státy a Íránem dnes výrazně snižuje. Klíčový kontrakt v Nizozemsku vykazuje pokles o více než 7%. Donald Trump včera večer odvolal avizované údery na Írán. Zdůvodnil to pokrokem v rozhovorech. Dohoda by podle něj mohla být podepsána o víkendu v Evropě. Slovenští veterináři zjistili zbytky pesticidů v mražených kuřatech od českého zpracovatele drůbeže Ratio Uherský Brod. Inspektoři nařídili stáhnout toto zboží z prodeje. Ve zkoumaném vzorku se našly stopy látky, která se v chovech používá jako dezinfekce. Kriminalisté pátrají po muži, který se mohl stát obětí loupeže po květnovém derby pražských fotbalových klubů. I jeho nejspíš v pražském újezdu Nad Lesy napadla skupina maskovaných útočníků. Kamery muže zaznamenaly při vystupování z autobusu linky 209 na zastávce Kvasinská a následně v ulici v Lipách. Policie už několik lidí obvinila z loupeže, hrozí jim až 10 let vězení. V Praze máme aktuálně 15 stupňů, teplota se bude na této hodnotě držet. Po celý den počítejte se zataženou oblohou, po 14. hodině pak s občasnými přeháňkami, které nám vydrží až do noci.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. V Praze je provoz poměrně poklidný. Zdržíte se aktuálně jen na pražském okruhu směrem na D1, kde je kolona z konce D5 až za nájezd od Ořechu. Zdržení 10, maximálně 15 minut. Pomalu se jede ještě na Štěrboholské spojice směrem k Lanovému mostu. Nesouvislá kolona od sjezdu na Běchovice k Průmyslové. Je to zhruba na 10 minut. A zdržíte se stále i na magistrále směrem z Holešovic do centra ve Vilznově ulici od Florence k muzeu pojedete také asi 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň.
5: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: 3:15 minuty po 11:30 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Pokud byste rádi zažili atmosféru Latinské Ameriky, tak si stačí zajít na Prahu 7. Kde se co děje, nám už za chvíli řekne naše kolegyně, létající redaktorka Monika Doležalová. Do té doby třeba Liam Payne na Detaora nebo Michal Schulte. Hezký poslech, vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: To byly Sam Fender a Olivia Dean v dopolední Praze. Dobrý den vám přejeme. Pražská holešovická tržnice ožije Latinskou Amerikou. Festival Mercado nabídne exotické jídlo, hudbu, tanec i velký brazilský průvod. A přímo na místě už je také naše létající redaktorka Monika Doležalová. Moniko, zdravím tě, hezké dopoledne. Co přesně se na akci děje?
1: Hezké dopoledne, no tady to momentálně vypadá, jako kdyby se člověk během pár minut přinesl z Prahy rovnou do Latinské Ameriky. Všude kolem mě zní salsa, jak můžete i slyšet, samba. Na návštěvníky tu čekají desítky stánků s exotickým jídlem, kouřením, ovocem, nebo třeba ručně vyráběnými šperky a i textiliemi z Jižní a Střední Ameriky. A už i teď jsou tu návštěvníci, neodradilo je ani to dnešní počasí. Festival Mercado letos slaví už 13. ročník a lidé tu mohou ochutnat speciality jako třeba argentinské stejky přímo z grilu, mexické tacos, kolumbijské empanadas nebo peruánské anticuchos. Nechybí taky ani latino bary s kubánským rumem nebo brazilskou kačásou, taky tady mají mexický mezcal. Já se tady nejvíc těším na ten dnešní večerní průvod brazilských bubeníků a tanečnic. Ten odstartuje v 17:30 od Štvanické lávky. Holka. No a v rytmu samby se pomalu dojde až sem do holešovické tržnice. Průvod povede skupina Tamtam Batucada společně s tanečnicemi pod vedením známé Veroniky Lálové, tu asi znáte ze Stardance. A festival ten myslí i na děti. Připravené jsou takové mexické piňáty se sladkostmi, taneční workshopy nebo třeba hravé lekce španělštiny.
0: Průvod teda v 17:30, zapisuju si, zní to skoro jako ideální plán na víkend. Moniko, důležitá otázka, je potřeba si na festival kupovat vstupenky?
1: Dobrá zpráva, ne. Festival je úplně zdarma, stačí tedy dorazit do holešovické tržnice, hned můžete nasát tu atmosféru Latinské Ameriky. Je tu připraven i doprovodný program, jako třeba soutěž pojídání chili. A festival Mercado pokračuje i ještě zítra, takže dobrá zpráva. Já už se tady vlním.
0: No tak pokud byste chtěli zažít atmosféru Latinské Ameriky, stačí evidentně vyrazit na Prahu 7 a začít se vlnit společně s naší redaktorkou Monikou Doležalovou, se kterou jsme teď byli ve spojení živě z Holešovic. Moniko, díky, naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
0: No a jak to vypadá na pražských silnicích? Pomalu se jede na příjezdu k letišti od Pražského okruhu, od sjezdu na Horoměřice k omezení v Aviatické se zdržíte kolem 10 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte také směrem na dálnici D1, z konce D5 k Ořechu je to až na 15 minut. V Praze se jede pomalu i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové je to zhruba na 10 minut a zdržení i na magistrále směrem z Holešovic do centra, od Florence k muzeu pojedete také kolem 10 minut. Cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: Posloucháte Rádio Praha, bylo 12 hodin, teď vysíláme polední zprávy. Kristýna Dušák má slovo. Hezké poledne.
1: Také přeji hezké poledne. Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky. V Praze policisté ho na letišti zadrželi. Veřejnost může o víkendu pomoci vědcům stopovat invazivní druhy živočichů a rostlin. V Evropské unii ode dneška platí nový migrační pakt a v Praze zataženo přehánky oteplování až od zítřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval začátkem měsíce na internetu z Argentiny. Mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly mít ještě závažnější následky. Po návratu do Česka policie muže zadržela na pražském letišti a předala do psychiatrické nemocnice. Dnes začíná pátý ročník akce s názvem Biosmršť. Až do neděle mohou lidé na své běžné procházce pomoci vědcům mapovat vybrané nepůvodní a invazivní druhy rostlin a živočichů. Na seznamu je například bolševník, slunečko východní, nutrie nebo želva nádherná. Více entomolog Jiří Skuhrovec z Národního centra zemědělského a potravinářského výzkumu.
3: Možně pořídit fotografii, přidat lokalitu a nahrát záznam přímo do projektu Biosmršť. Identifikací může pomoct umělá inteligence nebo komunita odborníků i zkušených uživatelů. Pozorování je možné nahrát i prostřednictvím dalších aplikací, jako je Aviv, Biolog nebo platforma Najdě.
1: A s tématem souvisí i dnešní akce v Praze. V amfiteátru u Albertovských schodů na Praze 2 se dnes od 18 hodin uskuteční vědecká debata o biologické invazi. Zájemci se budou moci ptát odborníků právě na exotické rostliny, hmyz nebo živočichy, kteří vytlačují přírodní původní druhy u nás v české krajině. Lidé si u bank a stavebních spořitelen vzali v květnu nové hypotéky za více než 38 miliard korun. Ve srovnání s dubnem sice půjčená částka na nových hypotékách klesla zhruba o 15%, i tak byla ale květnová aktivita na trhu výrazná, říká hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
4: Ačkoliv květnová hypoteční aktivita polevila, počty přes 7 tisíc a objem přes 35 miliard korun nových hypoték po sezónním očištění zůstal silnější než v závěru loňského roku.
1: V Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
5: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Na úvod mistrovství světa ve fotbale přijali české sázkové kanceláře zatím sázky za více než 100 milionů korun. Tipy na zápas Česká republika Korea byly rozloženy rovnoměrně. Čeští fotbalisté mistrovství zahájili porážkou. V Mexiku podlehli Jižní Koreji 1-2. V příštím utkání nastoupí proti Jihoafrické republice, která na úvod prohrála s domácím Mexikem 0-2. Aktuálních 15 stupňů v Praze je nejvyšší teplota, která nás dnes čeká. Po celý den počítejte se zataženou oblohou a občasnými přeháňkami, které nám vydrží až do noci. Od zítřka už se ale zase začne oteplovat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na pražských silnicích, to nám řekne Kuba Vodička. Hezké poledne, Kubo.
6: Hezké poledne. V Praze už je provoz poměrně poklidný. Chvíli se zdržíte ještě na příjezdu k letišti od Pražského okruhu. Auta se zastaví kousek za sjezdem na Horoměřice. Do omezení v Aviatické ulici pojedete maximálně 10 minut. Na Pražském okruhu pak čekejte zdržení směrem na D1. Z konce D5 k Ořechu pojedete také kolem 10 minut. Přímo v Praze pak stále nesouvislá kolona na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Mezi sjezdem na Běchovice a Průmyslovou naberete zpoždění také až 10 minut a zdržení stále několik minut na magistrále směrem z Holešovic do centra. Kolona popojíždí aktuálně mezi Florencí a muzeem. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: 5:45 po 12. hodině vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý, přeju vám hezké poledne. No a jelikož odbylo pravé poledne, tak to samozřejmě znamená, že i dnes do studia dorazí speciální a vzácný host. Budeme se totiž bavit o pauze, kterou po 50 letech svého působení oznámila kapela Katapult. Mým dnešním hostem bude Olda Říha. Těším se moc, doufám, že i vy.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý na Rádio Praha.

0: Dobrý den, posloucháte vysílání Rádia Praha. Před 50 lety vznikla kapela, která přežila zákazy, změny režimu, módní vlny i generace posluchačů. A teď po velkém výročním turné si dává pauzu. Jak se člověk ohlíží za půlstoletím života v rock'n'rollu? I na to se dnes budu ptát muže, bez kterého by ten příběh nikdy nevzniknul. Frontman legendární skupiny Katapult Olda Říha je dnes mým hostem. Oldo, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím všechny. Ne.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Oldo, vy jste mi říkal, že naši rozhlasovou budovu v Karlíně velmi dobře znáte a že jste sem dnes přišel po mnoha letech. Tak jaký byl ten pocit se sem vrátit?
1: No, první věc je, že začínáme od konce. Já myslím, že začneme od začátku, ale tohle jsme si mohli schovat nakonec, protože aby posluchači porozuměli tomu, proč takhle budu mluvit, tak by měli už ještě něco slyšet z mojí historie. No nicméně,
0: Karlínský,
1: původně to byl Národní dům, že jo, Karlínský nároďák,
0: ano.
1: Když se tady udělalo rádio a nahrávací studio a všechno, tak já jsem tady okamžitě, když Katapult vznikl, strávil dost mládí. Já jsem sem často zajížděl, protože tady byli redaktoři, kteří pouštili pod názvy nějaký třeba už americkou muziku a hitparády. Tady prostě dělali osvícený lidi. Něco jako Katapult. No, hráli jsme, i když nebyla přízeň osudu. A dokonce tady mám zážitek, že my jsme točili film celovečerní, a Rejža chtěl, aby jsme tam dali dvě originální písničky, a tak jsme, protože dole v Praze, já říkám dole v Praze, studia byly obsazený, tak jsme sem zajeli a točili jsme tady v Ačku. Jo. A natočili jsme tady docela slavný hit Maturant a Jsou špatný dny, který byl, jako dneska se to dělá normálně, do filmu. Hmm. Nakonec vyšel single a já jsem se tady celou tu dobu cítil dobře, protože ten barák, když jsem dneska vešel po několika letech, po dost letech, jo, na mě působil strašlivým takovým genius loci, takovou duší, jo. Tady až na ty vchodové dveře, které tady nebyly, ty lítačky a tohle, to je dneska ochrana, tak je to úplně stejný. Na mě prostě dejchla ta nostalgie, s kterou já do dneška žiju právě. Já žiju z nostalgie. Dokonce jsem napsal i desku ve 23, hráli jsme turné. A to jsou všechno vzpomínky na 60. leta, 70. A já žiju v prostoru, nežiju doma nebo na koncertě. Já žiju v prostoru, v celém světovém prostoru. Z toho já žiju. A moje empatie a vnímání světa, že jsem sem vstoupil a byl jsem, slušně řečeno, na dračku.
0: Říká frontman kapely Katapult Olda Říha, který je dnes mým hostem. Za chvíli budeme pokračovat. Teď se ale pojďme ještě podívat společně na pražské silnice. Pomalu se jede na příjezdu k letišti od Pražského okruhu, od sjezdu na Hodoměřice k omezení v aviatické, zdržení asi 10 minut. Na Pražském okruhu se zdržíte i směrem na dálnici D1, z konce dálnice D5 k Ořechu je to na 10 minut. V Praze se jede pomalu i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most, od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete zhruba 10 minut a zdržení i na magistrále směrem z Holešovic do centra, od Florence k muzeu pojedete taky kolem 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Posloucháte Radio Praha. Mým dnešním poledním hostem je frontman legendární kapely Katapult Olda Říha. Oldo, vy jste mi v tom předchozím vstupu říkal, že jedete hodně na vlně nostalgie, že z té nostalgie žijete. A mě by zajímalo, když jste hráli teď ten poslední koncert před pauzou v Lysé nad Labem, jaký pocit tam převažoval? Byla to nostalgie, byla to možná trošku úleva po 50 letech intenzivního fungování, nebo chuť dát si za týden další koncert? Co tam bylo?
1: Takhle nic takového, co jste řekl, jsem necítil. Mhm. To bych musel trošku rychle popsat, že já sice žiju z nostalgie, já skládám písničky, hraju je, rád žiju v té době, kdy byl analogový zvuk, kdy byl analogový svět a přes všechny ty problémy jsme všichni drželi při sobě. To znamená, já žiju v tomhle prostoru, který si snažím si podržet a když všechny ty koncerty, které hrajou, už nehraju s tou nostalgií, já ji hraju tady a teď. A já se snažím ten výraz, ten katapult, tu pravdivost těch hitů vrazit do tohohle matrixu, do tohohle digitálního světa, kdy všichni držejí svůj telefon a vůbec nevnímají, co se děje na ulici. A tenhle ten můj přístup mě pomáhá, že oni dole ty lidi zapomenou na ty chytrý telefony. Pár lidí si natáčí a jinak si s náma zpívají, tančí, pláčou, veselí se, šahají holkám třeba ze zadu na prsa, plíbají je. Rozumíte mi? A o tom je ta nostalgie, tak to kdysi bylo. Hmm. Katapult dnes lidem probuzení, naději. Půlnoční závodina, lesní manekín, tím to všechno začalo. Žádný keci, příběhy ze života. A mně se to do dneška vrací. Já teď mluvím trošku dynamicky, že někoho to může jakoby rozhazovat. Jo. Tak mi omluvte, ale totiž to je můj život. Hmm. To, co jsem teď popsal, je můj život. Hmm. Já, až jsme skončili druhý den ráno, tak pak mi došlo teprve, co jsem dokázal. Jinak jsem hrál jako kluk z ulice, dělník rock'n'rollu. A teď mi došlo, je to vůbec možný? Je to vůbec možný, co jsem vlastně dokázal? Hmm. Tomu se říká těžká pokora. Já nejsem hvězda nebo mistr. Já jsem fakt kluk z ulice. Hmm.
0: My jsme se bavili i o tom, že se vlastně, nebo že jste se s katapultama vždycky snažili, aby ta show na tom pódiu jste byli vy a ne různé ohňostroje a ohně a obří obrazovky, že vlastně to, jak zmiňujete tu digitální dobu, kdy má každý v ruce telefon, tak jste se snažili vlastně jít proti tomu i ve chvílích těch koncertů, protože vám prostě šlo o to, abyste show byli vy.
1: Snad to posluchači pochopí, když udělám příměr. Já si jdu zahrát. Já si chci zahrát. Já se musím první dojmout. První se musím prostě dostat do toho ajfru. A pak mi to ty lidi vracej. Já je musím vidět. Oni musí vidět mě. A proto jdu těma nejprostšíma prostředkama k nejvyššímu úspěchu. Nechci žádný efekty, nechci nic. Chci divadelně rozsvítit celý jeviště, abych mohl tu pravdu, co lidem chci říct, dát a oni mi ji potom vrátí. Tak ten příměr, který mi občas napadá, když vidím, jak ty lidi bliká to, bouchá to šílený, tak já vždycky říkám třeba zvukařům, osvětlovačům, rozsviť tam zárovku, a jděte všichni pryč. Protože já jsem se naučil hrát za sluníčka. Odpoledne jsem rozjížděl festivaly ve 2 hodiny, ve 4 hodiny. 10 000 lidí dole pode mnou. A já jsem řval na sluníčko, zhasni trochu, rozsviť. O tom to je. klasický rock'n'roll v mým podání, tak jak vznikl v roce 56, 7, 8, 61, 2, 3, 4, já furt tu lajnu držím a pro tenhle ten svět já žiju. Proto vstupuju do Matrixu a zase ustupuju zpátky. Jo. A jde jenom o tu muziku. Zahrát si, smát se, těšit se.
0: Říká frontman kapely Katapult Olda Říha. Za chvíli budeme společně pokračovat. A jak už i Olda, i posluchači můžou slyšet, dáme si další píseň od Katapultu. Tady je Až, posloucháte Rádio Praha.

0: Jeden z nejzásadnějších hitů kapely Katapult jste teď slyšeli ve vysílání Rádia Praha. Pro ty, kteří poslouchají zpětně online, tak jenom řeknu, že to byla píseň Až. A mým dnešním hostem je frontman Katapultu Olda Říha. Oldo, my jsme se tady bavili o té písni, která teď dohrála, to je opravdu legendární záležitost. Ty jsi mi říkal, že to je velmi zajímavý příběh, který tu píseň doprovází.
1: No, příběh té písně má několik rovin, jo. Takových prostě osobních a jiných, a prostě já zkusím říct takový hodně stlačený lisem, takový základní příběh. Když jsem ten příběh, já nemám rád slovo text, když jsem ten příběh dostal od Ládi Vostárka, tak jsem si ho přečet a v té chvíli mi v hlavě šla melodie, tempo, harmonie. Okamžitě jsem v hlavě složil. Jo. A když jsem potom, když jsme ji nahráli, tak jsem se Ládi ptal, co si tím myslel, až bude se psát 2006. A mu povídá, no ono je to takový veselý, to já budu v penzi. A já mu říkám, Láďo, to ale budeme mrtví, protože penzista, nebo dneska si říká důchodce, fuj, to je blbý slovo, penzista, to je pro mě mrtvý člověk. To už asi tady nebudeme. Jo. A teď si představte, že ono, ta píseň prostě se okamžitě zlidověla, okamžitě prostě si líbí. A teď si vůbec představte skok. V roce 2026 lidi milujou. Tudy bych nezahrál na jevišti, tak si ji vytleskaj. Tak prostě to nejde, abych opustil sál po 2,5 hodinách bez písničky. A co děti, mají si kde hrát. Že? To je neskutečný příběh, kterýmu já se neustále a neustále divím. Hraju jí s láskou, protože hraju lidi pro lidi. Že? A vždycky, když ji slyším v rádiu, no to snad hrajou všichni rádi na celém širém světě, tak jsem trošku rozmrzelej. Jestli... A pak si říkám, no tak když hrajou celoživotně od Deep Purple Smoke on Water, no tak ať hrajou to Až. A jdu jí zase na jeviště zpívat. To je prostě něco, co se vymklo kontrole. A lidi si to vzali za svoje. To je národní píseň, to je jejich píseň už. Zlidověla. Nazdar. Já si za to sice nic nekoupím, ale jsem rád, že je jejich.
2: Ahoj.
0: Co musí mít ten příběh, když ho dostanete do ruky, když teda nebudu používat slovo text, co musí mít ten příběh, abyste věděl, že to prostě bude fungovat?
1: To je úplně jednoduchý. Já jsem empatický člověk. Já se s tím příběhem musím ztotožnit. Já jsem v průběhu těch let dostal na nabídky stovky nějakých textů, ale žádný to nebyl příběh. Jakmile dostanu text, který jsem buď prožil, nebo bych ho chtěl prožít, nebo mu věřím, tak z textu se stane příběh. A já potom skládám pod dojmem toho příběhu, který mě inspiruje. Nepotřebuju ani kytaru, slyším to ve své hlavě. A pak, když nahrávám, tak se snažím ho převyprávět lidem s nejvyšší možnou pravdivostí. Stejně tak, jako kdyby jsme šli do hospody na pivo, tak vám ty příběhy, třeba který ještě neznáte, který zhudebním, budu vyprávět v hospodě. Hovorovou češtinou. Bez nějakých přibytáček, blbostí, kravin. Prostě budu vyprávět něco, o čem se dá zpívat. Je to strašně prostý, ale na to potřebujete talent. U mě to není talent, u mě je to vrozená vada.
0: Říká frontman kapely Katapult Olda Říha, který je dnes mým hostem.
3: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Pojďme se ještě podívat na pražské silnice, jak to na nich vypadá, to ví kolega Lukáš Miller. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne ode mě, tak zatím to vypadá docela dobře. V Praze je teď po půl jedné spíše klidnější provoz, bez zásadních komplikací. Pomalu se ale jede po jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou jak od Spořilovské, tak od Běchovic v obou směrech asi na 15 minut. Také na Pražském okruhu je silný provoz z letiště k dálnici D1. Ta kolona z plzeňské dálnice D5 Kořechu je teď asi na 15 až 20 minut. Jede před víkendem hodně kamionů. A plní se příjezdy do centra Prahy po magistrátu. Ve Vlzenově asi 10 minut postojíte od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí také na Nuselském mostě na příjezdu do Legerovy a také Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok

0: Posloucháte Rádio Praha, ve vysílání nám teď dozněly Katapult a píseň Blues a mým dnešním hostem, moc si toho vážím, je Olda Říha, frontman Katapultu. Oldo, ještě jednou vás zdravím, dobrý den.
1: Zdravím všechny, ahoj.
0: Ahoj, dobrý den. Ahoj. Oldo, vy jste zažili s Katapultem období, kdy vás hudební kritici trochu grilovali a víceméně vás odepisovali. Nemáte někde chuť po těch 50 letech za těmi kritiky přijít a říct, tak pánové, a kdo z nás měl pravdu?
1: Ale já jsem přece to vyhlásil v té době, když prostě proti nám šli. Tak si tenkrát jsem řekl památnou větu do mladého světa. Nechte to bejt. Pište si, co chcete. Já si budu hrát, co budu chtít. A čas ukáže. Já jsem si to s kritikama vyřídil už tenkrát. A pak jsem četl spoustu autobiografií anglických a amerických kapel, zejména v Anglii, takzvaná kritika šila do Black Sabbath ještě víc než do nás. AC-kům říkali, vraťte se vy křupani vesničani do Austrálie. Šli po nich, v Americe zase psali Led Zeppelin, to je moc nálas, vraťte se zpátky, my máme Jefferson Airplane. Celou dobu, co Black Sabbath vydávali desky, anglická kritika psala, že jsou blbci, že neumí hrát, fanouškové trpěli a oni zase, že fanouškové jsou největší blbci. A celou dobu, co vydávali desky, šli proti nim. Ale Tommy Iommi věděl, že chtějí hrát. A jednou udělal chybu. Napsal desku takovou, aby si líbila kritiku. A víte, jak to dopadlo? No, protože kritici nekupují desky.
0: No jasně, desky kupují fanoušci.
1: Tak to takhle dopadlo, že fanouškové to kupovali a on ty kritiky vlastně zjistil, že nepotřebuje, ale bylo pozdě, protože nastal čas rozpadu, kdy prostě oni došli do krize jenom kvůli tomu té věci. Tak to já když čtu, tak koukám, že jsem šel stejnou cestou. Vždyť já chci jenom hrát. A ty jakoby náplny na ty tři akordy, když je to prazáklad muziky, kdybyste šel na Chuck Berryho, tak ten hraje všechno na tři akordy. To je ta krása jednoduchý muziky, já nebudu nikomu vysvětlovat, ale tam je jich pět a tady jsou čtyři. To já mám vyřešený, protože příběh si musí umět každý zaspívat, musí to vít a muzikou každý se může prostě zahrát na španělku. To je prazáklad všeho, co na světě existuje. A jakmile z toho někdo uhne, končí. A to já nechci.
0: Říká frontman kapely Katapult Olda Říha. Za chvíli pokračujeme.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a pojďme ještě na pražské silnice, jak to na nich aktuálně vypadá. V Praze je zatím spíše klidnější provoz, pomalu se ale jede po jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou od Spořilovské a také od Běchovic v obou směrech asi na 15 minut. Také na pražském okruhu je silný provoz, z letiště k dálnici D1 kolona z Plzeňské D5 k Ořechu asi na 20 minut a plní se příjezdy po magistrále do centra ve Vilzonově na 10 minut od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra a také věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, mým dnešním hostem je legendární frontman kapely Katapult Olda Říha. Oldo, na úplný závěr, pojďme se ještě dostat k tomu, že vy si teď z Katapulty dáváte pauzu po 50 letech intenzivního aktivního hraní. Vy jste někde říkal, že chcete udělat nějaké nové věci, napsat nějaké nové věci, tak by mě zajímalo, jestli se dobře dají sbírat ty příběhy i po tak dlouhé době.
1: No, stejně tak jako moje písničky, tak žijou pořád ty příběhy, ze kterých jsem vyšel. Ta geneze, já hraju 63 let, že jo, od 15, 13 let a potom Katapult od 75 a já furt žiju ty příběhy už v té škole, na základní škole, v 9. třídě jsem začal hrát rock and roll. A já si to všechno pamatuju. Všechno to, co jsem zažil, včetně těch negativních věcí, jsou pro mě hroznou inspirací. Z toho já právě žiju. Jo. I totální komunistický zákaz 6-letých mě posílil.
0: Tak i ty negativní věci,
1: no, člověka formují. Moje krédo je, každý průser musíš zlomit ve svůj prospěch. No tak jsem potom vydal desku Rock Deluxe v roce 86 a hned tam bylo někdy příště. A vrátil jsem se 3 deskama až do 90. Bleskem jsem byl nabušený. Takže proč, ještě mi polož tu otázku jednou, já jsem trošku sjel.
0: Jak se ty příběhy, ty texty, nebudeme tomu říkat příběhy, sbírají po tak dlouhé době? Kde se furt bere ta inspirace?
1: Když vyjdu z baráku, začnu žít v prostoru. A ty příběhy jsou všude mezi náma. Mám otevřenou hlavu. Rozumím řeči těla, řeči obličeje. Tyhle ty příběhy se dají, ty leží na zemi. Celou dobu leží na zemi příběhy. Jde jenom o to je zvednout a mít ten talent, rytmizovat to do veršů. Nic víc nesmíň. Ale ten člověk, ten, který píše ty příběhy, já už to dělám taky, musí mít strašnou chuť je zpracovat, musí být jako jejich majitel. To je strašně veliká, složitá věc, která je v podstatě ale strašně jednoduchá. Žij a hraj. Máš to tady na talíři. A moji velký inspirátoři jsou Rolling Stones, který sledují od roku 1963 a jdu s nima jejich cestou a oni jdou s mojí cestou. Úplně jdeme na jedné obrovské dálnici kupředu. A ty právě už taky nejezdili turné každý rok nebo 4 roky, ale dělali muziku furt. Teď zrovna vydávají desku.
0: To je pravda. Máme i hitparádě naší.
1: Po velký pauze. A teprve pak budou přemýšlet, jestli budou moc vyjet na turné. Takže já vlastně kopíruju jejich cestu. Akorát jsem hrál 49 let celoroční turné nebo 50. Rok co rok a tak. A teď nastal prostě inspiračně. Stouni si dávají pauzy. Já taky. Ale já na tu muziku a ty věci okolo toho budu myslet a pořád a budu je tavit do budoucnosti. Doufám, že nezůstanu demenci. No protože já mám tak rozsvíceno, že mě se demence bojí. Že by jí dostala taky.
0: No právě.
1: Držíme
0: palce obrovsky. Mým dnešním hostem byl Olda Říha, frontman legendární kapely Katapult. Oldovi jste zmiňoval někdy příště, tak tím pojďme to dnes uzavřít. Moc děkuji za rozhovor.
1: Taky nám nic jinýho nezbývá, ne? Bez
0: někdy
1: toho
0: příště.
1: Nejde to skloně. U doktora to říkat nemůžu. Doktore, někdy příště, že jo?
0: Je to
1: ale
0: tak.
1: Ale v rádiu to můžem zaspívat napřed. Ně

0: Je 13 hodin, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásný den, teď už vám přinášíme zprávy a přináší je Kristýna Dušák, krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Pražští policisté pátrají po muži, který je nejspíš nakažený tuberkulózou. Nedaleko hlavního města se budou vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Ukrajinské drony zasáhly dvě rafinérie v ruském Tatarstánu. V Praze zataženo a přehánky až do noci, oteplování od zítřka.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté pátrají po 35-letém muži, který je nejspíš nakažený tuberkulózou. Jde o člověka bezdomova, který často jezdí po městě na kole. Navštěvuje denní centra a ubytovací zařízení pro sociálně slabé. Podle policejní databáze má ukrajinské občanství. Při odchodu z vyšetření v nemocnici měl na sobě červené tričko a na zádech batoh. V obci Bohumil poblíž Prahy začala firma Novo Nordisk vyrábět látky pro léky na diabetes a obezitu. Společnost do tamního farmaceutického závodu investovala přes 8 miliard korun.
3: Dánská společnost odkoupila výrobnu v obci Bohumil v roce 2024. Do té doby se tam vyráběly vakcíny. V závodu v současnosti pracuje zhruba 300 lidí.
4: Pracovní síla je v Česku neuvěřitelně talentovaná a díky tomu budeme moci udržet naši kvalitu.
3: Popsal ředitel firmy Mike Dausdar. V Česku je v současnosti přes milion obézních lidí a jejich počet stále stoupá. Upozorňuje předseda České diabetologické společnosti Martin Prázdný.
5: Očekávám, že pokud tady se šíří více modernější léčba nadváhy obezity, tak ten trend se také bude otáčet.
3: Léčba obezity patří v poslední době k nejvýnosnějším oblastem zdravotnictví. Josef Beneda, Český rozhlas.
1: V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo více lidí, než do Česka přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
6: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
1: Ukrajina pokračuje v takzvaných dálkových úderech. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
7: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil čtyři patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni tři lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Kajakář Josef Dostál postoupil na mistrovství Evropy do finále kilometru. Olympijský šampion z Paříže dnes v Portugalsku vyhrál své semifinále a poprvé v sezóně pojede na této trati v mezinárodní konkurenci o medaily. V finále si dnes z českých reprezentantů vyjeli také kanoistka Denisa Řáhová na dvoustovce a čtyřkajak Tomáš Sobíšek, Daniel Havel, Jakub Špicar, Jan Vorel na pětistovce. Aktuálních 15 stupňů v Praze, to je nejvyšší teplota, která nás čeká. Zataženo s občasnými přeháňkami bude až do noci. Od zítřka už se ale zase začne oteplovat, a to až na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás také aktuální dopravní informace. Vše důležité na silnicích v Praze a okolí pro nás sleduje Lukáš Miller. Lukáši, krásné odpoledne.
8: Hezké odpoledne i ode mě, tak v Praze přetrvává spíše poklidnější provoz, jezdí se bez zásadních komplikací, ale pomaleji se třeba jede po jižní a Štěrboholské spojce na příjezdech k Průmyslové ulici obousměrně. Ty kolony jsou jak od Běchovic, tak také od Lanového mostu, čekejte vždy asi 10 minut navíc k Průmyslové. Na Pražském okruhu je také silný provoz z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu, čekejte asi čtvrt hodiny navíc v koloně. Plní se tradičně příjezdy do centra Prahy po magistrále, jak po Nuselském mostě do Legerovy, tak také ve Velzenově. Od Bulhara k muzeu je to v obou případech na 10 minut. 10 minut se stojí v koloně také Věčné ulici z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut postojíte i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a také na konci k Belské ulici před semafory v Loubětíně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Hezky nám ten páteční den utíká, je 13 hodin a bezmála 7 minut a před námi je další vybraná muzika. A s ní v odpolední Praze třeba Lady Gaga a Bradley Cooper. I Eva Farná. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý den i poslech.

0: 13 hodin 18 minut, přejeme krásné dnes páteční odpoledne, patří k němu i datum 12. června. Pokud zítra v Praze dorazíte na Letenskou pláň, tak vás tam od 10 hodin čeká den s policií České republiky. Prohlédnete si celý policejní vozový park, můžete nahlédnout do speciálního vozidla sloužícího k přepravě koní, do štábního vozidla speciální pořádkové jednotky. Na programu jsou i ukázky činnosti policistů i fotbalové utkání policejních koní. Na akci se představí taky hasiči, záchranáři nebo vězeňská služba České republiky. No a více informací najdete i na našem webu v typech na víkend praha.rozhlas.cz. Praha žije. Rádio Praha. A sledujeme aktuální situaci na silnicích. V Praze je zatím spíše klidnější provoz, pomalu se ale jede po jižní a Štěrboholské spojce obou směrně před Průmyslovou. Kolony jsou od Spořilovské a taky od Běchovic v obou směrech asi zdržení 10 minut. Také na Pražském okruhu je silný provoz ve směru z letiště k dálnici D1, kolona z plzeňské dálnice D5 k Ořechu je asi na 15 minut. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vilznově na 10 minut od Bulhara k muzeu. 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra a taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A 10 minut naberete i v koloně v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
2: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
2: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.
1: Rádio Praha. Novinka.

0: 13.30, s vámi je Rádio Praha a se mnou ve studiu už taky Kristýna Dušák s dalšími zprávami.
1: Já vám u nich přeji hezké páteční odpoledne. Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrušky zveřejňoval na začátku měsíce na internetu z Argentiny. Po návratu do Česka policisté muže zadrželi na pražském letišti a předali jej do psychiatrické nemocnice. Pražský magistrát nakoupí za více než 46 milionů 51 firewallů k posílení kybernetické bezpečnosti na městských částech. Magistrát již soutěži vybral dodavatelskou firmu. Většímu kybernetickému útoku loni čelila Praha 11, které hackři zcela odstavili systémy a zablokovali fungování úřadu. V roce 2022 kyberútok na několik dní ochromil také úřad Prahy 5. Hlavní město zaplatí olympiádu dětí a mládeže, která se bude v metropoli konat od 21. června z vlastního rozpočtu. Náklady se odhadují na 40 až 50 milionů korun. Energetická společnost ČES plánuje letos postavit 180 nových dobíjecích stojanů pro elektromobily. Celkem jich tak nabídne více než 1200. V současnosti je v zemi registrováno přes 64 tisíc elektromobilů. Hustota dobíjecí infrastruktury u nás patří v rámci Evropy k průměru. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíšou dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal plánované údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země. Přestože čeští fotbalisté na úvod mistrovství světa prohráli s Koreou 1-2, trenér Miroslav Koubek je za přístup pochválil, porážku označil za komplikaci a řekl, že v boji o postup ze skupiny bude národní mužstvo nutně potřebovat vyhrát druhý duel ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. 15 stupňů v Praze, to je nejvyšší teplota, která nás dnes čeká. Zataženo s občasnými přeháňkami bude až do noci. Od zítřka už se ale začne oteplovat, a to až na 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální situaci na silnicích s Lukášem Millerem.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze už postupně sílí provoz na hlavních tazích, pomalu si jede po Jižní a Štěrboholské spojice obou směrně před Průmyslovou, kolony jsou jak od Spořilovské, tak také od Běchovic, zdržení směrem na Černý most je delší, asi 20 minut. Také na Pražském okruhu je teď silný provoz, letiště k dálnici D1, kolona. I od plzeňské D5 ke sjezdu na Ořech čekejte asi 15 minut navíc, jde hodně kamionů v pravém pruhu. Stále jsou plné příjezdy do centra Prahy po magistrále, a to jak na Nuselském mostě, na příjezdu do Legerovy je to asi na 10 minut. 10 minut naberete v koloně také ve Velzenově od Bulhara k muzeu a také Věčné z Karlova náměstí nahoru na IP Pavlova. A 10 minut se zdržíte v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Fotografka Alžběta Jungrová pozve vás na novou výstavu s názvem Bez konce a začátku, kterou můžete vidět v Čelákovicích. Proč vybírala látku pro své fotografie až ve Švýcarsku? A jaké bylo focení v Pákistánu, Súdánu či Gaze? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl druhé a páteční odpoledne na Rádiu Praha pokračuje. Na Smíchovské náplavce v Praze si dnes lidé mohli vyzkoušet sportovní šerm s českými olympioniky. Praha se totiž připravuje na první olympiádu dětí a mládeže. Za chvíli si k tomu řekneme víc. A ještě nejbližší hity, o ty se postará Sigala. A také Lukas Graham. Vám s námi nejlépe.

0: 13 hodin 47 minut s vámi Rádio Praha, přejeme pěkné páteční odpoledne. Hlavní město se připravuje na olympiádu dětí a mládeže. Praha ji letos pořádá vůbec poprvé. Na Smíchovské náplavce v Praze si proto dnes mohli lidé vyzkoušet sportovní šerm s českými olympioniky. Byl u toho i náš reportér Mikuláš Vochoska, přeji pěkné odpoledne.
1: Dobrý den. Klasický šermířský souboj s českými olympioniky si tady návštěvníci a pražští žáci základních škol mohli vyzkoušet zhruba do 13 hodin. Kromě toho na Smíchovské náplavce byl také šermířský simulátor na výpady a celým tím programem je doprovázeli maskoti letošního ročníku olympiády dětí a mládeže, dva lachtani Hugo a Bublinka.
0: Mikuláši, kolik mladých sportovců přijede v červnu do Prahy?
1: Tak bude to zhruba 3 500 a budou soutěžit ve 23 sportech na 33 sportovištích po celém městě. Mimo jiné třeba v bazéně v Podolí nebo ve sportovních halách na Chodově, v Řepích a nebo například v Horních Podčernicích. Součástí her bude také golfový turnaj na Vinoři a nebo závody v rychlostní kanoistice a veslování na Vltavě.
0: A ještě prozrať, co je vůbec smyslem této akce.
1: Tak jak z názvu vyplývá, jde o celostátní sportovní soutěž pro děti a mladé sportovce zhruba od 12 do 16 let. Do Prahy přijedou stovky sportovců z celé republiky. Akce má co nejvíce připomínat tu velkou olympiádu. Od slavnostního zahájení až po tu atmosféru na sportovištích. Pro mnoho dětí je to vůbec první zkušenost s velkou sportovní akcí tohoto typu.
0: Říká reportér Mikuláš Vochoska. Mikuláši, díky za informace, hezký den a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. V Praze už postupně sílí provoz. Kolony už popojíždí po jižní spojce směrem na Černý most. Kolony jsou od Spořilovské k Průmyslové, zdržení k Europarku je asi 20-minutové. 15 minut se jede v koloně i po Štěrboholské spojce od Běchovic k Průmyslové. Taky na Pražském okruhu je silný provoz z letiště k dálnici D1. Kolona z plzeňské dálnice D5 k Ořechu je asi na 2 minuty. Plní se příjezdy do centra po magistrále ve Vilznově na 10 minut od Bulhara k muzeu, 10 minut se stojí i na Nuselském mostě do centra a taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut naberete i v koloně v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A silný provoz je i ve Kbelské obousměrně mezi Letňany a Hloubětínem. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Tohle byly Bastel na rádiu Praha. Přejeme krásné odpoledne, 14. hodina, to jsou taky další zprávy. Ve studiu už je Mirek Kasan. Ahoj Mirku.
1: Ahoj Vláďo, dobré odpoledne.
2: Policisté už znají totožnost několika útočníků, kteří v Kuklách brutálně napadli 5 mužů. V pražských Hodkovičkách bude od podzimu nová bezbariérová zastávka MHD. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl to ministr Vojtěch. A bude zataženo až oblačno, občas slabě zaprší a naměříme nejvýš 17 stupňů, zítra až 23.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika útočníků, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalové Slávie bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
4: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
2: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, za který pachatelům hrozí až 8 let vězení. V pražských Hodkovičkách vzniká nová tramvajová a autobusová zastávka. Výstavba 2 bezbariérových nástupišť by měla skončit na podzim. Odhadované náklady činí 30 milionů korun. Uvedl to radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míc, ODS.
5: Nová tramvajová zastávka Hodkovičkách vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Velká výstavba probíhá jak podél nábřeží Vltavy, tak i nově už se zahájená výstavba v místě tzv. Skleníků na druhé straně komunikace.
2: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk na výrobu látek pro tato léčiva ve středočeské Bohumily to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
6: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
2: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo v populaci asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Letiště v německém Hamburku začalo obnovovat provoz poté, co jeden z cestujících vyvolal poplach. Muž údajně nedopatřením aktivoval nouzové tlačítko na dveřích, kterými se neoprávněně dostal do běžně nepřístupné oblasti. Policie ho zadržela a prostor zkontrolovala. Kvůli incidentu na jednom z terminálů museli lidé opustit letadla, která se připravovala k odletu. Policisté taky vyklidili letištní zónu za bezpečnostními kontrolami. Čeští fotbalisté zahájili mistrovství světa v Americe porážkou. Národní tým v mexické Guadalajáře nestačil na Jižní Koreu a prohrál s ní 1-2. Korejci Čechy přestříleli 15-7. Měl lepší úspěšnost přihrávek a také déle ovládali míč. Získat ho zpět stálo svěřence kouče Miroslava Koupka hodně sil, jak popisuje záložník Pavel Šulc.
7: Neměli jsme moc balón a potom, když se ten balón k nám nějakým způsobem dostal, tak jsme byli zavařený tím, že se běhli hodně bez toho míče a potom něco zkusit vymyslet dopředu je hrozně těžký v té chvíli, no, ale asi jsme měli.
2: V dalším zápase se náš národní tým utká příští týden ve čtvrtek s Jihoafrickou republikou. Ta prohrála v zahajovacím utkání s domácím Mexikem 0-2. Odpoledne bude v Praze zataženo až oblačno s občasnými slabými deštěm nebo přehánkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra se oteplí, naměříme až 23 stupně. Zpočátku čekejte velkou oblačnost s přehánkami. Během odpoledne bude oblačnost ubývat a přehánky budou jen výjimečné.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Stále pro vás sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Lukáš Miller má pro nás podrobnější informace. Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze už je silný provoz, hlavně tedy směrem z centra metropole. Kolony popojíždí třeba po jižní spojice na Černý most. Fronty jsou od Spořilovské až k Průmyslové. Stržení k Europarku provozem 20 minut. 15 minut se jede také po pražském, také po Štěrboholské spojice na příjezdu k Průmyslové od Běchovic. Na pražském okruhu zůstává silný provoz. Letiště k dálnici D1, kolona je z plzeňské D5 k Ořechu, je to asi na 20 minut. Stále jsou ucpané příjezdy do centra po magistrále, a to jak ve Vlzenově od Bulhara k muzeu, zdržení 10 minut. 10 minut se stojí také na Nuselském mostě do Legerovy nebo i Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulován je také průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou třeba v Radlické, v Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské v Troji. 10 minut pak naberete v koloně i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich a silný provoz je i ve Kbelské obou směrně mezi Letňany a Hloubětínem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 14. hodině a v páteční odpolední Praze vás zdraví Vláďa Malošík. Za chvíli se k nám připojí taky Mark Ambor. A přidají se i Spin Doctors. Přeji vám příjemný poslech.
3: Odpolední

Je po čtvrt na tři, pěkné páteční odpoledne. Připomínám, že stále běží hlasování do vinilu, tentokrát je to československý souboj. O vaše hlasy bojuje skupina Tata Boys s albem V původním snění a také Richard Miller s deskou Čierna labuť, Běla vrana. Hlasování končí v pondělí 15. června v poledne a právě do té doby můžete stále hlasovat na našem Facebooku facebook.com/radio.praha. Vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádio Praha pustíme v pondělí po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. A doplníme aktuální dopravní informace. V Praze je silný odpolední provoz. Komplikace jsou na Štěrboholské spojce směrem k Lanovému mostu. Před sjezdem na Běchovice stojí nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je z Černého mostu na 20 minut. Kolony už popojíždí po jižní spojce směrem na Černý most. Jsou od Spořilovské k Průmyslové. Zdržení k Europarku je asi na 20 minut. Taky na Pražském okruhu je silný provoz z letiště k dálnici D1. Kolona z plzeňské dálnice D5 k Ořechu je asi na 20 minut. Regulují už i průjezdy tunely, kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově i Povltavské v Troji, zdržení často desítky minut. Kolona na čtvrt hodiny je ve Vilznově od Florence k muzeu a taky věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. 10 minut naberete i v koloně z Bělohorské ve směru z centra před křižovatkou Vypich a plná je i k Belská mezi Letňany a Hloubětínem, obousměrně je to

0: na 16:15. Dobře, dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Je téměř půl třetí odpoledne, pátek, taky 12. den měsíce června a Mirek Kasan už je ve studiu Rádia Praha se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Nejvyšší cena benzínu v Česku o víkendu podruhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korunu a 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýš za 39 korun a 29 haléřů za litr. O třicetník míň než dnes. Cenové stropy pro celý víkend i pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Platit bude až do 12. prosince. Přehled všech změn je na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Začíná Biosmršť, třídenní akce, při které můžou lidé mapovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunečko východní, želvu nádhernou nebo nutrý říční. NATO v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. V současnosti se na mírové misi KFOR podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Ve věku 76 let zemřel fotbalový trenér Petr Uličný. Na klubovém webu o tom napsala Sigma Olomouc. Petr Uličný vedl ve své dlouhé kariéře Zlín, Zbrojovku Brno nebo pražskou Viktorii Žižkov. S Olomoucí získal v roce 2012 český pohár. V Praze bude odpoledne zataženo až oblačno, občas slabě zaprší a naměříme nejvýš 15 až 17 stupňů Celsia. Zítra naměříme až 23 stupňů, zpočátku čekejte velkou oblačnost s přehánkami, během odpoledne bude oblačnost ubývat a přehánky budou jen výjimečné.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a s nimi Lukáš Miller.
3: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze je silný páteční odpolední provoz a už jsou hlavní tahy poměrně dost ucpané. Navíc komplikace, čekejte na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové u Běchovic, překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu, kolona je tak z Černého mostu asi na 20 minut. 25 minut se pak jede v koloně také na jižní spojice směr Černý most, a to teď od magistrály k Průmyslové k Europarku. Plné jsou třeba i příjezdy po magistrále do centra ve Velzenově, ta fronta je od Florence k muzeu, kolona i na konci Nuselského mostu, také Ječná ulice po pojíždí z Karlova náměstí na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony jsou tak třeba v Radlické Zinonic, plná je třeba i Plzeňská od Kavalírky, ucpaná je i Patočkova na Břevnově a hodně také Povltavská v Troji, tam jsou kolony od Bulovky, respektive od Balabenky. A na Pražském okruhu více než půlhodinová kolona z letiště k dálnici D1. Teď ta kolona začíná u Karlovarské D6 a pokračuje až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl třetí, pěkné páteční odpoledne. Dnes je 12. června, to nejzajímavější z historie tohoto data nám už v příštích minutách připomene Petr Jungmann. A na Rádio Praha zaspívá třeba Bruno Mars. Nebo Alesso. Přeji vám klidný poslech.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
4: Čoky.
3: Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
5: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
5: Arche je krásný se.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
5: To už jim objasní něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachrání to před tím tajtrlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
6: Da, velikej Rosii.
3: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros.
7: Tady máš Krejčíková.
3: Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
8: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
9: Téhle na těle nechybí nic. Za to je hrozně zlá.
10: Třeba jste s ní špatně zacházel.
9: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
11: A míříme na silnice. V Praze je stále silný odpolední provoz. Kolony už popojíždějí po jižní spojce směrem na Černý most. Kolony jsou od Spořilovské k Průmyslové, zdržení k Europarku je asi 20 minut. Zdržení je i na jižní a Štěrboholské spojce směrem na Smíchov. Asi 15 minut se jede v koloně od Černého mostu Průmyslové. Asi 15 minut se popojíždí od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují už i průjezd tunely. Kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patoč i Povltavské v Troji. Zdržení často desítky minut. Kolona na 15 minut je ve Vilznově od Florence k muzeu a taky Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova. A taky na Pražském okruhu je dlouhé zdržení z letiště na D1. Asi 30 minut se jede v koloně od Karlovarské dálnice D6 k Ořechu a na 20 minut je kolona i z D1 na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. A plná je i Kbelská mezi Letňany a Hloubětínem obou směrně na 16:15. Dobře, dojeďte.
12: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
13: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
12: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
14: Zóna 90.
12: Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: vedení Prahy 18 rozšíří základní školu v Letňanech, navýší tím kapacitu o 420 žáků. Bezpečnost dětí v autech vyvolává mezigenerační střety. Ukrajinské drony zasáhly dvě rafinérie v ruském Tatarstánu. A zítřek bude oblačný, zpočátku s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Základní škola Fričovická v pražských Letňanech dostane novou nástavbu. Do roku 2029 tam má vzniknout 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tím navýší o 420 žáků. Radnice teď hledá firmu na přípravu projektové dokumentace, říká starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
2: Stávající školy jsou již na hranici své kapacity a další rozvoj Letňan vyžaduje vznik nových míst pro žáky. Celkové náklady jsou odhadovány na 640 až 740 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací prostředků městské části a hlavního města Prahy.
0: Bezpečnost dětí v autech a například používání autosedaček vyvolává mezigenerační střety. Podle odbornice na dopravní výchovu Markéty Novotné mají prarodiče často tendenci bezpečnostní opatření zlehčovat. To ale může mít tragické následky.
3: Babička nebo dědeček, kteří si dají dítě na klín v dobré víře a připoutají ho se svým pásem, tak je to okamžik, kdy mysleli to dobře, ale vlastně naprosto dítěti uškodí, protože v takovém případě ta nehoda může skončit těmi nejfatálnějšími důsledky.
0: Více se o této problematice dozvíte v pořadu Štěpánky Duchkové k věci. Začne v 18.45. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním čtvrtletí letošního roku ubylo asi 20 tisíc lidí. V Česku tak teď žije zhruba 10 milionů a 900 tisíc obyvatel. Podle Českého statistického úřadu je úbytek lidí způsobený rozdílem mezi zemřelými a narozenými. Porodnost klesá už pátým rokem. Za první tři měsíce roku v Česku zemřelo přes 30 tisíc obyvatel. Narodilo se jen 17,5 tisíce dětí. Zároveň se z Česka odstěhovalo víc lidí než do Česka přišlo, říká za statistiky Michaela Němečková.
4: Stejně jako v prvním čtvrtletí let 2025 a 2024 bylo i letos záporné saldo odrazem vysokého počtu osob, kterým na konci března skončila platnost udělené dočasné ochrany.
0: Tu mají v Česku nejčastěji Ukrajinci, kteří utekli před ruskou invazí. Ukrajina pokračuje v takzvaných dálkových úderech. Ukrajinský generální štáb oznámil, že jeho nepilotované letouny zasáhly a poškodily dvě velké rafinérie v ruském Tatarstánu.
5: Zásah rafinérie v tatarstánském Nižněkamsku potvrdili na sociálních sítích očití svědci. Jeden z dronů přitom zasáhl obytný dům a zničil 4 patra. Podle ukrajinského generálního štábu byly cílem dronů rafinérie Taneko a Taif NK a na místech dopadů vypukly požáry. Generální štáb upřesnil, že na operaci se podíleli také příslušníci povstalecké organizace Černá jiskra. Podle šéfa regionu Rustama Minichanova byli zraněni 3 lidé. Kyjev informoval také o zásahu chemičky na výrobu kaučuku v Toljaty, která zpracovává suroviny i pro ruský vojenský průmysl. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Hokejisty Caroliny dělí jediná výhra od zisku Stanley Cupu. Ve finále playoff NHL porazili Vegas v pátém zápase 4-2 a v sérii vedou 3-2. Golden Knights nepomohla ani jedna asistence českého útočníka Tomáše Hertla. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra zpočátku čekáme velkou oblačnost místy s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnost ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty zítra vystoupí na 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: A teď už Lukáš Miller, který má pro nás aktuální dopravní informace.
7: Je to tak hezké odpoledne, tak v Praze je silný odpolední provoz, hlavní tahy poměrně dost ucpané, třeba na jižní spojce směrem na Černý most, teď ty kolony jsou od Spořilovské až k Průmyslové ulici k Europarku, zdržení asi 25 až skoro 30 minut. Zdržení je pak také na jižní spojce směrem na Barandovský most, a to nejprve na Štěrboholské od Běchovic k Průmyslové na 4 hodiny a 15 minut se pak jede v koloně také před Barandovským mostem od sjezdu na Krč do Vídeňské ulice. Regulují také průjezd tunely Blanka, poměrně výrazné kolony jsou třeba v Radlické, Plzeňské, Patočkově na Břevnově, ucpaná třeba také oblast Davids a Letné, anebo i Troja, ulice v Holešovičkách, případně Povltavská směr tunely Blanka. Kolony pak čekejte i na magistrále ve Vilzenově od Florence k muzeu, nebo také Věčné z Karlova náměstí na IP Pavlova, a poměrně velké kolony jsou i na Pražském okruhu, a to obou směrně před sjezdem na Ořech, směrem na D1, kolona od Karlovarské D6 na 40 minut, směr letiště se 20 minut jede v koloně od Lochovského tunelu ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Krásné páteční odpoledne vám všem, máme 6,5 minuty po 15. hodině a součástí odpolední Prahy jsou i další hity. Připojím i pár jmen, například skupinu We Are Domi. A stranou nezůstane ani Alvaro Soler. Dobrý poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Je po 3:45, přejeme vám pěkné páteční odpoledne. Zítra tedy v sobotu se můžete hravou formou seznámit se životem wombatů, méně známých vačnatců z příbuzenstva koal. U nás je najdete jen v Zoo Praha. V neděli se pak v Zoo ohlédnete za úspěšnými 15 roky klíčového projektu Návrat divokých koní a blíže poznáte kriticky ohrožené koně Převalského. A stejně jako každý víkend se můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobné informace k programu i celý rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace, ty přináší Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte velmi silný odpolední provoz a hodně ucpaná jižní spojka směrem na Černý most. Ty kolony jsou teďka od magistrály a pokračují

0: i až za ledový most k průmyslové ulici k Europarku, zdržení přes půl hodiny. Kolony jsou pak ale na spojkách také v opačném směru, to znamená směrem na Smíchov k Barandovskému mostu. První je od Běchovic k průmyslové na 15 minut a 15 minut se pak jede i přímo před Barandovským mostem od magistrály k Vltavě. Ucpává se také k Belská ulice, tam jsou teď kolony obou směrně mezi Letňany a mezi Cínoveckou, mezi Novopatskou, mezi Hloubětínem. Zdržení směrem do Hloubětína je vždy delší, asi na 20 minut. Hodně ucpaná je teď také magistrála, konkrétně Vlzonová, stojí od Štvanice k muzeu, plná je třeba i Ječná ulice už od tančícího domu na IP Pavlova. Regulují také průjezd tunely, takže kolony poměrně výrazné jsou v Dobřížské, v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Poltavské ulici v Troji. A ještě Pražský okruh, ten je hodně ucpaný mezi D1 a letištěm vždy před Ořechem. Kolony jsou od Karlovarské D6, také od Lochovského tunelu, v obou případech asi na půl hodiny. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Rychle a zběsile se do Rádia Praha přihnal, tedy do studia, přihnal Mirek Kasan se zprávami.
1: Dobré odpoledne. Stavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 se protáhne o několik měsíců. Důvodem jsou nečekané problémy s geologickými podmínkami. Novým termínem zprovoznění je druhá polovina roku 2028. Původně ředitelství silnic a dálnic počítalo s dokončením úseku na konci roku 2027. Stavba se zároveň prodraží o několik set milionů korun. Českého vojáka, který byl v Demokratické republice Kongo v oblasti s ebolou, dnes propustili z karantény. Informovala o tom armáda na sociální síti X. Šlo o preventivní karanténu, voják se do kontaktu s nemocí nedostal. Pobýval ale v oblasti s potvrzeným ohniskem eboly. V Kongu byl na pozorovací mírové misi OSN. Dokonalejší dron s novým softwarem pro záchranu srnčat předsečí vyvinul mezinárodní tým vědců a vývojářů, na kterém se podíleli i vědci z Jihočeské univerzity. Bezpilotní letoun by mohl při vyhledávání mláďat nahradit v současnosti využívanou techniku. V Albánii sílí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu na pobřeží Jadranu, spojovanému s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zatím prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Odpůrci záměru tvrdí, že výstavba luxusních hotelů, vil a přístavu ohrozí cenné přírodní lokality a migrační trasy ptáků, informovala o tom agentura AP. Tenistka Marie Bousková nepostoupila do čtvrtfinále turnaje v Londýně. Chorvatce Duně Vekičové podlehla 6-7 a 3-6 v dohrávaném zápase, který organizátoři ve středu přerušili kvůli dešti. Vekičová narazí v Queen's Clubu v boji o semifinále na další Češku Karolínu Plíškovou. V Praze bude večer a v noci zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra zpočátku čekejte velkou oblačnost místy s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnost ubývat a přeháňky budou jen výjimečné. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Lukášem Millerem se teď zhruba 3:45 odpoledne vracíme na silnice.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze je velmi silný odpolední provoz a navíc nové komplikace na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna na Chodově. U nákupní zóny je nehoda v levém pruhu a kolona kvůli tomu je ze Spořilovské a také z magistrály od jižní spojky asi na 20 minut. Kolony pak stále popojíždí také po jižní spojce směrem na Černý most od Spořilovské k Průmyslové, zdržení 30 minut. Kolony jsou pak na spojkách také směrem na Smíchov, a to od Černého mostu k Průmyslové na 15 minut a 15 minut se pojíždí také od magistrály k Barrandovskému mostu. Regulují stále průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou stále na desítky minut v Radlické, Plzeňské, Patočkově, Povltavské a nebo také v Dobříšské ulici. Na Pražském okruhu pak čekejte dlouhé zdržení z letiště na D1, asi 40 minut se jede v koloně od Karlovarské dálnice D6 k Ořechu, 20-minutová fronta je pak i na okruhu na D směrem z D1 na letiště od Lochkovského tunelu k Ořechu. A zaplněná je i Kbelská ulice mezi Letňany a Hloubětínem, obou směrně zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Co všechno pomůže rozzářit lampionový průvod a zažehnali Karel a Eva manželskou krizi? Seriál Vyprávěj. ČT2. Předávání Nobelovky se mění ve smrtící hru mezinárodních rozměrů. Paul Newman v premiérovém filmu Cena. A ČT Art uvádí přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 s Událostmi v kultuře v přestávce. Páteční večer s Českou televizí.
7: Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
8: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce.
7: S Lenkou Vahalovou.

Je po půl čtvrté a pokračuje páteční odpoledne na Rádiu Praha. V příštích minutách společně zamíříme do Centra architektury a městského plánování, které se na posledních pár dnů před stěhováním promění v jednu velkou uměleckou laboratoř. A ještě muzika, s tou už čeká Teddy Swims. I kapela One Republic. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Centrum architektury a městského plánování neboli KEMP má před sebou posledních pár dní před velkým stěhováním. Kvůli rekonstrukci Prágových kostek, kde centrum sídlí, je potřeba budovu celou vyklidit. Na posledních pár dní se sem ale přesouvá skupina umělců. Proč, tak to si teď řekneme s naší letající redaktorkou Sabinou Voseckou. Přeji hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne i tobě do studia.
0: Sabi, jak teď prostory vypadají a co přesně tam umělci mají v úmyslu dělat?
1: Tak zatím je to pořád ten kemp, který známe, v provozu je kavárna i přilehlá knihovna. Nicméně, co se změnilo, je hlavní výstavní sál, který sloužil pro přednášky a taky tiskové konference. Ten už se teď začal měnit, a to doslova před očima. Na několik těch následujících dní ho totiž budou využívat umělci, už tam vlastně pracují, kteří to původní projekční plátno, což je prakticky v uvozovkách jen bílá zeď, tak ho využili jako obří malířské plátno. Já jsem dnes při práci mohla Vladimíra 518, taky Davida Béma a Jiřího Frantu, kteří tu společně vytváří kresbu nebo malbu, a sledovat je můžete při práci i vy, protože po následující dny, tedy až do neděle, kdy budou tvořit, rozhodně zvou veřejnost, která tady byla zvyklá trávit čas a chodit sem do kempu na nejrůznější akce, tak aby stejně tak přišli i teď a strávili tady společný čas právě s umělci ty poslední dny, kdy je ještě kemp tím, který známe v té původní podobě.
0: Prágové kostky čeká velká rekonstrukce. Už se ví, kam se budou zaměstnanci dočasně stěhovat?
1: To se ještě neví, respektive my novináři to ještě nevíme. Zaměstnanci to samozřejmě už ví a řeknou nám to už příští týden, kdybychom se to měli dozvědět na tiskové konferenci, která zároveň bude tou poslední, která se tady v kempu uskuteční. Vy se do kempu teď ale můžete ještě určitě přijít podívat. Pozvala bych právě na 25. června, tedy za necelých 14 dní, kdy už budou veškeré práce umělců hotové a kdy se taky uskuteční takový rozlučkový večírek. Půjde o celodenní program, který kemp nazval takovým festivalem, který nabídne program jak pro dospělé, tak pro děti, a to už od dopoledních hodin až do pozdního večera, kdy to vlastně vyvrcholí takovým rozlučkovým večírkem, kdy se všichni společně s tímto krásným a příjemným prostorem, kam jsou lidé zvyklí chodit, včetně mě, tak se s ním vlastně takto rozloučíme. Nicméně o 3 dny později, tedy 28. června, už se vlastně dveře toho kempu pomyslně opravdu uzavřou. Na těch několik měsíců ta plánovaná rekonstrukce bude trvat poměrně dlouho. Přesný termín samozřejmě nevíme, jak už to tak u rekonstrukcí bývá, vždycky se to trošičku protáhne, tak budeme držet palce, aby všechno dopadlo dobře a budeme se sem zase moct vrátit za nějakou dobu.
0: Tak tolik o dění kolem Centra architektury a městského plánování naše letající redaktorka Sabina Vosecká. Sabi, díky. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a hezký den.
0: A my doplníme aktuální dopravní informace, jak to teď aktuálně v Praze a okolí vypadá, to nám řekne Lukáš Miller.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze ten provoz je opravdu velmi silný, páteční odpolední špička, navíc komplikace na výjezdu po dálnici D1 do Brna na Chodově na 2. kilometru řeší nehodu v levém pruhu, na místě hasiči, také policisté, sanitka, a kolona je jak ze Spořilovské na 20 minut, tak také i na magistrále od jižní spojky, také čekejte asi 25 minut právě k nehodě na Chodově. Ucpává se pak i jižní spojka, směr Černý most, zdržení od Spořilovské k Průmyslové 30 minut, 15 minut se pak jede po Štěrboholské spojice od Běchovic k Průmyslové a také na jižní spojice od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují průjezd tunely Blanka, kolony před vjezdy do nich jsou dlouhé třeba v Dobřížské, Radlické, Plzeňské, také v Patočkově na Břevnově velké zdržení a hodně ucpaná je třeba i Povltavská, tam se stojí de facto v Holešovičkách od sjezdu na Prosek anebo v Povltavské od Balabenky. A ucpává se i Pražský okruh z letiště k dálnici D1 od Karlovarské D6 ke sjezdu na Ořech. Zdržení v koloně skoro 40 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Viny.
3: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
4: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
4: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
6: Richard Miller.
4: Pondělí večer budou nový Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Je 16 hodin, ve studiu Rádia Praha je už připravený Mirek Kasan a přináší další zprávy.
1: Dobré odpoledne. Policie pátrá po mladíkovi z Prahy 10. Matka ho pohřešuje od úterý a bojí se o jeho život. V pražských Hodkovičkách bude od podzimu nová bezbariérová zastávka městské hromadné dopravy. Více než 4000 stránek na internetu nabízí falešné vstupenky na fotbalové mistrovství světa. A zítřek bude oblačný, zpočátku s přeháňkami, a naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražská policie pátrá po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Mladík odešel v úterý ráno z domova a od té doby se neozval. Jeho matka se obává o jeho život. Justin se nedávno rozešel s přítelkyní a mohl by být ve špatném psychickém stavu. Policisté prošli všechna místa, kde by se mohl pohybovat, ale zatím neuspěli. Žádají proto o pomoc veřejnost. Pohřešovaný Justin má asi 165 cm vysokou hubenou postavu, černé vlasy rozdělené pěšinkou uprostřed a černé oči. Na pravém předloktí má vytetované srdce. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. V pražských Hodkovičkách vzniká nová tramvajová a autobusová zastávka. Výstavba dvou bezbariérových nástupišť by měla skončit na podzim. Odhadované náklady činí 30 milionů korun. Uvedl to radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Míc, ODS.
3: Nová tramvajová zastávka Hodkovička vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Velká výstavba probíhá jak podél nábřeží Vltavy, tak i nově už se zahájená výstavba v místě tzv. Skleníků na druhé straně komunikace.
1: Nejvyšší povolená cena benzínu v Česku o víkendu mírně vzroste. Cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korunu a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo odpoledne ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Ukrajinské zpravodajské služby upozornily na mimořádné nebezpečí dalšího masivního ruského vzdušného útoku. Moskva by podle těchto zdrojů mohla použít nejen stovky dronů a raket různých typů, ale také střely Oreshnik, schopné nést i jaderné hlavice.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích doporučil Ukrajincům v následujících dnech maximální opatrnost a dodržování pravidel při vzdušném poplachu. Zelenský podobným způsobem varoval těsně před minulými útoky raketami Oreshnik. Rusko si místo míru zvolilo rakety, protože žádné jiné karty už nemá, řekl Zelenský a potvrdil, že ukrajinské drony dnes zasáhly dvě významné rafinérie v Tatarstánu a velkou chemičku v Toliaty. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle společnosti stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínský hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízejí podvodníci za násobně nižší ceny, nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby je lidé nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm nebo přehaňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra zpočátku čekáme velkou oblačnost místy s přehaňkami. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat a přehaňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále velice pečlivě sledujeme situaci na silnicích v Praze a okolí. Jak to vypadá teď po 16. hodině, nám přiblíží Lukáš Miller.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silná odpolední špička. Na D1 komplikace na výjezdu z Prahy do Brna na Chodově na 2. kilometru stále řeší nehodu dvou aut v levém pruhu. Kolona je z magistrály od jižní spojky skoro na 30 minut. Kolony pak popojíždí po jižní spojce směrem na Černý most, a to od magistrály k Průmyslové. Také čekejte asi půl hodiny navíc. Na jižní spojce směr Smíchov asi 20 minut se jede v koloně od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské, Patočkově i v Povltavské v Troji. To zdržení je často na desítky minut směr tunely. Na Pražském okruhu čekejte dlouhé zdržení z letiště k dálnici D1. Asi půl hodiny se tam jede v koloně od karlovarské dálnice D6 Ořechu. Na 20 minut je pak kolona i směr letiště, a to od Lochkovského tunelu k Ořechu. Plná je k Belská ulice mezi Letňany a Hloubětínem obou směrně na 15 minut a také Vilzenova po pojíždí mezi Muzeem a Štvanicí obou směrně čekejte 20 minut navíc. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 6 minut po 16. hodině, hezké páteční a taky 12. červnové odpoledne. V odpolední Praze pro vás máme i další songy, jsou za nimi taková jména jako třeba Holly Humberstone. A taky Sam Feld. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám skvělý poslech.
6: Odpolední Praha.

0: 16 minut, je pátek 12. června a s vámi je Rádio Praha. Pražská muzejní noc je opět tady a to už zítra, tedy v sobotu od 19 do 24 hodin. Přes 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí vám tak opět otevře své brány. Podíváte se do míst, kam se normálně nedostanete. Těšit se můžete na pestrý doprovodný program a spoustu zajímavostí. K pražské muzejní noci se připojí i Český rozhlas. Můžete navštívit naši galerii Vinohradská 12, kde se seznámíte s historií i současností rozhlasového vysílání a prohlédnete si nejrůznější techniku. Podrobnější informace najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
2: Praha je nej. Rádio Praha.
0: No a jaká je doprava v Praze, tak to už nám na Rádio Praha řekne Lukáš Miller.
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále velmi silný odpolední provoz, největší komplikace na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna na Chodově na 2. kilometru stále překáží nehoda v levém pruhu, kolona je kvůli tomu z magistrály od jižní spojky na 30 minut. 30 minut se pak jde v koloně po jižní spojce také směr na Černý most a to od magistrály k Průmyslové. Zdržení je pak na jižní spojce směr Smíchov a to na příjezdu k Barandovskému mostu a od magistrály čekejte zdržení 20 minut. Stále ještě čekejte také regulaci průjezdu tunely, takže kolony často na desítky minut jsou před vjezdy do nich v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské v Troji. Na Pražském okruhu jsou velké kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, z letiště na D1 se 40 minut jede v koloně od Karlovarské D6 k Ořechu, směr letiště 20 minut postojíte od Lovkovského tunelu k Ořechu. Stále zaplněná je i Kbelská mezi Hloubětínem a Letňany, to je obou směrně na 15 minut a ve Velzenově mezi Štvanicí a Muzem, tam čekejte kolony v obou směrech asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: páté, Rádio Praha vám přináší další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Hezké odpoledne. Česká armáda navýší počty nových rekrutů. Zatímco dnes dokončuje ve Vyškově kurz základní přípravy zhruba 650 nováčků, v září by jich mělo být 900. Většinu budou tvořit profesionální vojáci, kterých mají být 400. Doplní je příslušníci aktivní zálohy a účastníci dobrovolného cvičení. Vlaky Českých drah budou od neděle jezdit podle upraveného jízdního řádu. Platit bude až do 12. prosince. Přehled všech změn je na webu národního dopravce. Změny se dotknou regionálních vlaků ve většině krajů. Podle Českých drah mají zlepšit spojení. Česko chce opustit ruský vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz. Zjistil to server i rozhlas. Podle ministerstva průmyslu a obchodu je to mimo jiné kvůli ruské válečné agresi na Ukrajině. Mezinárodní sdružení pro kosmické telekomunikace už ze stejného důvodu opustili Polsko a Německo. Ukončení české účasti projedná vláda v horizontu týdnů. NATO v příštím roce omezí počet vojáků mírové mise v Kosovu. Vedení tak reaguje na zlepšení tamní bezpečnostní situace v posledních letech. Aliance zároveň ujistila, že v případě zhoršení podmínek může své rozhodnutí vzít zpět. V současnosti se na mírové misi KFOR podílí přes 4600 vojáků z 31 zemí, včetně Česka. Obránce fotbalové Slávie Igoch Ogbu bude po operaci achillovy šlachy 3 měsíce mimo hru. Úřadující ligoví šampioni to oznámili na svém webu. Ogbu se zranil na začátku června na srazu nigerijské reprezentace. Zítra v Praze zpočátku čekáme velkou oblačnost, místy s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 a 23 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Lukáš Miller nás teď vezme opět na silnice v Praze a okolí. Lukáši, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne, tak v Praze stále stejná situace, silný provoz na hlavních tazích, kolony třeba na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna, na Chodově na 2. kilometru byla nehoda, tu už se ale povedlo odklidit, ty kolony z magistrály od jižní spojky se rozjíždí, zdržení asi 20 minut. Stále hodně ucpaná je jižní spojka směrem na Černý most, skoro 30 minut se popojíždí od ulice 5. května, to znamená od magistrály až k průmyslové, k Europarku. Na jižní spojce pak čekejte zdržení také směr Smíchov, asi 25 minut naberete na příjezdu k Barandovskému mostu, pomalu se také jede od magistrály od ulice 5. května. Regulován je průjezd tunely, takže kolony před vjezdy do nich jsou stále v Radlické, třeba také v Plzeňské, v Patočkově, také v oblasti Davids, nebo i v Povltavské v Troji, zdržení často na desítky minut. Na Pražském okruhu pak čekejte velké kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to od Karlovarské D6 na 40 minut a také od Lochkovského tunelu asi na 20 minut. Zaplněná je pak stále také Kbelská mezi Letňany a Hloubětínem obou směrně, nebo i Vilzenova od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po 16:30, příjemné odpoledne. Kam vyrazit ve volném čase? Na Rádiu Praha vám poradíme už za pár minut. A taky si zahrajeme, o muziku se postará třeba Taylor Swift. Nebo Miles Smith. She said, oh, hi, nice to meet you tonight, maybe we could go, let's get up off our feet. Přeji vám dobrý poslech.

0: Je 4:45, páteční odpoledne pokračuje a ani dnes vás v odpolední Praze neochudíme o pražské tipy. Právě teď je přináší Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Letenské pláni bude v sobotu den s policií. Seznámíte se s činností policistů a podíváte se třeba i do vozidel, se kterými zasahují. Těšit se tam můžete i na koňské fotbalové utkání mezi policií ČR a městskou policií Praha. Na místě bude i autogramiáda herců, kteří stvárnili role policistů ve filmu a televizi. Účast přislíbili pánové Petr Kostka a Lukáš Příkazký. Na den s policií se vydejte mezi 10. a 16. hodinou. Na výstavišti v Holešovicích zase bude výběrový trh autorské tvorby. U každého stánku se můžete potkat s autory naživo, víte tedy, od koho si výrobky kupujete. Na Design Marketu se vám představí návrháři oblečení, šperkaři, drobní výrobci přírodní kosmetiky nebo tvůrci doplňků módních i bytových. Design Market navštivte v sobotu a v neděli. A zpěvačka Eva Farná vystoupí v pražském Edenu. První koncert s jejími největšími hity, ale i čerstvými novinkami bude v sobotu. Další pak v neděli a příští týden v úterý. Začátek je vždy v 19.30. Organizátoři doporučují, abyste na koncert dojeli městskou hromadnou dopravou. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A teď už opět Lukáš Miller s aktuálními dopravními informacemi.
2: Hezké odpoledne, tak v Praze stále je silná odpolední špička kolony. Na obvyklých místech, třeba na jižní spojice směrem na Černý most, na příjezdu k Průmyslové se teď od Spořilovské popojíždí asi 30 minut. Zdržení je pak poměrně výrazné na jižní spojice také směrem na Smíchov, na příjezdu k Barandovskému mostu. 25 minut se stojí od sjezdu na Krč do Vídeňské ulice. Regulován je stále průjezd tunely, takže kolony poměrně velké jsou třeba v Radlické ulici Zinonic, také v Plzeňské od Lírky, popojíždí i Patočková skoro od Kláštera. Plná je i oblast třeba Davids nebo Letné, také Povltavská ulice před vjezdem do tunelu Blanka, také na desítky minut. Ucpaná je Vilzonova ulice, a to obousměrně mezi Štvanicí a Muzeem. Čekejte vždy asi čtvrt hodiny navíc. Také v Argentinské ulici je kolona, a to de facto od mostu Barikádníku až do Holešoviček. A na Pražském okruhu tam je největší zdržení směr z letiště k dálnici D1 před sjezdem na Ořech. Kolona je od Karlovarské D6 skoro na 40 minut. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Benson Boone dospíval na rádiu Praha, je tady 17. hodina, čas na další zprávy s Mirkem Kasanem.
1: Je tomu tak, dobré odpoledne. Kvůli nehodě na Florenci nejezdí metro na lince C mezi nádražím Holešovice a Pražským povstáním. Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze. Po příletu ho zadrželi na Ruzini. Uživatelé po celém světě hlásí výpadek služeb Instagram a Facebook. A zítřek bude oblačný, zpočátku s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Provoz pražského metra na lince C zkomplikoval pád muže do kolejiště na Florenci. Metro nejezdí mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. V daném úseku postupně zavádí náhradní autobusovou dopravu XC. Nehoda se stala krátce před 16:30 odpoledne. Provoz je zastaven do odvolání. Základní škola Fričovická v Pražských Letňanech dostane novou nástavbu. Do roku 2029 tam má vzniknout 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tím navýší o 420 žáků. Radnice hledá firmu na přípravu projektové dokumentace, uvedl starosta Prahy 18 Zdeněk Kučera z Hnutí ANO.
3: Stávající školy jsou již na hranici své kapacity a další rozvoj Letňan vyžaduje vznik nových míst pro žáky. Celkové náklady jsou odhadovány na 640 až 740 milionů korun. Financování bude zajištěno kombinací prostředků městské části a hlavního města Prahy.
1: Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na začátku měsíce na internetu z Argentiny. Mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly mít ještě závažnější následky. Součástí jeho prohlášení byly i úmysly spáchat sebevraždu po realizaci těchto činů. Po návratu do Česka policie muže zadržela na ruzínském letišti a předala do psychiatrické nemocnice. V tiskové zprávě to dnes oznámila mluvčí pražské policie Eva Kropáčová. Ministerstvo dopravy varuje před falešnými SMS-kami, které adresáty vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných podvodných zpráv v nedávné době výrazně přibylo. Ministerstvo doporučuje, aby na ně lidé nereagovali, protože informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS-ek. V případě pochybností si lidé můžou obrátit na infolinku ministerstva dopravy na čísle 222 266 759. Tisíce uživatelů po celém světě hlásí výpadek služeb u sociálních sítí Instagram a Facebook a také u komunikační platformy Messenger, tedy aplikací ze skupiny Meta Platforms. Stížnosti se rychle začaly objevovat na sociálních sítích i na webu Down Detector, který monitoruje výpadky internetových služeb, napsal to server New York Post. Příčina problému není zatím známá. Počet hlášení problémů s Instagramem podle údajů Down Detectoru v krátké době vzrostl z několika desítek už na několik tisíc. Uživatelé uváděli, že byli nečekaně odhlášeni ze svých účtů, aplikace se jim nenačítala nebo se nemohli přihlásit. Kajakář Josef Dostál prošel na mistrovství Evropy rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech, vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem po povedeném finiši.
4: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Josef Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno s občasným slabým deštěm nebo přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra zpočátku čekejte velkou oblačnost místy s přeháňkami. Během odpoledne bude oblačnosti ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to na silnicích v Praze a okolí jede teď po 17. hodině, to už je otázka na Lukáše Millera.
5: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě je silný provoz, odpolední špička, by ty kolony začínají se pozvolna zkracovat, stále třeba zdržení čekejte na jižní spojce směrem na Černý most, pomalu se jede od Spořilovské k Průmyslové, to je na 20 minut, 20 minut se popojíždí na jižní spojce také směr Smíchova, to od magistrály k Barandovskému mostu. Regulují také průjezd tunely Blanka, kolony stále jsou tak v Radlické, Plzeňské, Patočkově nebo i v Povltavské v Troji, zdržení většinou 15-20 minut. Směr tunely. Na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně mezi letištěm a D1 před sjezdem na Ořech. Pomalu se jede od plzeňské D5, také od Lochovského tunelu, teď je to obou směrně asi na 20 minut. Kolony pak čekejte ve Kbelské ulici mezi Letňany a Hloubětínem, je to vždy v obou směrech asi na čtvrt hodiny. Po pojíždí pak také Vlzenová od Florence k muzeu, nebo také Bělohorská z centra před křižovatkou Vypich, tam je to zhodně na 10 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Začíná páteční večerní Praha a máme téměř 7 minut po 17. hodině. Před námi už je opravdu celá řada skvělých songů a s nimi kromě jiného taky Sombr. Avicii. Já jsem Láďa Mlošík a přeji vám dobrý poslech.

0: 17:16, Rádio Praha je stále s vámi a botanická zahrada v Troji se od 5. do 14. června proměnilo v místo inspirované Japonskem. Víc než 100 výjimečných bonsai, ukázky tradičního umění, workshopy, komentované prohlídky i víkendový festivalový program. Tak to všechno vás tu čeká do neděle na festivalu bonsai a japonské kultury. Letošní přehlídka je také soutěžní a o nejkrásnější bonsai mohou hlasovat i sami návštěvníci. Detaily najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. Praha žije festivaly. A mrkneme si na silnici, jak to teď aktuálně v Praze a okolí vypadá, to nám řekne Lukáš Miller.
1: Hezké odpoledne, tak v Praze stále ještě je silný odpolední provoz, ale ty kolony, které byly poměrně dlouhé, tak se postupně začínají zkracovat. Teď třeba na jižní spojce zdržení směr Barandovský most je od Vídeňské ulice asi na 15 minut k Barandovskému mostu. Asi 15 minut naberete na jižní spojce také směr Černý most, a to od Spořilovské k Průmyslové ulici. Regulují průjezd tunely Blanka, největší zdržení zůstává v Radlické, tam se stojí Zinonic až do tunelů, kolony jsou pak třeba i v Plzeňské, Patočkově nebo také v Povltavské ulici v Troji, ale začínají se postupně zkracovat. Pomalý provoz pak čekejte i na magistrále ve Wilsonově ulici, a to od Florence k muzeu, je to na 15 minut. 15 minut se jede v koloně také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. Na Pražském okruhu stále kolony z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5, zase z Na Ořech, zdržení celkově k D1 asi 25 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se

0: Je půl šesté a ve studiu Rádia Praha je už opět Mirek Kasan se zprávami.
1: Hezké odpoledne. Nejvyšší cena benzínu o víkendu podruhé v řadě mírně vzroste. Oproti dnešku se zvýší o 5 haléřů na 41 korunu a 49 haléřů za litr. Naopak nafta ve srovnání s dneškem zlevní. Čerpací stanice ji budou moci prodávat nejvýš za 39 korun a 29 haléřů za litr. To je o 30 míň než dnes. Cenové stropy pro celý víkend i pondělí zveřejnilo ministerstvo financí. Stavba úseku Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 se protáhne o několik měsíců. Důvodem jsou nečekané problémy s geologickými podmínkami. Novým termínem zprovoznění je druhá polovina roku 2028. Původně ředitelství silnic a dálnic počítalo s dokončením úseku na konci roku 2027. Stavba se zároveň prodraží o několik set milionů korun. Začíná Biosmršť, třídenní akce, při které můžou lidé mapovat nepůvodní druhy rostlin a živočichů. Při procházce stačí mít chytrý telefon s určovací aplikací. Data pak pomůžou vědcům a ochráncům zjistit, v jakých lokalitách se zavlečené druhy šíří. V předchozích ročnících lidé nejčastěji zaznamenávali třeba pajasan žláznatý, slunečko východní, želvu nádhernou nebo nutrii říční. V Albánii sílí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu spojovanému s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta Spojených států Donalda Trumpa. Odpůrci záměru tvrdí, že výstavba luxusních hotelů, vil a přístavu na pobřeží Jadranu ohrozí cenné přírodní lokality a migrační trasy ptáků, informovala o tom agentura AP. Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak mimo jiné vedl i jako kouč a v roce 2012 s ní vyhrál domácí pohár. V Praze zítra po ránu čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami. Oblačnosti bude ale postupně ubývat a přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsme opět na silnicích. Na co bychom si měli dát pozor, to nám připomene Lukáš Miller.
3: Dneska odpoledne, tak zejména ve Kbelské ulici, tam pozor, z Letňan do Hloubětína před sjezdem na Prosek překáží nehoda, srazila se dvě osobní auta, kolona je teď z Cínovecké na 10 minut, bude narůstat. Kolony popojíždí také po jižní spojice směrem na Černý most, a to od Spořilské k Průmyslové, zdržení 20 minut, zdržení je pak i na jižní spojice směr Smíchov, 10 minut naberete od sjezdu na Krč k Barandovskému mostu. Stále ještě je regulován průjezd tunely, takže kolony jsou třeba v Radlické od Motorletu, poměrně dost zaplněná je třeba i Plzeňská ulice na Smíchově nebo Patočkova na Břevnově a ucpává se i Povltavská ulice v Troji směr tunely Blanka. Kolony pak čekejte i ve Velzenově, to znamená na magistrále od Florence k muzeu, zdržení 15 minut, 15 minut se jede i z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské ulice nebo také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A na Pražském okruhu je výrazné zdržení z letiště k dálnici D1, půl hodiny se jede v koloně z plzeňské D5 až ke sjezdu na Ořech. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
6: Hostem pořadu K věci bude krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchková se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých i na to, jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené.
5: K věci Štěpánky Duchové. Dnes v 18.45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl šesté a s vámi stále páteční večerní Praha. 20 let manželství naruší nevěra a další problémy. Pomůže párová terapie? V novém divadelním představení Zpráva o stavu manželství se představí Beata Kaňuková a Petr Konáš. Diváci ale nezamíří do sálu. Tvůrci prohraní zvolili netradiční prostor kavárny divadla ABC. Víc řekneme už za okamžik. Ještě muzika, s tou už čeká kapela Coldplay. A taky skupina Botox. Hezký poslech vám všem.

0: Je 5:45, tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rádiu Praha. Poslední nadějí na záchranu manželství Toma a Louis je párová terapie. Petr Konáš a Beata Kaňoková jako herci představují v nové inscenaci Městských divadel pražských manželský pár, který má problém. Premiéra s názvem Zpráva o stavu manželství bude zítra. Dnes je veřejná generálka a hraje se v novém divadelním prostoru kavárny divadla ABC.
1: No, byla si mi nevěrná, ukáže se, že je to moje chyba. Díky polepšujícím okolnostem. Zkrátka ti napíše Jankuše. Prosím, milá Louis, užijte si to. Máte nárok na 10 nevěr, jestli chcete.
2: V manželských poradních nic takového neřeknu.
3: Nová inscenace Zpráva o stavu manželství Městských divadel pražských je o kolabujícím vztahu Toma a Louis. Před párovou terapií pravidelně mluví o svých problémech. Řeší třeba nevěru, která do jejich manželství zasáhla.
4: Louis je jednou z protagonistů tohohle krásného konverzačního duelu a žije teda se svým manželem 20 let. Je to ona, kdo se dopustil nevěry.
5: Tom je takový klasický jako vyhnívač. A možná, že kdyby ty věci jako na tom stole pomyslným uklidil o týden dřív, a ne až jako po roce, tak možná, že se do tohohle bodu vůbec nedostali, ale bohužel se stalo. A přijde mi na tom sympatický, jak zmínila Beata, že vlastně ta nevěrná je ta žena. Že mám pocit, jako, že konečně se to trošku taky vyvažuje, tahle ta problematika, že většinou jako, že to dostávali prostě na hrb jako chlapy.
3: Říkají o svých rolích Beata Kaňoková a Petr Konáš. Herci se výjimečně nepohybují na klasickém jevišti, ale v kavárně divadla ABC. Na vyvýšené pódium v rohu místnosti se sotva vejdou kožený gauč a křesla rozestavěná kolem konferenčního stolku. Protagonisté ale dlouho sedět nevydrží. Konverzační komedie sází na svižné dialogy, absurdní hádky i bizarní metafory o manželství.
2: Ty jsi hlasoval pro ten zatracený Brexit? Na stůli všichni hovoru, které jsme o tom vedli?
1: A to chtěl velký koule nesvěděl, víš?
6: Jelikož je ta hra založená pouze na dramatickém dialogu, jsou tam jenom dva herci, tak nebylo potřeba vytvářet prostředí na jevišti, ale dovolili jsme si jít sem, kde je atmosféra komorní, diváci můžou být zcela nablízko hercům, takže není potřeba nějakým způsobem přehrávat a můžeme si dovolit nějaký, řekněme, autentičtější, civilnější herectví.
3: Vysvětluje režisér Jakub Šmíd. S herci má za sebou měsíc zkoušení. Výsledek představí publiku 13. června od 19 hodin v pražském divadle ABC. Filip Svoboda, Český rozhlas.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Slovo má Lukáš Miller.
7: Hezké odpoledne, tak v Praze stále čekejte komplikace ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek řeší nehodu, dvě auta se srazila v levém pruhu a kolona je tam z Cínovecké ulice od sjezdu na Čakovice. Zdržení celkově asi 15 minut. Nehoda je hlášená také na magistrále, a to na Hlávkově mostě směrem z centra. Také tam se srazila dvě auta. Kolona od hlavního nádraží je na 10 minut. 15 minut se pak na magistrále popojíždí také v opačném směru od Florence k muzeu nebo z Nuselského mostu do omezení u Vinohradské. Stále je plná třeba i Ječná ulice od Karlova náměstí na IP Pavlová, zdržení 15 minut. Regulují stále ještě průjezd tunely, takže kolony čekejte třeba v Povltavské v Troji, také v Patočkově na Břevnově a plní se třeba i Plzeňská ulice na Smíchově, tam je kolona od Kavalírky až do tunelu. A také v Radlické ulici čekejte kolony od metra Radlická až do tunelu Blanka. A na Pražském okruhu jsou kolony směrem z letiště k dálnici D1, a to od plzeňské D5 k Ořechu. Čekejte zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.
8: Rádio Praha. Novinka.

0: Je 18 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy a ve studiu už Mirek Kasan, ahoj.
1: Ahoj, dobrý podvečer. Pád muže pod soupravu do kolejiště ve stanici Florence zastavil provoz metra na části linky C. Policie pátrá po mladíkovi z Prahy 10, matka ho pohřešuje od úterý a bojí se o jeho život. Dohoda s Íránem je podle amerického prezidenta Trumpa na dosah, Teherán to ale odmítá. A zítra po ránu čekejte velkou oblačnost místy s přeháňkami. Oblačnosti i srážek bude postupně ubývat a naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pád muže do kolejiště pod projíždějící soupravu metra ve stanici Florence zastavil provoz linky C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Uvedl to policejní mluvčí Jan Rybanský. Pražský dopravní podnik na svém webu informuje o zavedení náhradní autobusové dopravy XC v daném úseku. Zastávka je obousměrně zřízena ve Wilsonově ulici. Přístup k ní je pevným schodištěm. Kvůli silnému provozu na magistrále ale dopravní podnik doporučuje převážně využít i jiné varianty spojení. Pražská policie pátrá po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Mladík odešel v úterý ráno z domova a od té doby se neozval. Jeho matka se obává o jeho život. Nedávno se totiž rozešel s přítelkyní a mohl by být ve špatném psychickém stavu. Policisté prošli všechna místa, kde by se mohl pohybovat, ale zatím neuspěli. Žádají proto o pomoc veřejnost. Pohřešovaný chlapec má asi 165 cm vysokou hubenou postavu, černé vlasy rozdělené pěšinkou uprostřed a černé oči. Na pravém předloktí má vytetované srdce. Jakékoliv informace o něm volejte na linku 158. Bezpečnost dětí v autech a například používání autosedaček vyvolává mezigenerační střety. Podle odbornice na dopravní výchovu Markéty Novotné mají prarodiče často tendenci bezpečnostní opatření zlehčovat. To ale může mít tragické následky.
3: Babička nebo dědeček, kteří si dají dítě na klín v dobré víře a připoutají ho se svým pásem, tak je to okamžik, kdy mysleli to dobře, ale vlastně naprosto dítěti uškodí, protože v takovém případě ta nehoda může skončit těmi nejfatálnějšími důsledky.
1: Více se o této problematice dozvíte v pořadu Štěpánky Duchkové k věci zhruba za 15:45. Americký prezident Donald Trump tvrdí, že Spojené státy s Íránem brzy podepíšou dohodu. Společně s tím oznámil, že odvolal dřív plánované tvrdé údery na íránské území. Teherán ale vzkázal, že finální dokument ještě neschválilo vedení země.
4: Text, který by měl vést k mírové dohodě, by měl podle Trumpova tvrzení v Evropě už o víkendu podepsat viceprezident J.D. Vance. Se zněním podle šéfa Bílého domu souhlasí iránský nejvyšší duchovní vůdce Mojtaba Chámenejí. To odmítá iránské ministerstvo zahraničí s tím, že se stále jedná. Takzvané memorandum o porozumění by podle iránské agentury MER mělo ve 14 bodech garantovat ukončení americké námořní blokády iránských přístavů anebo zrušení sankcí vůči Teheránu. Trump předtím zmínil, že Írán souhlasí, že nebude nikdy vlastnit jadernou zbraň a že se hned po podpisu otevře Hormuzský průliv. Krátce po oznámení na světových trzích klesly ceny ropy. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Kajakář Jakub Krejčí vyhrál závod světového poháru ve vodním slalomu v Augsburgu. Navázal tak na týden staré vítězství v pražské Troji a je v čele seriálu. Čistou jízdu předvedli i druhý Giovanni De Gennaro a další Ital Javier Ferrazzi na třetím místě. Za Krejčím ale zaostali zhruba o 2 sekundy. V čele hodnocení světového poháru se Krejčí osamostatnil od Ferrazziho, se kterým měl dosud stejný počet bodů. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekejte velkou oblačnost a místy s přeháňkami. Oblačnosti bude ale postupně ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A Lukáš Miller má pro nás aktuální dopravní informace.
5: Hezký podvečer, tak v Praze postupně už slábne ten provoz. Lepší situace je třeba ve Kbelské ulici z Letňan do Hloubětína. Před sjezdem na Prosek byla nehoda, v levém pruhu dvě osobní auta, ta už ale nepřekáží. Kolona z Cínovec k sjezdu na Čakovic se rozjíždí, zdržení je do 10 minut. Komplikace ale jsou na magistrále směrem z centra do Holešovic na Hlávkově mostě, tam řeší nehodu dvou osobních aut, částečně jsou v pravém pruhu z většiny na chodníku, ale kolona i tak je od hlavního nádraží na 10 minut. Po pojíždí na magistrále i Vilzonova ulice v opačném směru od Florence k muzeu, to je na 10 minut. 10 minut se zdržíte i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich. A na Pražském okruhu je výrazné zdržení z letiště k dálnici D1, před sjezdem na Ořech kolona je od plzeňské D5 na 20 minut. A ještě D1 za výjezdem z Prahy do Brna, tam je velké zdržení před omezením na mostě Šmejkalka, byla tam nehoda, ta už je odklizená. Kolona je teď od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru, je to asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
7: Pražští hasiči.
8: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: V Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Pěkný páteční večer. Hostem pořadu K věci bude už ve 15:45 krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Štěpánka Duchová se jí zeptá, proč jsou autosedačky generační problém, jak připravit děti o prázdninách na pohyb bez dozoru dospělých, nebo jaké největší chyby dělají rodiče při přepravě dětí autem na letní dovolené. S Petrem Jungmanem se ohlédneme za tím nejzajímavějším z historie 12. červnového dne. Uslyšíte, že dělníci začali v Praze 4 stavět novou zastávku Hodovičky a bude mezi Černým koněm a Belárií. A za okamžik si řekneme, proč se Centrum architektury a městského plánování v Praze v těchto dnech mění na jednu velkou uměleckou laboratoř. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

Pravdy. Zvuky nářadí, také prach, ale i koncentrace na práci. To všechno se v těchto dnech odehrává v Centru architektury a městského plánování v Praze. Budovu Pragrových kostek, kde centrum sídlí, totiž čeká rekonstrukce a tak se sem na posledních pár dní přemístili umělci, kteří prostor proměnili na jednu velkou uměleckou laboratoř. Víc

0: Má vlastně lehkou ocelovou konstrukci, kterou udělali Vítkovické železárny.
1: Už teď v průběhu, co dílo teprve vzniká, může kdokoliv přijít a sledovat umělce při práci.
0: Je to otevřený, jako lidi jsou zvaní. Přišlo nám jako správný tu výstavu koncipovat tak, že to je vlastně otevřený workshop, do kterého lidi můžou vstupovat a vidět jako ten proces a vlastně sami se přijít rozloučit s tím barákem. Jako to není jenom o nás, ale je to hlavně o nich. Protože ty lidi, kteří se sem vracejí, tak těch výstav tady viděli hodně, chodili sem na přednášky, na projekce filmů, na prezentace, jako soutěží, já nevím, co všechno se tady dělalo, do kavárny, do knihovny, že jo. A najednou prostě uvidí, jak to tady EPOS pomalu rozebírá a my to pomalováváme a jsou tady prostě sochy, které visí vzhůru nohama nebo se tady točejí.
1: Podle kurátorky výstavy Denisy Václavové se do akce zapojí celkem 15 umělců, kteří využívají nejen vnitřní, ale i venkovní prostory.
2: Umělci budou pracovat několik dní a budou se sem i vracet a budou na sebe nějak reagovat a navazovat.
3: My teď sedíme uvnitř, ale ta umělecká díla lidé najdou i venku a v okolí kempu.
2: Můžou vidět dílo Krištofa Kintery, který je v dialogu s celým areálem Emmaus, nebo třeba můžou objevit vzkaz od brněnského street artového umělce Tima.
1: Dílo bude hotové 25. června, kdy kemp chystá pro návštěvníky celodenní festival. Ten zároveň pomyslně uzavře jednu kapitolu před chystanou rekonstrukcí. Sabina Vosická, Rádio Praha.
4: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
5: A teď už opět aktuální doprava a Lukáš Miller.
6: Hezký podvečer, tak v Praze ten provoz je nadále slábné, zdržení stále, čekejte ve Belské ulici z Letňan do Hloubětína, teď je to od Olce Letňany k Novopatské asi na 10 minut. 10 minut se zdržíte také ve Velzonově ulici od Florence k muzeu nebo také v Bělohorské směrem z centra na Pražský okruh před křižovatkou Vypich, je to také na 10 minut. Na Pražském okruhu stále ještě je silný provoz, letiště k dálnici D1, to před sjezdem na Ořech, ta kolona začíná u plzeňské D5, je to asi na 20 minut. A kolonu pak čekejte i za výjezdem z Prahy do Brna po dálnici D1 za Prahou před omezením na mostě Šmejkalka. Tam kolona začíná u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a zdržení pak do omezení na 23. asi čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Nalaďte se od pondělí do pátku na talk show o

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Lidé v Praze 4 budou moci využívat novou tramvajovou zastávku Hodkovičky. Dělníci tam začali upravovat terén. S výstavbou dvou nástupišť by měly skončit letos na podzim.
2: Černíků, zastávka na znamení. Příští zastávka Beláje.
3: Od letošního podzimu by do tramvajového hlášení měla přibýt zastávka Hodkovičky. To urychlí pravidelné cesty do centra města, například paní André.
4: Ta zastávka se vlastně staví přímo před budovou, kde bývám, takže vlastně před mojím bytom. Takže by to bylo super, ušetřilo by mi to asi 10 minut cesty sem na zastávku Černý kůň.
3: S mluvčím dopravního podniku hlavního města Danielem Šabíkem jsme vedle tramvajové trati mezi zastávkou Černý kůň a Belárie. Teď tady pracují dělníci, bagr, něco kope. Co se tady teď děje?
5: Pokud bychom měli okomentovat, co dělá bagr, tak odtěžuje svah kolem tramvajové trati. Jakmile zajistíme ten svah pažením, tak začne výstavba opěrných zdí a následně na nich samotná tramvajová zastávka, respektive pár tramvajových zastávek Hodkovičky.
3: Kdyby na téhle zastávce mohli vystoupit a nastoupit první cestující?
5: Dokončení stavby a uvedení do zkušebního provozu předpokládáme na přelomu září a října letošního roku.
3: Řekl mluvčí Šabík. Dopravní podnik se rozhodl vybudovat novou zastávku Hodkovičky mimo jiné proto, že zastávky Belárie a Černý kůň od sebe dělí zhruba kilometrová vzdálenost. Podle radního Prahy 4 pro dopravu Jaroslava Míta z ODS budou Hodkovičky využívat taky lidé z nové zástavby.
6: Nová tramvajová zastávka Hodkovička vzniká v místě intenzivní bytové výstavby. Bude sloužit tedy pro přilehlou bytovou výstavbu jak podél Vltavy, tak na druhé straně komunikace s těným Hodkovičkám, ale bude to i významný přestupní uzel z autobusu na tramvaje a z tramvaje na autobusy.
3: Obě nové tramvajové zastávky budou bezbariérové. Za jejich vybudování zaplatí dopravní podnik necelých 30 milionů korun. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Pražský update. Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se

0: Sam Smith dospíval, je 7:30 a v pražském updateu pro vás máme pražský souhrn s Mirkem Kasanem.
1: Hezký podvečer. Do Senátu v obvodu Praha 9 bude za ODS na podzim kandidovat mezinárodně uznávaná mezzosopranistka Dagmar Pecková. Oznámila to dnes při zahájení kampaně v Praze. Ve volbách vyzve obhajujícího Davida Smoljaka z hnutí STAN. Obvod Praha 9 zahrnuje část Prahy 9, Prahy 14, Kbely, Horní Počernice, Újezd nad Lesy, Běchovice, Dolní Počernice, Klánovice, Koloděje, Satalice a Vinoř. Pád muže do kolejiště pod přijíždějící soupravu ve stanici Florence zkomplikoval provoz metra na lince C mezi stanicemi Nádraží Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik o tom informoval na svém webu. V daném úseku zavedl náhradní autobusovou dopravu XC. Nehoda se stala krátce před 4:30 odpoledne. Provoz je zastavený do odvolání. Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika útočníků, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalové Slávie bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze hostivaři způsobili 5 mužům mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Hrozí jim až 8 let vězení za ublížení na zdraví. V pražských Hodkovičkách vzniká nová tramvajová a autobusová zastávka. Výstavba 2 bezbariérových nástupišť by měla skončit na podzim. Odhadované náklady činí 30 milionů korun. Uvedl to radní Prahy 4 pro dopravu Jaroslav Mít z ODS. Základní škola Fričovická v pražských Letňanech dostane novou nástavbu. Do roku 2029 tam má vzniknout 14 tříd, 9 kabinetů, jídelna a víceúčelový pohybový sál. Kapacita školy se tím navýší o 420 žáků. Radnice teď podle starosty Prahy 18 Zdeňka Kučery z hnutí ANO hledá firmu na přípravu projektové dokumentace. V amfiteátru u Albertovských schodů v Praze 2 se dnes koná vědecká debata o biologické invazi. Zájemci se mohou ptát odborníků na exotické rostliny, hmyz nebo živočichy, kteří vytlačují z přírody původní české druhy. V Praze zítra po ránu čekejte velkou oblačnost, místy s přeháňkami. Oblačnosti bude postupně ubývat a přeháňky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty 21 až 23 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No, předpokládám, že komplikací na silnicích v Praze a okolí ubývá, ale jak to vypadá skutečně, to nám řekne Lukáš Miller.
3: Hezký podvečer, je to přesně jak říkáš. V Praze ten provoz je nadále slábne. Největší zdržení přímo v metropoli je teď na magistrále ve Vlzenově od Florence k muzeu. Čekejte asi 15 minut navíc. Silný provoz je pak i na jižní spojice směr Černý most. Na konci Lanového mostu se zdržíte do 5 minut. Na pražském okruhu pak stále popojíždí kolona z letiště k dálnici D1, to přeci zde na Ořech od plzeňské D5 je to asi na 10 až 15 minut a kolonu pak čekejte i na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna před omezením na mostě Šmejkalka. 15 minut se jede v koloně od sjezdu na Velké Popovice z 15. kilometru. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
2: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
6: Tata Boys.
2: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Bělá vrana,
6: Richard Miller.
2: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: Pernýden, Rádia Pravda.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 12. června, svátek mají Toničky. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších zlatých pokladů u nás i v celé Evropě byl nalezen v roce 1771 u potoka u vsi pod Moklin na Rokycansku. V zemi se tam skrývala bronzová nádoba s nákrčníkem a nejméně 5000 keltskými zlatými mincemi z prvního století před naším letopočtem o celkové váze kolem 40 kilo. Zlato ale bylo roztaveno a použito na dukáty. Archeolog v klobouku, ohánějící se bičem a bojící se hadů, vstoupil na plátna kin před 45 lety v roce 1981.
4: Archeologie je skvostné dobrodružství, proto jsme se na ní dali.
3: Indiana Jones.
4: Archa je krásný se.
3: Premiéru měl první díl Dobyvatelé ztracené archy.
4: Toužím objasnit něco, co má nedozírnou historickou hodnotu a zachránit to před tím tajtrlíkem.
3: Indiana Jones se dočkal dalších 4 filmů. Ten nejnovější a poslední Nástroj osudu měl premiéru v roce 2023. To bylo představiteli hlavního hrdiny Harrisonu Fordovi rovných 80. Historicky prvním demokraticky zvoleným prezidentem Ruské federace byl před 35 lety v roce 1991 Boris Jelcin. Za víc jak 3 dekády měla největší země světa jen 3 prezidenty. Jelcina, Dmitrije Medveděva a hlavně Vladimira Putina. Ten už je ve funkci 26. rok.
5: Da, velikej Rosii.
3: Před 5 lety vyhrála Barbora Krejčíková francouzský Roland Garros.
6: Tady máš Krejčíková.
3: Po skoro 7 letech tak česká tenistka vyhrála jeden ze 4 největších turnajů světa.
7: Zvednu ruce a dívám se tak, jako že tomu nevěřím.
3: Barbora zaskočila celý tenisový svět. O den později vyhrála slavný turnaj po druhé s Kateřinou Siňakovou ve 4 hře. Česká herečka, třeba slečna Stříbrná.
8: Téhle na těle nechybí nic, za to je hrozně zlá.
9: Třeba jste s ní špatně zacházel.
8: Znám ji teprve týden.
3: Marie Drahokoupilová má dnes 85. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
0: Rádio Praha.

0: Je krátce před 6:45 s vámi Rádio Praha a momentálně sledujeme opět aktuální situaci na silnicích. Lukáš Miller má pro nás podrobnosti.
1: Jsem tady, hezký podvečer, tak v Praze ten provoz je nadále slábne, největší zdržení teď asi čekejte v metropoli na magistrále ve Velzonově od Florence k muzeu směrem do centra, zdržení okolo 15 minut, 5 minut naberete pak na jižní spojice směr Černý most okolo Lanového mostu, také v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich je kolona na 5 až 10 minut, kolona na 5 minut je také na průtahu u Hříněvsí v ulici Přátelství směr Říčany a zdržení zůstává za Prahou na dálnici D1 za výjezdem do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka se pomalej jede od Velkých Popovic ze 16. kilometru. Čekejte asi 15 minut navíc v koloně. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Věci Štěpánky Duchové.
3: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Před námi jsou 3 měsíce, kdy se s dětmi přesunujeme nejrůznějšími způsoby v silničním provozu. Jak to udělat, abychom to všichni přežili ve zdraví? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta, je jim krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: K věci.
3: Vy poukazujete na to, že různé generace pohlížejí na bezpečnost dětí v dopravě různým pohledem. Jak to vnímáte?
4: Tak setkáváme se s tím už celou řadu let, že starší generace vlastně velmi často argumentuje tím, jo, to my jsme vždycky chodívali už velmi jako v brzkém věku sami do školky, do školy a to my jsme takový autosedačky neřešili a přilby nenosili a podobně. Ale je nutné si uvědomit, že mají sice pravdu, my mladí bychom jim to neměli zazlívat, ale jde o to, že před těmi několika desítky let byl ten provoz úplně jiný. Auta nebyly standardem na každý byt nebo na každou jakoby rodinu. Bylo jich méně, byl ten provoz vlastně méně hustý a méně rychlejší. Takže opravdu jsou rozdíly v dnešní dopravě a v té dopravě tehdy, které je zapotřebí té starší generaci vlastně přibližovat.
3: Jak ta starší generace nahlíží na autosedačky?
4: Tady se vlastně jako setkáváme právě s takovým možná, řekla bych, mezigeneračním konfliktem, ale není to zase takový strašák, že by nám ti lidé staršího věku jako úplně zcela odmítali ty autosedačky. Nicméně tím, že autosedačky, byť první sedačka byla v 70. letech od Volva vyrobená a jsou tady už celou řadu let, tak i já, když já sama jsem jela jako to miminko z porodnice, tak jsem byla převážena vlastně v korbičce na zadních sedadlech v autě nijak jako neuchycená, nepřipoutaná a takhle vlastně drtivá většina nás, řekněme třeba třicátníků, cestovala, protože ty sedačky nebyly. A já se vlastně nemůžu zlobit třeba i na generaci teda mých rodičů, že občas si říkají, no to za nás to nebylo a co to je za vymoženosti tady protisměru, to moc hřešíte, to moc hrotíte. Nejsou to samozřejmě všichni seniori nebo všichni lidé staršího věku, protože mý rodiče například nejsou ještě ani jako seniori. Ale mají opravdu takový ten pocit, jakože jestli to my mladí moc občas nepřeháníme. Nicméně doba se v tomhle tom posunula, technologie se vyvinuly, je to prostě už o kus dál a známe tady prostě zase daleko lépe ty zásady, jak se s těma autosedačkama jako pracovat, jak se s nima bezpečně pohybovat, aby nám toto nejcennější ty děti a ty lásky chránili.
3: Teď jste mi jenom připomněla moje dětské cesty do Bulharska na zadní sedačce rozložená deka a tam já se sestrou jsme si celou cestu hráli v leže, v polovestoje. No, žádná autosedačka nebyla.
4: Ano, je to tak. Moje sestra taky jako malá ležela místo zadního plata v kufru na cestě stater a díky bohu se nic nestalo. Nicméně, jak už jsem říkala, ono i před těma 20-30 lety byl ten provoz ne tak rychlý a ne tak hustý a opravdu můžeme být vlastně rádi, že jak moje sestra, tak i vy jste z toho vyvázli, jste tady. V dnešní době máme ty autosedačky, využívejme ten benefit a využívejme opravdu těch vlastně zásad, který nám to vlastně jako dopřává, že si to nejcennější chráníme, pokud to používáme správně.
3: mluvíme o autosedačkách, jak pohlížíte na dědění autosedaček po jiných dětech?
4: Dědit bychom mohli, když to bude v rodině, když budeme znát historii autosedačky i například od kamarádky. Protože vím, že ta sedačka není po nějaké dopravní nehodě. Kdyby totiž byla po dopravní nehodě, tak může to mít takové skryté vady, které vlastně nebudou zjevné okem, budou to nějaké mikrotrhlinky uvnitř a pak vlastně při další nehodě by to dítě nemuselo ochránit tak dostatečně. Takže pokud znám historii autosedačky, dědit můžu, ale i ta autosedačka má, řekněme, omezenou životnost, záleží velmi na výrobcích, řekněme takový ti renomovanější, bývá to kolem zhruba 10 až 15 let, u těch jako méně renomovanějších 5 až 8 let.
3: Rodiče i prarodiče usazují větší děti na podsedák. Může volný podsedák ochránit při nehodě?
4: Co se legislativy týče, tak podsedák je vlastně možností. Nicméně z hlediska bezpečnosti my ho nedoporučujeme a to vlastně z toho důvodu, že tento tak říkajíc jenom jako polystyrenový bobek, tak nám zajistí to, aby pás správně vedl. Ve chvíli, kdy dítě sedí na podsedáku, povede pás správně přes klíční kost. Pokud by vlastně to dítě sedělo už bez jakékoliv autosedačky a bylo menší než 150 cm, což je vlastně ta legislativní povinnost, dokdy autosedačky musí být, tak pak v tu chvíli bez toho podsedáku tomu dítěti pás povede pod krkem. Při nehodě by se tak mohlo stát, že vlastně dítě se přiškrtí nebo přidusí. No a proč nedoporučujeme ty podsedáky, tak je to prosté, že právě zajistí jenom to správné vedení pásu, ale vůbec to dítě nechrání při bočních vlivech, bočních silách, bočních nárazech, to znamená oblast kolem trupu a kolem hlavy.
3: Blíží se hromadné odjezdy autem do Chorvatska. Kde dělají rodiče největší chyby na tak dlouhých cestách, když vyrazí s dětmi?
4: Těch chyb je celá řada, ale tady zejména teda na takhle ty daleké cesty, tak bych vypíchla, že nedělají dostatečné přestávky pro ty děti, ale ono i pro ty řidiče, tak aby vlastně i ti řidiči stále udrželi svou pozornost a byli v té jako fresh kondici. Nicméně, co se těch dětí týče, je zapotřebí si uvědomit, že půlroční, roční děti potřebují klidně každou hodinu přestávku na to, aby se protáhli a není pro ně i z hlediska vlastně jako řekněme fyzioterapie vlastně jako vhodné, aby celou dobu seděli v těch vajíčkách, v těch autosedačkách. I pro ty starší děti, když řekneme zhruba třeba kolem 4. roku, klidně každé 2 hodiny zastavit a nechat ty děti protáhnout, aby neměli zdřevenělé nohy, aby zkrátka to pro ně bylo pohodlné. No a pak druhou velkou chybou tak je vlastně tím, že jim zkrátíme cestu pouštěním pohádky nebo umožněním hraní her na tabletu nebo telefonu ve chvíli, kdy jim to zařízení dáme do ruky. Kdyby se stala ta dopravní nehoda, nebo i kdyby řidič musel prudce náhle zabrzdit, je to předmět, který to dítě neudrží v ruce a v tu chvíli se z toho stane předmět, který bude volně lítat po tom vozidle a může ohrozit tu osádku. To znamená, ano, pustíme jim pohádku na tabletu, ale ten tablet bude bezpečně nainstalovaný v držáku, který je k tomu určený.
2: K věci.
3: Naším hostem je krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Červený je kritický měsíc, kdy se děti masivně přesouvají po silnicích na kolech, koloběžkách, inline bruslích. Jak je máme připravit na tento provoz, aby nás poslechli?
4: Ta příprava by měla být zahájena už úplně od nejútlejšího věku a nehledě na to, jaké je roční období. Mluvíme tady o takzvané jako dopravní výchově, kterou já velmi často říkám, že by měla být celoživotní. Neměla by být jenom systémově ve školkách, ve školách, ale měla by pokračovat i jako následně v dospělosti i třeba potom v tom seniorním věku. No a u těch dětí, tak jak vy jste zmiňovala, jsou tady ty různé dopravní prostředky, samohyby, samovyvažovací zařízení, na kterých se budou pohybovat. A ten rodič i pedagog by měli vlastně seznamovat s těmi pravidly, měli by si o tom povídat velmi často a i tak jako mimo děk, nejenom tak jako tak teď si sedneme a projdeme si, jestli to znáš, zodpověz mi tady na otázky a já si tě ověřím, jestli zvládneš test z pravidel silničního provozu.
3: Mimo děk je to jak?
4: Půjdeme na procházku nebo pojedeme v tom autě zrovna do školy, protože bude fungovat mama taxi a můžeme si klidně s tím dítětem povídat, hele, co vidíš nebo nevidíš, koho tam vidíš se pohybovat. My když s dcerou chodíme podívat se například jenom na vláček, protože bydlíme kousek od železnice, tak ona mi sama ve 4 letech říká, maminko, to byl ale lumpík a neměl přilbu. Takže tak si prostě povídáme o tom, co vidíme a tím, když budeme začínat od toho nejútlejšího věku, tak já věřím v to, že ty děti si to vlastně zautomatizují, různá ta pravidla, různé ty zásady, které jim takto předáváme a vlastně ponesou se i do té dospělosti a jednou tak budeme mít bezpečnější silnice, nejenom z pohledu dětí, ale obecně z pohledu všech účastníků silničního provozu.
5: A další kritické téma, které mě napadá, je teenager v okolí železnice, nádraží, přejezdů a sluchátka.
4: Sluchátka jsou problematická nejen v okolí železnice, ale obecně v provozu, na což nám vlastně jako ukazují i dopravní nehody, které se zejména v tomto roce už vlastně v té první části tohoto roku velmi dějí a nejenom v Praze. A co se týká té železnice, je to určitě riziková oblast, nejenom na přejezdech, tak jak se velmi často domnívají, že jako doprava a železnice spolu souvisí jenom na těch železničních přejezdech, protože velmi často nejen ti náctiletí se pohybují opravdu jako podél té železnice, myslí si, že mohou vlastně ty koleje přecházet kdekoliv a neuvědomují si, jakou rychlostí ten vlak se vlastně k tomu danému místu může přibližovat a že to prostě nestihneme přejít. I proto tím, že my tu dopravní výchovu vnímáme komplexně, tak jsme zrovna v tomto školním roce vyhlašovali tradiční výtvarnou a literární soutěž, kterou vyhlašujeme s policií České republiky a právě na téma bezpečně na železnici. Setkalo se nám tisíce výtvarných a literárních prací, proběhla už vlastně v předchozích měsících vyhodnocení krajských kol a teď aktuálně 22. června v Království železnic proběhne vyhlášení a ocenění 25 nejlepších žáků mateřských a základních škol a i základních škol speciálních právě na toto téma.
5: A ještě jednu věc, já tedy zase skočím z teenagerů zpátky na malé děti, ale je podle mě důležité, aby to zaznělo. A to, že jedno z nejrizikovějších míst pro dítě je parkoviště. Proč?
4: Říkáte to s údivem možná správně, protože celá řada rodičů si to občas neuvědomuje, když zaparkuje ať už u obchodního centra nebo někde v blízkosti i své třeba bytové jednotky, protože furt někam spěcháme, všichni někam spěcháme, jsme v takové jako zlé, uspěchané, ošklivé době a jsme také v době, kdy máme velká SUVčka a když si vlastně uvědomíme, jaké jsou mrtvé úhly, neboli ty slepá místa ve zrcátcích, které řidič nevidí, i kdyby tam vidět chtěl, tak to dítě je zkrátka nižší postavy. A nejen, že se nám tedy schová ve slepých úhlech, ale on se nám schová i v těch místech, kde bychom jako řidiči toho dospělého viděli. A bohužel v loňském roce byly i tragické nehody, velmi tragické nehody právě dvou usmrcených dětí na parkovištích. Z těchto důvodů, že vlastně řidiči viděli, vycouvávali rychleji. Takže velký apel na rodiče, hlídejte své děti, mějte je nablízko, ale i to, že je máte nablízko, nemusí hned znamenat to, že nejsou v ohrožení. A zase bych se vrátila k tomu, kdy je to máme učit od nejútlejšího věku. Seznamujme je s tím, co znamená, když se na zádu na vozidle rozsvítí bílé světýlko, že to je ta zpátečka a to vozidlo bude couvat. Nebo když najednou z tichosti se vozidlo nastartuje, takže pravděpodobně tam usedl řidič a bude se nějakým způsobem pohybovat. Seznamujeme od toho vlastně nejmenšího věku, k tomu je vedme, aby předvídali ty rizikové situace sami.
5: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
4: Já děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.
5: Naším dnešním hostem byla krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. To je pro dnešek vše. Těším se za týden opět naslyšenou.
2: Věci. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Je 19 hodin, na rádiu Praha vám přinášíme další zprávy. Je tady Mirek Kasan.
1: Hezký večer. Podvodné SMSky vyzývají k zaplacení falešných pokut za dopravní přestupky. Policie pátrá po 17-letém mladíkovi z Prahy. Od úterý nepřišel domů a matka se bojí o jeho život. Na Holešovickém výstavišti se o víkendu koná další ročník design marketu. A zítřek bude oblačný, zpočátku s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
3: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
1: Ministerstvo dopravy upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMSek. Pražští policisté pátrají po 17-letém Justinu Ferkovi z Prahy 10. Matka ho viděla naposledy v úterý ráno. Podle ní je ve špatném psychickém stavu po rozchodu s dívkou a obává se proto o jeho život. Českému rozhlasu to řekl policejní mluvčí Jan Rybanský.
4: Mladík má hubenou 165 cm vysokou postavu, černé oči a černé vlasy s pěšinkou uprostřed hlavy. Zvláštním znamením je pak vytetované srdce na pravém předloktí.
1: Policisté už prohledali všechna místa, kde by se mladík mohl nacházet. Proto prosí veřejnost, aby jakékoliv informace o něm volala na linku 158. Fotografii hledaného najdete na webu irozhlas.cz. Nadcházející víkend bude na výstavišti v pražských Holešovicích patřit designu. Zítra a v neděli se tu koná další ročník design marketu, výběrového trhu udržitelné autorské tvorby. Na ploše před průmyslovým palácem se představí na 200 značek lokálních designérů a tvůrců z Česka, Slovenska, Německa, Maďarska, Polska a Chorvatska. Prohlížet i nakupovat budou moci návštěvníci originální šperky, oblečení, doplňky, kabelky, batohy, porcelán, dekorace, hračky nebo papírenské zboží. Součástí akce je i malý food festival. Elon Musk už není dolarový miliardář, ale první světový bilionář. Stovky miliard k jeho majetku přidal dnešní úspěšný vstup jeho společnosti SpaceX na burzu. Investoři ji při něm ocenili na zhruba 2 biliony dolarů.
5: S akciemi SpaceX se v New Yorku v tuto chvíli ještě nezačalo obchodovat, ale podle prvních zpráv jejich otevírací cena oproti té upisovací stoupla o téměř čtvrtinu. Akciový analytik Tomáš Cverna říká.
6: SpaceX se zařadí mezi jednu z největších společností na světě.
5: Řada analytiků považuje akcie SpaceX za velmi drahé. Rozdíl mezi upisovacími 135 dolary a otevírací cenou na burze kolem 160 dolarů ale ukazuje, jak velký zájem investoři o SpaceX mají a že se na mnoho z nich nedostalo, říká Tomáš Vilks Patria Finance.
7: Takový si to určitě budou chtít potom koupit během začátku regulérního obchodování.
5: Kvůli obrovskému zájmu investorů se v nejbližších dnech očekává další zvýšení cen akcí SpaceX. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
1: Na internetu je víc než 4300 podvodných domén, které se vydávají za oficiální web Mezinárodní federace fotbalových asociací. Stránky nabízejí falešné vstupenky na aktuální fotbalové mistrovství světa. Ukazuje to analýza společnosti Group IB. Podle ní stojí za podvody především skupina Ghost Stadium. Jde o čínsky hovořící subjekt, který pomocí speciální aplikace dokonale napodobuje oficiální web organizace FIFA. Vstupenky nabízejí podvodníci za násobně nižší ceny, nakupující je ale nikdy nedostane. Odborníci radí, aby lidé nakupovali výhradně na oficiálním portálu a aby se vyhnuli nabídkám vstupenek přes sociální sítě nebo další třetí strany. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekejte velkou oblačnost a místy s přeháňkami. Oblačnosti bude postupně ubývat a přeháňky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A opět pro vás máme aktuální dopravní informace. Jak to teď vypadá a na co byste si měli dát pozor, to ví Lukáš Miller.
8: Hezký podvečer, tak v Praze je ten provoz teď už bez zásadních komplikací. Kolony, které byly, tak jsou poměrně kratší, než byly odpoledne. Třeba ve Vilzenově tyto zdržení na magistrále od Bulhara k muzeu asi na 10 minut. Menší zdržení pak čekejte i Věčné od Štěpánské k magistrále, je to také na 5 minut. 5 minut se popojíždí i v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, anebo také v Povltavské ulici před vjezdem do tunelu Blanka. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 19 hodin 6,5 minuty a vaším pátečním parťákem je stále Večerní Praha. V příštích minutách třeba s aktuálními pražskými typy. A za moment se dozvíte, že stejně jako rychlost nebo hmotnost nákladních aut by v budoucnu mohly automatické systémy měřit i složení výfukových plynů. Jak ukazují testovací měření, zhruba desetina aut zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by měla. Na evropském systému dálkového měření emisí se podílí i čeští vědci, tak se za nimi vypravíme. K tomu zaspívá Lady Gaga. Skupina Maroon 5. I Justin Bieber. Klidný poslech vám přeje Vláďa Maloš.

0: Je po 7:15, s vámi je stále páteční večerní Praha. Každé desáté auto zřejmě vypouští do ovzduší více škodlivin, než by mělo. Ukazuje to testovací měření emisí projíždějících aut, na kterém pracují i čeští odborníci. Cílem evropského projektu je vytvořit automatický systém, který by zjišťoval okamžité složení výfukových plynů. Podobně jako když radary měří rychlost, ideálně třeba na parkovištích. Tak jako na vjezdu do kampusu České zemědělské univerzity.
1: Tady měříme složení opláčku výfukových plynů, který za sebou auto zanechá, jakmile se otevře závora a auto vyjíždí do areálu České zemědělské univerzity.
2: Michal Vojtíšek, Technické fakulty ČZU, teď otevírá auto, abychom se podívali, co přístroj naměřil.
1: Vidíte koncentrace, to je zrovna oxid uhličitý CO2. Hodnoty jsou kolem 400 ppm v atmosféře. A jak auto přejelo, tak koncentrace vystoupaly až na 2000 ppm.
2: Šlo o jedničkovou fábii, která určitě má ten motor nastavený trošku jinak než nejmodernější auta.
1: Ano, v tomto případě jsme zaznamenali také vyšší koncentrace oxidu uhelnatého a velmi malých částic.
2: Je tady závora, to znamená, že každé auto, které přijíždí, musí zastavit a pak se rozjet.
3: Odběrné místo je uprostřed vozovky, v černém gumovém pásu.
2: A když se s Petrem Herčukem teď půjdeme podívat blíž, tak kde je ten detektor?
3: Přímo vyprostřed otvor v tom gumovém pásu a je to natažené do vozidla, kde se odebírá vzorek do přístrojů.
2: Kamera zároveň snímá registrační značku auta, systém pak zjistí jeho rok výroby a tím i emisní normu, kterou musí splňovat. A desetiletý výzkum ukazuje jasně.
1: Zhruba 10% vozidel má nějakou závadu, díky které mají vyšší emise.
2: Michal Sanetrník z Ústavu chemických procesů teď vyměnil pásku v tom testovacím přístroji.
4: Když se podíváme, tak na té pásce jsou takové šedé nebo černé fleky, to je právě podíl černého uhlíku.
2: Další přístroje jsou tady ve stříbrné bedně, která je ve zhruba metrové výšce na úrovni závory a okamžité automobilové emise měřily už v mnoha zemích.
4: Cílem je odhalit v tom reálném provozu vozidla se špatným technickým stavem nebo bez filtru pevných částic nebo bez katalyzátorů.
2: Odborníci teď ladí systém dálkového měření emisí. V budoucnu by tak teoreticky mohla nezpůsobila auta posílat na technickou kontrolu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
5: Nejvíc hitů v digitálu.
6: Vinyl.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
7: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
8: Tata Boys.
7: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
8: Richard Miller.
7: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

Tohle byla Nirvana ve večerní Praze, je 19 hodin 29,5 minuty. Je před námi víkend a v Praze opět hromada akcí a pokud zítra v Praze dorazíte na Letenskou pláň, tak vás tam od 10 hodin čeká den s policií České republiky. Prohlédnete si celý policejní vozový park, můžete nahlédnout do speciálního vozidla sloužícího k přepravě koní, do štábního vozidla speciální pořádkové jednotky, na programu jsou taky ukázky činnosti policie i fotbalové utkání policejních koní. Na akci se představí také hasiči, záchranáři nebo vězeňská služba České republiky. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Necelá minuta zbývá do 7:45. Ve večerní Praze teď přináší pražské typy kolega Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Na Letenské pláni bude v sobotu den s policií. Seznámíte se s činností policistů a podíváte se třeba i do vozidel, se kterými zasahují. Těšit se tam můžete i na koňské fotbalové utkání mezi policií ČR a městskou policií Praha. Na místě bude i autogramiáda herců, kteří stvárnili role policistů ve filmu a televizi. Účast přislíbili pánové Petr Kostka a Lukáš Příkazký. Na den s policií se vydejte mezi 10. a 16. hodinou. Na výstavišti v Holešovicích zase bude výběrový trh autorské tvorby. U každého stánku se můžete potkat s autory naživo, víte tedy, od koho si výrobky kupujete. Na Design Marketu se vám představí návrháři oblečení, šperkaři, drobní výrobci přírodní kosmetiky nebo tvůrci doplňků módních i bytových. Design Market navštivte v sobotu a v neděli. A zpěvačka Eva Farná vystoupí v pražském Edenu. První koncert s jejími největšími hity, ale i čerstvými novinkami bude v sobotu. Další pak v neděli a příští týden v úterý. Začátek je vždy v 19:30. Organizátoři doporučují, abyste na koncert dojeli městskou hromadnou dopravou. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Rádio Praha. Oscarový skladatel Michael Giacchino míří do Rudolfina. 20. června zazní hudba z filmů Spider-Man, Úžasňákovi, Vzhůru do oblak, Jurský svět nebo Star Trek. Filmová filharmonie vás zve na velké finále sezóny. Více na filmharmonie.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Herec a dabér Daniel Rose proslul jako hlas Rose v legendárním seriálu Přátelé. Rolí během své kariéry sehrál mnohem víc. A to nejen v dabingu, ale i v divadle nebo před kamerou. O světlých i stinných stránkách hereckého řemesla v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Mirek Kasan a přináší zprávy ve 20 hodin.
1: Hezký večer. Začíná akce Cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním. Policisté už znají totožnost několika útočníků, kteří v Kuklách v Hostivaři brutálně napadli a zranili 5 mužů. Vláda chce Česko vyvázat ze sovětského vesmírného projektu Intersputnik. A zítra po ránu čekejte velkou oblačnost, místy s přehánkami. Oblačnosti i srážek bude ale postupně ubývat. Naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Dnes začala sbírka s názvem Akce Cihla. Jejím cílem je podpořit lidi s mentálním znevýhodněním a jejich začlenění do běžného života. Pomoci je možné až do září, například zakoupením symbolické cihly u stánku v Pražské ulici na Příkopě. Tu si pak kupující může na místě pomalovat. Sbírku pořádá nevládní organizace Portus Praha a stejně jako loni ji zaštiťuje prezident Petr Pavel. Pokračuje ředitel organizace Václav Vopat.
3: Výtěžek těch cihel potom půjde na to, abychom ufinancovali naše sociální služby, a to jak máme terénní, tak potom zejména pobytový, kde jsou pracovníci 24 hodin 7 dní v týdnu a pomáhají právě lidem s mentálním handicapem, aby žili co nejběžnější, nejnormálnější život, jakýho jsou vlastně schopní.
1: Finančně podpořit mentálně znevýhodněné je možné i na webu Akce Cihla. Pražským kriminalistům se podařilo zjistit totožnost několika útočníků, kteří na začátku dubna brutálně napadli 5 mužů. Násilníků s kuklami na hlavách v barvách fotbalové Slávie bylo celkem 25. Před posilovnou v Praze Hostivaři způsobili 5 mužů mnohačetná poranění na těle a zlomeniny na hlavě a v obličeji. Pokračuje policejní mluvčí Eva Kropáčová.
4: V současné chvíli známe již totožnost několika osob, které se účastnily samotného útoku. V tuto chvíli však pátráme po totožnosti dalších mužů, kteří jsou zachyceni na kamerových záznamech. V tuto chvíli nebudeme poskytovat k věci žádné bližší informace.
1: Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin ublížení na zdraví, za který pachatelům hrozí až 8 let vězení. Maximální povolená cena benzínu o víkendu mírně vzroste, cena nafty naopak klesne. Benzín bude možné prodávat nejvýše za 41 korunu a 49 haléřů za litr, což je o 5 haléřů více než dnes. Maximální cena za litr nafty klesne o 30 haléřů na částku 39 korun a 29 haléřů. Limity pro ceny pohonných hmot platné od soboty do pondělí zveřejnilo Ministerstvo financí. Vláda je plánuje regulovat do konce června. Česká republika chce opustit vesmírný projekt Intersputnik, který založil Sovětský svaz a dodnes ho řídí Rusko. Zjistil to zpravodajský server iRozhlas. Jedním z hlavních důvodů k odchodu z organizace je podle Ministerstva průmyslu a obchodu ruská válečná agrese proti Ukrajině. Vesmírný projekt už zároveň pro Česko nemá skoro žádný přínos a po uvalení sankcí na Moskvu se přerušilo i vyplácení dividend z činnosti organizace. Intersputnik opustili po vpádu ruské armády na Ukrajinu už třeba Polsko nebo Německo. Vystoupit se snaží i samotná Ukrajina. Tenista Jiří Lehečka si na trávě ve Stuttgartu zahraje semifinále. Ve čtvrtfinále si poradil se šampionem z roku 2023, Američanem Francisem Tiafoem, a porazil ho po setech 6-4 a 7-6 v tiebreaku 7-4. O postup do finále turnaje se Lehečka utká buď s jiným hráčem ze Spojených států Benem Sheltonem nebo Japoncem Sho Shimabukurem. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a postupně se ochladí na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekejte velkou oblačnost a místy přehánky. Oblačnosti bude postupně ubývat a přehánky se vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze ve Václavkově ulici. U křižovatky s Bachmačským náměstím máme nehodu 2 osobních aut. Nehoda je také v ulici Štefánikova. U křižovatky s ulicí v Botanice tam osobní auto srazilo chodce. Problémy jsou také v ulici politických vězňů. U křižovatky s Olivovou komplikuje provoz nehoda osobního auta a dodávky. I tady projíždějte opatrně. A opatrně na dálnici D1 ve směru z Prahy. Tady máme odstavené porouchané osobní auto. Podobný problém máme taky na D5, a to mezi 5.5. a 6. kilometrem ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavená porouchaná dodávka. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 5.5 minuty po 20. hodině a páteční večerní Praha pokračuje. Měsíc věnovaný Václavu Havlovi, dobrodružný seriál pro děti i živé debaty z festivalů. Český rozhlas odhalil, co chystá pro své posluchače do konce letošního roku. V této hodině prozradíme, na co se můžete těšit. A za chvíli vás pozveme na festival Rohan District Design, který spojuje architekturu a umění. A nechybí Luis Capaldi. Oh.

nebo Coudlin. Já jsem Vláďa Malušík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 20:17, večerní Praha pokračuje a teď se společně vypravíme do pražského Karlína, kam mohou ještě do zítřka, tedy do této soboty, vyrazit taky všichni milovníci architektury, designu a umění. Podrobnosti o třetím ročníku festivalu Rohan District Design 2026 zjišťovala naše létající redaktorka Sabina Vosecká.
1: V Miláně se každý rok odehrává velká výstava architektury a designu, která se jmenuje Salone del Mobile.
2: Říká zakladatel festivalu Lukáš Školout.
1: Paralelně s tou výstavou, která se odehrává na výstavišti, je v Miláně v centru čtvrť, která se jmenuje Brera, kam se ty velcí hráči v oblasti designu a architektury stahují a otevírají tam showroomy. A ten distrikt té Brery, jak oni si říkají Brera Design District, tak je vlastně úplně propleten designem a architekturou.
2: Stejně jako v Miláně, ve městě módy a stylu, i pražský festival nabídne spojení architektury a designu.
1: Máme více než 80 účastníků, které se vlastně do toho festivalu přidali. My jsme nechtěli dělat vlastně borduru tomu festivalu tím, že bychom ho nazvali Karlín Design District, protože většina těch zakládajících účastníků jsou právě z oblasti Karlína, ale máme ambici se rozrůstat, tak proto jsme zvolili název Rohan Design District. Z toho důvodu, aby jsme oslovili i Holešovice, i Libeň, i Vinohrady, Staré Město, že víceméně nechceme dělat té dobré myšlence, jak si myslíme, že je, taky nechceme dělat takovou jasnou borduru jenom té jedné čtvrti. Pokud se jedná o showroomy, jako je to třeba v našem případě, tak nabízíme seznámení s těmi značkami, které my zastupujeme a prodáváme. Pokud se jedná o architekty, tak ty prezentují svoji práci buď přímo na území Rohanu, že třeba nějaká ta budova nebo ten komplex tady vzniknul s jejich přičiněním, anebo tady mají ateliér a ukazují nějakým způsobem práci, která vznikla třeba někde jinde. Pokud se budeme bavit o developerech, tak ty zase prezentují nějaký rozvoj, jejich plány a pohled i na spojení architektury, designu z pohledu toho developera.
2: Dodává Lukáš Školout. Kousek Milána tak můžete zažít na několika místech Karlína a jeho okolí. Lidé se můžou taky zúčastnit komentované prohlídky lávky Holka nebo nového nádraží Bubny. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
3: Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.
4: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

Je téměř 8:30, je těsně před víkendem, užíváme si poslední pracovní den týdne a za pár minut, přesněji po zprávách v 21 hodin, to dnes na Rádiu Praha rozpálíme s moderátorem Iljou Kučerou mladším v hudebním speciálu Rok je náš. Čeká vás opět 55 minut rockové muziky, tuzemské i zahraniční, archivní i současné. Tak si to rozhodně nenechte ujít, protože tenhle nářez rozhodně stojí za to. Rok je náš pro vás máme na Rádiu Praha každý pátek po 21. hodině. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: Ve večerní Praze rozněli Purple Disco Machine, je 9:15. Český rozhlas zveřejnil, na co se můžete těšit ve vysílání do konce letošního roku. Chystáme například rozsáhlý měsíční projekt věnovaný Václavu Havlovi. V září totiž uplyne 90 let od jeho narození.
1: Docela vítám tuto iniciativu, protože dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti spíš pomocí rozhlasu než televize.
2: Nedožité 90. Václava Havla připomene projekt Slyšet Havla. Odstartuje 7. září nalezeným rozhovorem bývalého prezidenta se spisovatelem a publicistou Ferdinandem Peroutkou v New Yorku. A celý měsíc poběží seriál Hovory z Lán, připomíná programový ředitel Českého rozhlasu Ondřej Nováček.
3: Radiožurnál chystá takový seriál 30 momentů, v nichž Václav Havel reaguje na důležité události těch 90. let, jako je třeba vítězství hokejistů v Naganu nebo jeho svatba s Dagmar ve Škrnovou.
2: Seriál skončí živým vysíláním radiožurnálu Právě z Lán. Rozhlas ale chystá i další novinky, třeba letní speciály a četby. Pro děti připravuje nový sportovní hraný seriál Bitva o diamant. Jak se nahrává, popisuje člen Dismanova dětského rozhlasového souboru Jaroslav Šťastný.
4: My musíme být hlavně hodně udejchaný, takže třeba běháme po schodech.
2: V létě zamíří Český rozhlas za posluchači na festivaly. Na karlovarském filmovém festivalu se budou Hanka Schánilová, Jan Pokorný a Libor Bouček hlásit z tradičního místa Airstreamu na Sadové kolonádě. A generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zve i na Colors of Ostrava.
5: A možná pozvu všechny i na takovou třešničku na dortu, a to bude 18. července v 18 hodin ve velké aule Gongu v Ostravě, kdy Libor Bouček vyspovídá pana prezidenta Petra Pavla.
2: Na podzim bude Český rozhlas pokrývat i komunální a senátní volby.
5: Regionální debaty, ať už se kandidáty do Senátu nebo i s dalšími jinými politiky, samozřejmě jsou unikátem v tom éteru. To, co bych hodně vyzdvihl, tak samozřejmě jsou i obecně výjezdy do regionu jako takových.
2: Ve druhé polovině roku uslyší posluchači i nové dokumentární a investigativní projekty, popisuje ředitel zpravodajství Českého rozhlasu Ondřej Suchan.
6: Asi jste všichni zaregistrovali zpronevěru obrovské částky asistentkou starostky České obce Sokolské. Druhá věc, kauza Motol. Obrovská kauza zdravotnického zařízení největšího v České republice.
2: A symfonický orchestr zve ve své sté sezóně na projekt 1000 hlasů pro Vltavskou filharmonii. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
7: Rádio Praha. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: 21 hodin na rádiu Praha, další zprávy a ve studiu Mirek Kasan.
1: Přejeme hezký večer. Zdravotní pojišťovny by mohly dětem hradit léky na hubnutí, řekl ministr Vojtěch. Muž přes internet z Argentiny hrozil útoky v Praze. Po příletu ho zadrželi na Ruzyni a převezli na psychiatrii. Od dneška začíná platit migrační pakt Evropské unie. A zítřek bude oblačný, zpočátku s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Obézním dětem by léky na hubnutí mohly hradit zdravotní pojišťovny. Na slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk na výrobu látek pro tato léčiva ve středočeské Bohumily to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Rozhodnutí o úhradách předpokládá do konce roku.
3: V případě dětské obezity to může vést k tomu, že skutečně dítě, které trpí obezitou, může být takto na začátku pomoženo a pokud se s ním dále pracuje, tak mu to může do budoucna zachránit život.
1: Za posledních 35 let se počet mladistvých s obezitou zčtyřnásobil. V roce 2024 jich bylo asi 12%. Moderní léky proti obezitě a nadváze stojí měsíčně několik tisíc korun. Pacienti se většinou musí léčit dlouhodobě. Ministerstvo dopravy varuje před podvodnými SMS-kami, které vyzývají k neprodlenému zaplacení dopravních pokut. Podobných zpráv v poslední době výrazně přibylo. Mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl doporučuje na ně nereagovat a neklikat na žádné odkazy.
4: My bychom chtěli apelovat na všechny občany, aby reakci na podobné zprávy nikdy neuspěchali, aby nepodlehli podstrčenému nátlaku a aby si ověřovali webové adresy i telefonní čísla.
1: Ministerstvo dopravy také upozorňuje, že informace o dopravních přestupcích nikdy nerozesílá prostřednictvím SMS. Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na začátku měsíce na internetu z Argentiny. Mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické fakultě z roku 2023 a psal, že jeho vlastní činy by měly mít ještě závažnější následky. Po jejich spáchání plánoval podle svých vyjádření spáchat sebevraždu. Po návratu do Česka policie muže zadržela na pražském ruzínském letišti a předala ho do psychiatrické nemocnice. Evropské unii dnes začínají platit nová azylová pravidla. Zavádí je migrační pakt, schválený před 2 lety. Podle Evropské komise má zrychlit azylová řízení nebo zpřísnit ochranu vnějších hranic.
5: Migranti na vnějších hranicích Evropské unie budou podle nových pravidel automaticky procházet takzvaným screeningem. Žadatelé o azyl z bezpečných zemí pak podstoupí zrychlenou hraniční proceduru. Rozhodnutí o případném návratu do země původu by v jejich případě mělo padnout v rámci několika týdnů. Dnes se na základě migračního paktu spouští také takzvaná povinná solidarita, v rámci které si mají členské státy navzájem pomáhat se zvládání migrační situace. Finančně, materiálně nebo tím, že přijmou část žadatelů o azyl. Česko má kvůli velkému množství ukrajinských uprchlíků z této povinnosti zatím výjimku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Po dlouhé nemoci zemřel bývalý fotbalový útočník a trenér Petr Uličný. Bylo mu 76 let. Jako hráč nastupoval za Spartu, Plzeň nebo Olomouc. Sigmu pak dovedl jako kouč v roce 2012 k vítězství v domácím poháru. Během trenérské kariéry vystřídal Petr Uličný řadu prvoligových klubů. Celkem odkoučoval 413 zápasů v soutěži, což je po Petru Radovi druhý nejvyšší počet v historii. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a nejnižšími teplotami kolem 13 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekejte velkou oblačnost a místy přeháňky. Oblačnosti bude postupně ubývat a přeháňky se už vyskytnou jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

Kira Bavlov's Dog písničkou Early Morning On z roku 1976 otevřela naše další setkání ve vysílání Rádia Praha v pořadu Rok je náš. Pročež vás jako obvykle vítá Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky, tuzemské i zahraniční, archivní i současné. Historickým kouskem jsme začali, tak teď jedna čerstvá novinka. Zpěvák a multiinstrumentalista Honza Křížek právě vydal z Bruxu nový singl. Ten singl se jmenuje Dokud dýchám, tak si ho pojďme poslechnout.

Tile Mother Down a skupina Queen a před námi je další tuzemská novinka. Pražská kapela Red Baron Band chystá na říjen roku 2026 nové album. A to album právě teď předznamenala single

0: písničkou Tory Down byla kapela Blues Traveler. A teď je před námi další tuzemská novinka. 27. května vydal pod názvem Dopio své nové studiové dvojalbum zpěvák, skladatel a rockový šansonier Raven. Album čítá celkem 20 skladeb a některé z nich jsou inspirovány konkrétními literárními díly, přesněji řečeno audioknihami, ke kterým je Raven napsal a natočil. Tady jsou ovšem trošku v jiných podobách. A na tomhle tom nosiči je zajímavá ještě jedna věc, když ho otevřete, tak najdete jednak klasické CDčko a jednak flešku. Ta je určena těm, kdo už nemají třeba doma přehrávač na CDčka a chtěli by si tohle dvojalbum také poslechnout. No a já vám z něj nabízím ukázku v podobě písně Poušť neodpouští.
1: Rádio Praha, rok

0: Pořadí šestou ochutnávku ze svého alba OI chystaného na konec roku 2026 vyslal do světa Peter Gabriel. Stalo se tak jako v předchozích případech v den úplňku. Pojďme si ji tedy poslechnout, dlužím už jenom název Hard Lesson.
1: Rádio Praha, rok je náš.
2: Rok je náš.

Církev Gabriel a Hard Lesson. A po novince zase trocha naprosté rockové klasiky. A troufnu si v tomto případě říct klasiky nejklasičtější. Tady jsou Led Zeppelin a jejich Walla Lotta Love.

Teď se pojďme vrátit do roku 2020, a to proto, abychom si dopřáli jednu čistokrevnou rockovou baladu. Jmenuje se Story of Love a podepsán je pod ní John Bon Jovi. No a ta písnička je z jeho alba, které se zcela prozaicky jmenovalo také 2020.

0: rockové baladě v podání Johna Bon Jovího, teď nabízím trochu britského progresivního rocku. Poslechneme si písničku Strangest Times, a to v podání anglické kapely Big Big Train.
1: Rock je náš.

Anglická kapela Big Big Train nás písničkou Strangest Times doprovodila až k okamžiku, kdy je na čase se loučit. Proč jim za poslech upřímně děkuje Ilja Kučera mladší a těší se na slyšenou opět.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
2: Tata Boys.
1: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
2: Richard Miller.
1: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.

0: je 22 hodin.
1: Pražští policisté pátrají po muži, který má zřejmě tuberkulózu. Pát muže do kolejiště dnes odpoledne skoro na 2,5 hodiny zastavil provoz metra na lince C. Velvyslanci všech 27 zemí Evropské unie se shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. A zítra po ránu čekejte velkou oblačnost, místy s přehánkami. Oblačnosti i srážek bude postupně ubývat a naměříme nejvýš 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští policisté žádají veřejnost o pomoc v pátrání po 35-letém muži, u kterého lékaři vyslovili podezření na tuberkulózu. Podle kriminalistů jde o člověka bez domova, který se po metropoli často pohybuje na jízdním kole a využívá služby denních center a ubytoven pro sociálně slabé. Muž se v úterý dostal do nemocnice na Vinohradech poté, co v opilosti spadl z kola. Během vyšetření lékaři zjistili podezření na tuberkulózu. Na dokončení vyšetření ani výsledky testů ale muž nečekal a z nemocnice odešel neznámo kam. Hledaný má střední, přibližně 175 až 185 cm vysokou postavu a podle policejních údajů má ukrajinské občanství. V době odchodu z nemocnice měl na sobě červené tričko a nesl batoh. Jakékoliv informace o pohybu hledaného muže oznamte na tísňové lince 158. Smrt muže v kolejišti stanice Florence dnes na víc než 2 hodiny zastavila provoz metra na lince C. Soupravy nejezdily mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. Nehoda se stala krátce před 16:30 odpoledne. Podle policie muž spadl do kolejiště a byl sražen projíždějící soupravou metra. Utrpěl zranění neslučitelná se životem a na místě zemřel. Dopravní podnik zavedl v přerušeném úseku náhradní autobusovou dopravu XC. Provoz metra na lince C byl obnoven 16:45 před 19:00 večer. Končící žalobkyně Petra Lastovecká předala ministrovi spravedlnosti za hnutí ANO Jeronýmu Tejcovi materiály, které vysvětlují její rezignaci. Řekla to Českému rozhlasu po jednání na ministerstvu. Žalobkyně minulý týden rezignovala po 25 letech ve funkci, prý kvůli ztrátě důvěry k vedení státního zastupitelství. Podrobněji se Petra Lastovecká ke schůzce nechtěla vyjadřovat.
3: Panu ministrovi jsem předložila materiály, které konkrétně dokládají informace, které jsem sdělila ve svém rezignačním dopise. Pan ministr si je zběžně prošel již při této schůzce, slíbil, že se s nimi seznámí, potom se uvidí, co dál.
1: Žalobkyně Lastovecká se podílela na vyšetřování bitcoinové kauzy. Její nadřízení ji koncem ledna z případu odvolali. Ministr Tejc ocenil, že přijala jeho pozvání. S materiály se musí prý podrobněji seznámit. Velvyslanci všech 27 členských států Evropské unie se dnes v Bruselu shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na předsedu Evropské rady Antonia Koštu a kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co jej přestalo blokovat Maďarsko. Kajakář Josef Dostál prošel na evropském šampionátu rychlostních kanoistů v Portugalsku i do finále na kilometru. V semifinále byl nejrychlejší ze všech. Vyhrál o 0,4 sekundy před Slovákem Balážem po povedeném finiši.
4: Já když jsem viděl na startu, jak to vypálil vedle mě Slovák, tak jsem si řekl, že to bude probíhat asi tak jako klasicky jezdí, no tak jsem využil toho, že jsem si sednul na vlnu a odpočíval jsem téměř 3/4 závodu a pak jsem tam poslal do poslední 300. Postoupil jsem do finále, což byl ten hlavní cíl, a tam se poperu o nejlepší umístění.
1: Josef Dostál pojede na evropském šampionátu i finále na 500. Boje o medaile ho v Portugalsku čekají zítra. Večer a v noci bude v Praze převážně zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami. Ochladí se na 14 až 12 stupňů Celsia. Zítra po ránu čekáme velkou oblačnost, místy s přehánkami. Oblačnosti bude postupně ubývat a přehánky se vyskytnou už jen výjimečně. Nejvyšší teploty vystoupí k 21 až 23 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Rádio
1: Praha. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Posloucháte Český rozhlas Plus a právě začíná další vydání pořadu Leonardo Plus. Dnes se budeme věnovat alternativní spiritualitě. Proč lidé v době technologií a umělé inteligence hledají odpovědi na své otázky v takzvaném duchovnu? Je Česká republika skutečně ateistická a proč je víra důležitá v dobách krize? Hostem bude religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy, která se dlouhodobě zabývá alternativní spiritualitou, západním ezoterismem a zkoumá i stará indiánská náboženství. Jenom doplním, že témata, popřípadě konkrétní příklady alternativní spirituality, které dnes budu probírat s mým hostem, nebudeme hodnotit, propagovat ani doporučovat. A ve studiu už je Zuzana Kostičová. Krásný den.
1: Dobrý den.
0: A hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Lenka Váhalová.
2: Leonardo Plus.
0: Než se zaměříme na dnešní téma, což bude alternativní spiritualita, mohla byste připomenout, jak se vědecký obor religionistika v současné době vyvíjí i s ohledem na rozvoj umělé inteligence, technologií a jestli bude mít religionistika do budoucna stále svoje místo ve světě vědy?
1: To po mně chcete moc, protože nejsem majitelka křišťálové koule. To je spíš otázka na nějakou vědmu. Nicméně, religionistika je obor, který já osobně považuji za nesmírně důležitý, protože nám poskytuje možnost nahlížet do fenoménu náboženství a spiritualit a případně věcí, které se náboženstvím a spiritualitám podobají nebo jsou jim příbuzné. Z perspektivy mnoha oborů a mnoha metodologií, které, jak bych tak řekla, se v tom religionistickém kontextu vzájemně drží za ručičky a pomáhají si. A vlastně náboženství a spirituality a ty příbuzné fenomény zůstávají v dnešním světě vzdor novým médiím a technologickému pokroku a umělé inteligenci pořád obrovskými silami, které hýbají celou planetou. A je to zásadní věc a myslím si, že religionistika opravdu je obor, který je užitečný jednak pro, řekla bych, teoretičtější porozumění těmhle věcem, které to má, ale samozřejmě praktické implikace, ale někteří religionisté se třeba zabývají, nevím, novými náboženskými hnutími, prostě novými spiritualitami, věcmi, které souvisejí třeba s psychologií, psychoterapií, s bezpečnostními studii a takovýmihle věcmi. Religionistika z tohohle hlediska má i svoji opravdu nesmírně praktickou stránku. A je dobré to vědět a byla by škoda, kdyby dostala, abych tak řekla, pomyslnou výpověď z toho univerza, řekněme toho, co se dneska považuje za vědu. Byť samozřejmě to postavení humanitních věd v současné společnosti je složité a ne úplně jednoznačné a existují samozřejmě nějaké tlaky na to, aby se jim popřávalo méně a méně a méně prostoru a peněz, protože si myslím, že ta věc je hodně o penězích, ale myslím si, že opravdu je potřeba chápat, že my religionistiku potřebujeme, ona je velmi užitečná. Prostě byla by to nějaká citelná ztráta pro tuhle společnost.
0: A je možné všechny oblasti religionistiky, víru, spiritualitu, magii, léčitelství, šamanství, domorodé praktiky, je toho neskutečné množství, popsat čistě vědecky, anebo jsou témata oblasti, kdy to vědecky popsat nejde?
1: Musíme si jako vyjasnit, že vědecký popis má nějaké své limity. A jsou věci, kam nemůže. A nemůže strkat prsty do, řekněme, autenticity vnitřních prožitků. Na určité věci může dávat odpovědi jen velmi, velmi obtížně. A týká se to třeba té zásadní otázky, jestli existují, nechci říct jenom bohové, ale obecně nadpřirozené jevy, to je otázka nesmírně složitá. Asi by nebylo úplně praktické tady do ní zabředat. Religionistika hlavně si tuhletu, řekněme, svoji limitovanost uvědomuje. Ona se nesnaží, řekněme, vyprávět o tom, kdo nebo co je Bůh všemohoucí, dejme tomu, když bych dala tenhle příklad, ale zajímá jí to, co si o něm myslí lidé. To znamená, náboženství religionistiku zajímá jako něco, co je sociálně konstruováno, Což neznamená, že je to pouze a výhradně sociálně konstruováno, to my nevíme, jestli to má i nějaké jiné zdroje, mimolidské, nadpřirozené, nevíme. A my to nerozhodujeme. To je důležitá věc. Religionistika by v tomhle měla být neutrální. Jsou samozřejmě třeba někteří angažovaní kolegové, kteří by se mnou nemuseli úplně souhlasit, ale já si tady dovolím za sebe říct, že podle mě religionistika, která tuto neutrální pozici nedrží, je špatná religionistika.
3: Moderní religionistika musí čím dál více spolupracovat, a doufám, že se nemýlím, s dalšími obory, sociologií, antropologií, historií, psychologií, ale i digitálními humanitními vědami. Je to pro vás zdroj inspirace a poznání?
1: Samozřejmě. Myslím si, že to je zdroj inspirace pro religionistiku už od počátku její existence. A ona právě tímhle specifická, nebo patří mezi ty obory, které takhle fungují, že si tam skutečně podávají ruce různé vědní obory nebo různé metodologie, přesněji řečeno možná. No a teď samozřejmě to, čemu se říká digital humanities, prostě je nějaká další nová vlna nových věcí, nových jevů. Teď pochopitelně umělá inteligence, existence internetu nám umožňují vlastně analyzovat lidskou kulturu způsobem, který do téhle chvíle nebyl možný, takže tam je spousta nového a vzrušujícího, co se bude v příštích dekádách odehrávat.
3: Religionistika se věnuje studiu tedy náboženství, spirituality a víry ve všech podobách. Neřeší, zda Bůh existuje, ale proč v něj lidé věří. Můžu to takto zjednodušit?
1: Ano. V principu ano.
3: Jak je důležitá role výzkumníka anebo té zvolené metodologie, abyste si zachovala ten odstup a nevkládala do toho třeba svoje ego nebo osobní názor?
1: Tak vy v tom vždycky nějak osobně samozřejmě jste. Úplně se vyškrtnout ze hry nelze. Jo, ta perspektiva individuální tam je vždycky. Ale jde o to, jak je silná. A vlastně na jednu stranu ta individuální perspektiva vás může, řekněme, vám může otvírat obzory, protože každý z nás má jedinečné zkušenosti, jedinečné perspektivy. A to může být fajn, protože je schopen vidět některé věci z úhlu, ze kterých někdo jiný je třeba není schopen vidět. Ale ve chvíli, kdy jeho názory na věc jsou velmi silné, tak se dostává do velmi ošemetné situace, že nebude schopen s nejvyšší pravděpodobností vlastně od nich ustoupit, nebo je uzávorkovat, řekněme. A samozřejmě nikdo mu nezakazuje, aby i tak vlastně se těmi tématy zabýval, ale já vždycky říkám studentům, že by to neměli dělat. Protože ve chvíli, kdy nějaké téma v nich vyvolává silné emoce, ať už pozitivní nebo negativní, to je důležitá věc, tak prostě budou mít nějakou formu slepé skvrny vůči tomu tématu a je nějaké nebezpečí, že to, co budou produkovat, bude víc dojmologie a méně věda.
3: A pokud se dnes budeme bavit o alternativní spiritualitě, tak bychom měli vymezit ten pojem náboženství. Jak ho definujete?
1: To tady budeme celý semestr. Ne. Takhle, ono s náboženstvím je to složité. Ten termín se strašně obtížně definuje. Protože, a to je ale problém spousty jevů v humanitních vědách, ono, lidská kultura navíc není statická, je velmi různorodá, věci se mění. Na snaze vytvořit univerzální definici náboženství ztroskotalo už takových lidí, že já se o ní pokoušet nebudu. Já řeknu, jak chápu náboženství. Ono to asi trochu pomůže. Mně přijde užitečnější se dívat na to spíš, co náboženství dělá ve společnosti, než co to přesně je, protože se nebavíme o nějakém fyzikálním jevu, opravdu bavíme se o složitém jevu kulturním, lidském. A náboženství pro mě je způsob, jakým člověk sociálně konstruuje smysl. Teď to slovo konstruuje zní strašně, jako že si vymýšlí, ale prostě my jsme tvorové, kteří jsou bytosti smyslu. My potřebujeme, aby věci dávaly smysl. My si smysl tvoříme. My ho ve světě hledáme. Celá věda je taky produktem hledání, řekněme toho, jak funguje svět a jaký dávají jevy smysl. Náboženství tohle dělá taky, ale dělá to na takové, řekněme, velmi vágně řečeno, existenciální rovině. A to je něco, co mně připadá strašně důležité. Ono vytváří takové symbolické systémy. A symboly jsou nesmírně silná, významná věc, která nás dokáže ovlivňovat nesmírně hluboce, která nás dokáže ovlivňovat jako jedince i jako společnost. A náboženství, spirituality a podobné věci vlastně dělají to, že vytvářejí smysl, nebo ho nacházejí, zase to by byla otázka příliš hodnotící, jestli ho jenom vytvářejí, nebo jestli on už tady existuje, ale prostě jsou to nějaká smyslotvorná univerza a symbolická univerza. Takže takhle chápu náboženství já. Samozřejmě je to dáno mojí oborovou perspektivou, kdyby tu seděl třeba expert na kognitivní vědy o náboženství nebo něco podobného, možná by o tom mluvil jinak, ale to je v pořádku. Religionistika je právě velmi pluralitní a to je dobře.
3: Je český národ ateistický?
1: Ne.
3: Máte proto nějaká data?
1: Máme proto data. Češi jsou, nebo Česko je země velmi sekularizovaná. Jo? To nikdo nepopírá. Sekularizovaná, ale co to znamená? Znamená to, že v Česku proběhla, podobně jako ve spoustě evropských zemí, velmi hluboká, a možná i v našem kontextu dost výjimečně hluboká, krize, řekněme, tradičních náboženství. Což je zejména křesťanství. Tady v tomhle smyslu je dobré chápat sekularizaci nikoli jako nějaké univerzální ubývání náboženství, víry a spirituality, ale je to vlastně, když se na ní podíváme blíž, tak je to vlastně proces velké krize křesťanství v Evropě. To znamená, je to opravdu něco, co se týká především křesťanství, potažmo částečně dalších tradičních náboženství, ale zejména křesťanství. A je to proces velmi povídce evropský. Ne, že by chom nemohli pozorovat podobné věci i jinde ve světě, ale mimo Evropu náboženství zůstává nesmírně silnou, významnou silou, faktorem, důležitým. Dokonce se dá říct možná, nejsem sociolog náboženství, ale někteří sociologové mluví o tom, že náboženskost celoplanetárně možná spíš stoupá. Netroufám si to hodnotit, ale ta představa o sekularizaci, tak jak jsme si ji vysnili na začátku 20. století nebo v 19. století, zcela nepochybně se trošku minula nebo byla příliš ambiciózní. V tomhle smyslu Česko je sekularizované, to znamená, křesťanů je tady pomálu na, řekněme, regionální poměry evropské, ale to ještě neznamená, že jsme ateisté. Samozřejmě existují taková pojetí ateismu, se kterými pracují třeba někteří čeští ateisté sami, že ateismus znamená, že nevěřím v Boha, ale ve chvíli, kdy nevěřím v Boha, ale věřím v něco jiného, tak se to vlastně může asi počítat jako ateismus. Mně tohle nepřipadá nosné, protože pak by byli ateisti mnozí buddhisté například. To mi připadá neúplně praktické. V každém případě Češi jsou sekularizovaní, ale nejsou ateisté. Ateistů je tady, pokud můžeme nějak zobecňovat ta čísla, řekněme posledního sčítání lidu nebo související výzkumu, plus minus 10%. Záleží na tom, jestli to bereme v tvrdém smyslu, pak by to bylo třeba 8%, nebo jestli to bereme v širším smyslu, pak by to bylo o něco víc, ale rozhodně neplatí, že Češi jsou převážně ateisté v žádném případě.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Teď už konečně, co je to alternativní spiritualita?
1: Tak, já budu úplně otevřená. To je můj neúplně ideální termín, který označuje něco, čemu se ve vědě tradičně říká hnutí nového věku nebo New Age a čemu Češi nejčastěji říkají EZO.
3: K tomu se dostaneme.
1: Ten termín není ideální, ale asi by to trvalo dlouho vysvětlit, ale ono se tomu nedá moc úplně říkat hnutí nového věku. To je termín, který můžeme používat pro 60. a 70. léta. pro nějaké, řekněme, duchovní vrstvy hnutí hippies, ale zejména v Česku s tímhle termínem už se teda neidentifikuje vůbec nikdo a dokonce spousta těch, které má popisovat, tak vlastně ani nevědí, co ten termín znamená. Moji učení kolegové na univerzitách tenhle termín používají někteří do dneška. Pro tuhle rovinu, řekněme, spirituality, já si nemyslím, že to je v pořádku. Jo. Zároveň ten termín EZO jednak trošku míchá dohromady hnutí nového věku / alternativní spiritualitu se západním ezoterismem, což jsou dvě věci, které jsou si sice blízce příbuzné, mají obrovský společný překryv, ale přece jenom minimálně z mého pohledu je to opravdu trošku něco jiného. Hlavně ten termín EZO je pejorativní, to znamená, je to taková ne moc silná, ale přesto urážka. Není to úplně fajn někomu říct, ty jsi EZO. Ta osoba by se taky mohla urazit a samozřejmě lidé, ať si mluví mezi sebou, jak chtějí, to je každého věc a věda do toho nemá co strkat nos, ale úplně jiná věc je, jak mluví vědci o, řekněme, objektu nebo prostě objektu není hezké slovo, ale vlastně o tom, co zkoumají, o těch lidech, které zkoumají a tam si myslím, že bychom se teda měli vyvarovat, jako toho ty lidi zbytečně urážet. Jo, tak já z tohohle důvodu, přestože někteří moji kolegové taky zkoušeli jako používat i v akademickém diskurzu to slovo EZO, já jsem toho velmi silnou odpůrkyní, zároveň to hnutí nového věku New Age taky se úplně použít nedá, tak co s tím, že jo? Ty lidi sami, kteří patří do tady tohohle toho fenoménu, o sobě mluví jako o spirituálních, nenáboženská spiritualita se někdy říká, neinstitucionalizovaná spiritualita, nová spiritualita, to je různé. Ale to slovo spiritualita bez dalšího, řekněme, přídavného jména nejde v tom akademickém diskurzu použít, protože spiritualita je spousta, křesťanská spiritualita, prostě spiritualita muslimů a tak dále a tak dále. Vyvolávalo by to strašné konfuze, zmatení, takže bylo třeba, já jsem to vnímala, takže je třeba prostě ověsit ten termín spiritualita nějakým přídavným jménem. Dlouho jsem používala termín postmoderní spiritualita, ale postmoderní doba skončila určitě nejpozději pandemií a přestože alternativní spiritualita dlouho byla postmoderní spiritualita, tak už není. No, už je prostě metamoderní současná. Tak co s tím? No, tak já teď používám to přídavné jméno alternativní. Není to ono, jo. Já vždycky, když o tom mluvím nebo to někde píšu, tak vždycky říkám, že to je provizorní řešení, které aspoň nikoho neuráží a je nějak srozumitelné v tom akademickém diskurzu plus minus. A předpokládám, že se, protože to je velmi dynamicky se měnící a vyvíjející fenomén, takže časem vznikne, řekněme, sebeoznačení nějaké specifičtější přímo v rámci toho fenoménu a já budu ta první, kdo se mu rád přizpůsobí a začne

0: nová náboženská hnutí, což je méně negativní nebo urážlivý termín, než je sekta. Taková malá společenství, řekněme, která ona vznikají ve všech jako náboženstvích, vznikají v alternativní spiritualitě a některá z nich jsou třeba nebezpečná, některá z nich jsou úplně normální, obyčejná a některá z nich mohou být opravdu pro svoje členy velmi blahodárná. Ale tohle není otázka, řekněme, toho náboženství nebo té spirituality jako takové. To je prostě otázka toho, kolem jaké osobnosti se ten kroužek utvoří. A pojďme si říct rovnou, že tohle není zdaleka jenom otázka náboženství a spiritualit. Podobné jevy vznikají například v politickém životě kulty osobností. To má velmi podobné charakteristiky, taky to vychází z toho, čemu se říká charismatická autorita. Vzniká to třeba na univerzitách kolem oblíbených pedagogů. A když bychom si dali ten univerzitní příklad, je to na tom pedagogovi, jo? Jestli s tím svým charizmatem, kterému teda jeho nadšení studenti a spolupracovníci připisují, jak s ním bude pracovat, jestli bude svoje spolupracovníky a studenty zneužívat, nebo jestli jim bude pomáhat. Je to prostě kus od kusu, když to řeknu takhle hloupě, je to o tom, jaká je ta osobnost samotná. Charizmatizované osobnosti, ušlechtilé, jsou v dějinách taky, nevím, matka Teresa, Nelson Mandela, to jsou prostě lidé, kteří vykonali mnoho dobrého a vlastně taky, řekněme, ta jejich popularita byla založena na podobných věcech, jako je popularita nějakého naopak člověka, který zneužívá svoje následovníky. Je to prostě o tom, jaký je to člověk. Není to o tom fenoménu jako takovém.
1: A tématu manipulace v sektách se věnuje i podcastová série Stoupenci, kterou najdete v podcastové aplikaci Můj rozhlas. Takže i v kontextu toho, o čem se bavíme, tak doporučujeme k poslechu právě tuhle podcastovou sérii.
2: Leonardo Plus.
1: Teď ještě další důležitý dotaz. Proč se, ať už to nazveme jakkoliv duchovno, alternativa, ezo a tak dále, proč se, ale i to náboženství, proč se k tomu lidé obrací v dobách krize?
0: Náboženství dokážou lidi aktivizovat, dokážou dodat smysl zdánlivě bezesmyslným záležitostem, dokážou pomoci, dokážou dodat naději, samozřejmě dokážou i člověka silně zdevastovat, jak říkám, je to vždycky otázka toho, v čích rukou se to náboženství konkrétně nachází, jaký ten náboženský vůdce je. A samozřejmě prostě, když chápeme náboženství jako silně symbolické systémy, tak prostě znova připomínám, co už jsem řekla, symboly mají obrovskou sílu, jo? A dokážeme se pod symboly třeba semknout ve věci nějakých velkých kauz. Jsou případy třeba jako sociálních hnutí, které vznikaly, řekněme, v náboženském kontextu, různé drobné sociální vzpoury, které byly vlastně stmeleny nějakou náboženskou vizí, nebo víme, že náboženství v dobrém i ve špatném dokáže nějak interagovat s politikou a vlastně generovat nějaká politická hnutí, dokáže lidem vlastně i v chvílích, které jsou vlastně hrozně těžké, jak říkám, dodat naději a sílu a vlastně představu, že to není třeba úplně ztracené. Popravdě a třeba křesťanství v tomhle ohledu v dějinách bylo opravdu velkou silou, která pomáhala evropským populacím překonávat období, která byla opravdu nesmírně těžká, násilná, kdy vládla chudoba, hladomory, agresivita, války, drancování, tak ta představa prostě nějaké naděje a toho, že má smysl vlastně na té úplně nejnižší mikroúrovni bojovat za nějaké dobro a za nějaké lepší zítřky, ať už budou tady na tomto světě nebo na jiném. To je samozřejmě úžasně silný nástroj. Zase v závislosti na konkrétním člověku se dá použít k dobrému nebo ke zlému, nebo prostě jenom k neutrálnímu, ale je to opravdu obrovská síla a je logické, že ve chvílích krizí, když se rozsypávají dosavadní jistoty, tak tohle je jedna z cest, jak se nějak s nimi vyrovnat.
1: Hostem pořadu Leonardo Plus byla religionistka Zuzana Marie Kostičová z Husitské teologické fakulty

0: Univerzity Karlovy. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Děkuju za pozvání.
0: Další otázky probereme v delším vydání pořadu Leonardo Plus. Poslouchat nás můžete i na webu plus.rozhlas.cz nebo v podcastových aplikacích. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus vám přeje Lenka Vahalová.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Pavlou Hubálkovou.
2: Já právě stojím před Centrem polymerních systémů na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Čekám na materiálovou chemičku Markétu Ilčíkovou, která zkoumá polymery. A už ji vidím, že za mnou přichází.
3: Dobrý den,
2: moc vás zdravím.
0: Žárovky.
2: Pojďme rovnou do laborky.
3: Tak
2: kudy procházíme?
3: Tady jsme se potkali v foyer polymerního centra, kde máme přednáškové místnosti. Studenti sem chodí na výuku a zároveň je takový občerstvovací koutek pro zaměstnance. A když tady kráčíme teď po schodech nahoře, vpravo vidíme kanceláře. Jsou oddělený bezpečnostními dveřmi, takže kdyby náhodou byl nějaký jako únik chemikálií, tak jsme zabezpečení. A tady přicházíme ještě do jednoho patra, ještě půjdeme kousek.
2: Tak my, než se dostaneme do laborky, tak mě by zajímalo, jak jsi se dostala k vědě.
3: Tak, že jsem studovala ve Zlíně inženýrství polymerů na fakultě technologické a během studia jsem si uvědomila, že mě vývoj v oblasti polymerů velice zajímá, protože
2: my
3: polymery
2: právě teďka vstupujeme do tvé laborky.
3: Ano, to je naše laboratoř
2: tady. Je to taková ta klasická chemická laborka,
3: ano,
2: kde já to
3: tak
2: velmi dobře poznávám. Ale zpátky k tomu, co tě přivedlo tomu, že jsi šla studovat materiálovou chemii, inženýrství?
3: Já jsem původně nešla do Zlína za materiálovou chemii, šla jsem za životním prostředím, za oborem technologie ochrany životního prostředí, ale byly to paralelní studijní programy a během prvních 3 let jsem si uvědomila, že člověk může řešit znečištění životního prostředí polymerů tím, že porozumí těm polymerům samotným. Takže jsem se rozhodla jít spíše tímto směrem.
2: Říkáš polymery, tak co to je? Co si pod tím představit?
3: Polymer, už z toho slova poly, je tam něčeho hodně. Mer, to je nějaká jednotka, která se pravidelně opakuje. Takže to máme tu definici na začátek. Ale co si pod tím představit? Můžeme si vzít jako příklad navlékání korálku. Máme řetízek, který je hodně dlouhý a je tam hodně těch korálků. Tak to je ten polymer. Ten jeden korálek může být ten mer. A ten řetízek je opravdu moc dlouhý.
2: A tvým cílem je teda vymýšlet nové korálky, jakože třeba jiné tvary, jiné barvy?
3: To je ten mer, ale spíš ty nové řetězce. Mm-hmm. Čemu já se věnuju, jsou katalytické systémy na přípravu těchto polymerů. Vlastně, jak ten polymer vzniká? To jsou chemické reakce, polymerace. A většina z nich je radikálová. Víme, co je radikál, že? To už je
2: nevíme.
3: To je taková malinká částice, která je hrozně aktivní a může spouštět různé reakce i v těle. A tento radikál právě může iniciovat to, že přiběhne právě k tomu korálku, donutí tyto korálky udělat ten řetízek. Ale ty řetízky dělá tak, že jsou nekontrolovaně dlouhé. Každý je jiný. A ty polymerace, kterým se věnuju já, mají za výsledek ten, že jsou stejně dlouhé ty řetízky, anebo jsou přesně takové, jaké já chci. Nemusí to být jenom hladký řetízek, ale může to být třeba řetízek, který vypadá jak housenka, že je takový jako chlupatý. A ty štětičky můžou být různě dlouhé. A podle toho, jak ten základní řetízek vypadá, je potom výsledná vlastnost toho celkového materiálu, toho polymeru, jak ho známe.
2: Děláš prostě různé náhrdelníky, které můžou být různě zakroucené nebo různě dlouhé.
3: Spíše já dělám různě chlupaté housenky dlouhé. Představme si to jako špagety. Když je ta špageta dlouhá a mám jich na talířku hodně, tak je od sebe nerozmotá. Prostě chytnu jednu, ale v podstatě chytnu všechny. Jsou do sebe zapletené. Takže v podstatě můžu říct, že jo, tady tato hromada materiálu má dobré mechanické vlastnosti, drží to po sobě. Kdyby byly krátké, tak se mi rozpadnou, chytnu to jednu. Takže můžu říct, že tento materiál má špatné mechanické vlastnosti.
2: To je perfektní přirovnání. Tak když jsme teda teďka v té laborce, tak kde to vzniká? Co tady
3: kde
2: všechno
3: vzniká?
2: Vidíme, jaké přístroje k tomu používáš?
3: Tady máme digestor, to je takové místo, které má pracovní plochu, na které vidíme teďka magnetické míchadlo, na něm se mi míchá rozpouštědlo, do kterého tady studentka z gymnázia z Otrokovic, Nelly Partoňová, tady sráží výsledný polymer, který syntetizovala v úterý, takže čistí reakční produkt, takže ten polymer teďka vytváří, nebo čistí ho. Potom tady máme linii podle šlenka. To je velice zajímavá věc, to je tady to skleněné, ty dvě trubičky, ze kterých trčí hromady hadic. To je velice užitečný nástroj pro organické chemiky, pro syntézu, možná poznáváš, taky pracovala
2: si s ním. Já právě přemýšlím, jak to jenom předat našim posluchačům a posluchačkám, aby si věděli, jak se to představit.
3: A to jsou taková jedna trubka, druhá trubka. oka, které jsou spolu spojeny. Jsou tam kohouty, které mají dva výstupy. Z jednoho mi jde vzácný plyn a do druhého si můžu pustit podtlak vákuum.
4: No, vypadá to jak takový jako různý dávkovač koření. Když bych to vzala jako kuchyň, tak digestor, tu všichni známe z kuchyně, tak vlastně je to něco podobného. Ano, dole ano. Je míchadlo, které to asi umí i zahřívat, tak tak koukám. A vlastně je to pracovní plocha, něco jako
3: ano,
4: kuchyň.
3: Ano, a to je nejdůležitější věc. Tady mám i výhružný vzkaz pro studenty, kteří s tím neumí pracovat a neví, co to je, aby na to vůbec nesahali, protože toto nám vyrábí skláři v Brně, protože to musíme koupit zvláštní kohouty, které jsou speciálně chemicky a odolné i na vákuum, a potom použít speciální sklo, které je taky chemicky a odolné i do vysokého vákua, a musí to opravdu umět postavit tak, aby se nám ta skleněná aparatura při práci nerozstřelila. Opravdu se to jako může stát, takže to je největší poklad tady v laboratoři, co máme.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
4: Mě ale zajímá ta výroba těch polymerů. Tady koukáme na bílé kousky, které plavou
3: mráčky,
4: v roztoku.
3: Ano.
4: Jo, mráčky, ano, to je dost dobrá. Taková vata vlastně.
3: Taková vata.
4: O co se snažíš? Jaké mají mít vlastnosti ty tvoje náhrdelníky?
3: No, ty moje náhrdelníky, co teďka vyrábí Nelly, tak slouží, když jsou ve formě toho finálního produktu, tak to jsou substráty, na kterých buňky rostou v 3D objektech, takové sférky, a po změně teploty jdou odloupnout z toho povrchu. Říká se tomu sféroidy, tak ty se používají na testování léčiv. Vlastně máte i kdyby tkáň, která naroste jako 3D objekt, a ona mnohem důvěryhodněji reaguje na odpověď nějakého léčiva, než třeba tkáň, která roste v ploše.
4: Takže to je něco jako lešení na buňky, že to neděláte teda jenom na jedné ploše, ale že si to umím představit
3: jako
4: 3D kuličky.
3: Jako 3D, opravdu jsou to kuličky krásné jedna vedle druhé. Lešení, to jsou skafoldy, to máme tady.
4: Tak pojďme na to, pojďme se podívat na skafoldy.
3: Ano, to je skafold. To máme zase jiný projekt.
4: Když jsem si dělala přípravu, tak jsem vlastně zjistila, že se věnuješ asi tak 15 různým projektům.
3: To tak časem. To je tak, že člověk má nějaké téma na PhD, k tomu se věnuje. K tomu přichází projekty. Takže část svého pracovního času ještě věnuje těm různým projektům, ty se samozřejmě nabaluje na to. No a potom jde na postdoc. A ono se to potom nasčítá a s různými těmi pracovišti potom udržuje kontakt.
4: A my se k tomu všemu dostaneme, ale teďka teda koukáme na taková sklíčka, jsou na tom takové mřížky nakreslené, jak černou fixou.
3: Takže proč je to černé? Jsou to želatiny nebo vlastně kolagenové struktury a jsou černé, protože obsahují magnetické částice a nebo částice, které jsou z grafénu, takže jsou elektricky vodivé. Takže tyto materiály jsou elektricky vodivé a nebo aktivní v magnetickém poli. A tyto substráty slouží na to, že se potom na ně nasadí buňky a díváme se, jestli teda jsou kompatibilní, jestli ty buňky na tom rostou, jestli vytváří právě tu tkání, si proliferují, jak se tomu daří. No ale když tyto materiály jsou magneticky aktivní, tak můžeme během toho růstu té tkáně s nima aktuovat v tom magnetickém poli, tak třeba je učit ty buňky nějakému pohybu.
4: Takže jim dávat nějaké jako pokyny, povely, aby se ty buňky podle toho třeba nějak orientovaly nebo
3: hýbaly? Ano, že když třeba buňka, která může být sval, teď nevím, jestli to řeknu dobře, ale podle toho, jak je to namáhané, tak může se s ní stát třeba i šlacha. Prostě v jakém tom prostředí ta buňka je, tak potom se z ní stane ta finální tkáň. Toto já nedělám, to dělají buňkaři, já dělám ty materiály. Takže vím, jak to má vypadat, a oni ví potom, co s tím mají dělat a jakou buňku na to dát.
4: Jak pro tebe jsou důležité tady ty spolupráce? Ty vyrábíš ten materiál a pak spolupracujete s dalšími kolegy a kolegyněmi a posouváte to dál.
3: Přesně tak, to
4: úplně dneska jsme tady v té laboratoři, ale když se podíváme na mnoho let dopředu, tak kde takovýhle třeba tvůj materiál budeme moct použít?
3: Tento konkrétně může právě sloužit i jako náhrada, protože ty materiály, které jsou zde, jsou všechny biokompatibilní. Ty magnetické částice mají rozměry takové, aby byly vylučitelné lidským tělem. Částice grafénu jsou taky z rozměry, které jsou biokompatibilní.
4: Takže třeba jednou by se to mohlo používat i v medicíně?
3: No jasně, anebo nedávno jsme poslali patent právě na to síťování tady těchto systémů, protože ono je strašně důležité, než se to dá do té tiskárny, aby tam člověk všechno stihl pořádně zamíchat. A potom, aby se to nerozpustilo ve vodě. Takže když tam člověk kultivuje ty buňky, tak aby to drželo pohromadě.
4: Takže aby to přesně dělalo to, co po nich chcete.
3: Ano, ano. A tam je strašně důležité, aby se oddálila doba síťování. A polymerace je, že je jeden řetězec, který je dlouhý, a to, že je to pevné, tak jsou zapletené. A síťování je, že se propojí ty řetězce mezi sebou, že se tam udělají takové jako mostíky. A to je to síťování, které potom vlastně je důležité na to, aby se to nerozpustilo. A s kolegy jsme vyvinuli systémy, které nám umožňují, jak kdyby tu želatinu nebo ten kolagen zesíťovat tak, že se nám to nerozpustí potom v té vodě, takže můžou tam růst v tom vodním prostředí ty tkáně na tom, ale zároveň je to netoxické. Takže to netoxické už samo o sobě, už při tom síťování nemusí se to vymývat, takže má to potenciál jako vstřikovatelný materiál, jako injectable, jako hydrogel, jako do podkoží. Ale musíme počkat, až se nám patent podaří řádně zaregistrovat.
4: Budu držet palce. Pojďme se podívat na další projekty, protože tady těch laboratoří víc.
3: Budeme vedle se podívat. V současné době máme s kolegy z Brna, z CITECu, projekt grantové agentury České republiky, GACER, který se věnuje právě katalýze radikálových polymerací.
4: Co si pod tím představit?
3: Ano, to je vlastně to klíčové, co nám umožňuje navlékat ty řetězce tak, jak chceme. Většinou tyto katalyzátory fungují na bázi teploty. Prostě zahřeju, tak se něco děje. Ale ono to jde i třeba světlem. Posvítím, něco se děje. Vypnu světlo, přestane se dít. No a my máme systém, kdy pouštím na systém mechanickou vlnu a něco se děje.
4: Pojďme se na to podívat.
3: Ano, tady máme ultrazvukovou nádobu, ve které vidíme držáček a v tomto držáčku máme viálky. V těchto viálkách je reakční roztok.
4: Takové malé skleničky.
3: Malé skleničky a tam se děje teďka ta polymerace. My zkoumáme, jak toto navlékání, ta polymerace, jak se vyvíjí v čase, jestli se tvoří řetízky tak, jak chceme a jak rychle se to děje. Protože čím je vlastně nevýhoda? Třeba když máme zubní výplně, to jsou taky polymery, ty bílé blomby, co máme. A svítí na to vždycky doktor světýlkem, že? Tak to jsou vlastně světlem kontrolované polymerace nebo síťování. Tam jsou vevnitř ještě částice. A když tam těch částic hodně, tak ono se třeba nespolymeruje úplně jako dokonale. A potom ty výplně mohou vypadávat. Ale když budou systémy, na které bude možné aplikovat mechanickou vlnu, tak té mechanické vlně je celkem jedno, že tam ta částice je. Ona projde kolem, že? Že vlastně nestíní ty částice to světlo.
4: U lékaře, u zubařů víme, že to trvá pár minut. Jak dlouho trvá tady takováhle polymerace v rámci těch výzkumů?

0: kým si my hrajeme. No jinak tyto polymerace jmenují se Atom Transfer Radical Polymerization. Možná někdy v blízké budoucnosti uslyšíme, že Nobelovu cenu za chemii získal profesor Matyáševský, což je profesor z Lodže z Polska, působí v Carnegie Mellon University v Americe a on právě tyto polymerace popsal. A za tento objev je jeden z těch top kandidátů na Nobelovu cenu za chemii. Každý rok držíme palce, aby už ji konečně dostal.
1: Tak to je skvělý, že máme takovýhle tip, co sledovat příští rok.
2: Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
1: Ty máš mnoho zahraničních zkušeností. Ta první začala už hnedka na PhD a to si byla na Slovensku. Ale vlastně docela netradičním způsobem, tak nám to prozrať, prosím.
0: Když jsem skončila inženýrské studium, rozhodovala jsem se, co dál a už jsem věděla, že bych chtěla jít na doktorát. Akorát tehda tady bohužel byly takové podmínky, nevím, byl rok 2009, stipendium bylo kolem 5000 korun. A teď člověk jako přemýšlel, že co, že tady s tou výplatou asi se těžko uživí, tak se automaticky díval do zahraničí. A tehda už Slováci nabízeli 500 euro a stipendium. A když jsem si měla vybrat, jestli Slovensko nebo jiná zahraničná instituce, vyhrálo Slovensko právě kvůli tomu, že jsem chtěla tancovat. Já jsem tehda ještě tancovala ve folklorním souboru. A kdo tancuje folklor, tak chce tancovat Slovensko, že?
1: Takže jako na Slovensko nejenom za vědou, ale i za tance.
0: Tak, přesně tak. No.
1: My se k těm tancům ještě dostaneme, ale no. Já chci navázat tím, že si potom hnedka odjela do Kataru, ze Slovenska do Kataru. To mi přijde jako neuvěřitelně fascinující. Tak tam jaká byla ta cesta?
0: Ta cesta byla taková, že tehda se na Katarské univerzitě otevíral výzkumné centrum a jeden z našich kolegů, profesor Krupa, dostal pozici. Takže odešel. A tehda se podávaly projekty velmi úspěšné, mezinárodní, byly tam pozice pro PhD studenty, takže říkal, vy jste šikovní, zkuste aplikovat. Takže aplikovala jsem a získala jsem pozici.
1: Tak Katar, to je tak rozdílná země, že si umím představit, že to muselo být neuvěřitelný kulturní šok. Popiš nám, jaké to bylo.
0: Hlavně potřeba si uvědomit, že to byl rok 2013, kdy země Perského zálivu měly velmi přísné vízové povinnosti, takže opravdu se tam nedostal každý zvlášť do toho Kataru. A kde začít, tam bylo všechno jiné.
1: Mě nejvíc fascinovalo to, jak si vlastně vyprávěla, že si tam musela přijet, nebo bylo ti doporučeno, abys přijela s manželem.
0: Ano, bylo doporučeno, abych přijela jako vdaná žena, že to bude jedna z věcí, která umožní hladký průběh naprosto všeho, protože holky tam se většinou pohybují buď s tatínkem v doprovodu manžela, anebo s bráchou, mají u sebe nějaký doprovod. A kdybych tam přijela sama, tak bych byla podezřela, že ta společnost prostě není zvyklá na to, že by tam holky takto jako chodili sami. Prostě nevdaná žena v mém věku, bylo jako divné, no. Kolegové samozřejmě, kteří už tam byli, nebyla jsem teda první, kdo odešel ze Slovenské akademie věd, už tam byli kolegové 2 roky předtím, takže jsem měla informace, jak to prostředí tam funguje a jak je potřeba se nachystat. A říkali, radši dojeď vdaná. Tehda jsem chodila s mým manželem, že současným, a říkám mu, dívej, je listopad, od ledna mám nastoupit, potřebuju být vdaná, jinak to bude takové pro mě prostě složitější. Až on by musel zůstat doma, protože on by tehda nedostal víza, a nebo by dostal víza jako můj osobní sluha, a nebo jako manžel. Takže vlastně tam byla jako volba jasná, protože jestli chtěl na výlet, tak musel...
1: Jak teda... na to zareagoval, když si přišla domů s tím, hele, do měsíce musí být vdaná, nebo budeš
0: ano,
1: můj sluha.
0: To je konečně pořádný argument. Rozumím. Takže říkal, není problém. A já jsem tehda ještě musela odběhnout na měsíc na Tajvan. Říkám, až se vrátím, ať je to zařízené. A on to zařídil všecko. No. Takže jsem se vrátila, jsem si jenom šaty šla nějaké pučit a šup, bylo to.
1: Vy jste tam teda přijeli už jako manželé, v laborce hádám, že to bylo plus minus jako podobné, že ta věda je mezinárodní.
0: Ano,
1: ale
0: tak.
1: Ten běžný život, co tě třeba úplně nejvíc překvapilo, když jsi dojela?
0: Že nemám chlapům podávat ruky, že se jim nemám dívat do očí a problém byl ze studenty, kteří byli mladší, protože oni jsou od puberty rozdělení na kluky a holky. Oni neví, jak se mají chovat tomu opačnému pohlaví. Takže když došli na nějaký výzkumný projekt kluci, tak jsme měli jako komunikační problém. Opravdu nešlo to. Ale naštěstí jsem měla svého asistenta, tady kolegu Osičku, a ten za mě všechno vyřešil. Takže to bylo zajímavé. Třeba univerzita je tam rozdělená na dívčí a na chlapeckou část. Kluci chodí po té svojí chlapecké a holky chodí po té svojí holčičí. A když se přednáší předmět, profesor ho přednáší dvakrát, jednou pro holky, jednou pro kluky. Je to tam prostě jiné, oni se potkávají potom až v rámci těch doktorátů, je to smíšené. Všechno funguje jinak.
1: Co ti dneska chybí tady, když jsi znovu ve Zlíně?
0: Je určitě taková jako pohoda a společenské uznání té naší učitelské činnosti, i té vědecké činnosti. Když jsme tam přijeli, tak oni se k nám velice krásně chovali, protože viděli, že jsme jim přinesli do té krajiny vzdělání, že jsme jim přinesli obohacení. A podle toho jsme i byli ohodnoceni a podle toho i se s námi bavili velice úctivě s respektem.
1: A brali tě tam jako ženu vědkyni?
0: Ano, nebyla jsem sama. Vedoucí našeho ústavu byla žena, sousedního byla taky žena, to byla Emírova sestřenice a v podstatě, co byly tak na chodbě ústavy tři, tak myslím, že všechny vedly ženy tehda. Oni jako Katar v tomto byl napřed oproti ostatním zemím ze zálivu. V té době mohly ženy řídit, jo, třeba v Saudině vedle, tam holky řídit nemuseli. A říkala nám šéfka jako historku, že byla pozvána na konferenci, jela tam autem a na hranici otočili. Protože vlastně nemohla řídit, že?
1: Nečekané vedlejší
0: jo,
1: efekty.
0: Jo, ano, ano.
1: My jsme pořád v laborce s Markétou Ilčíkovou na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale nejsme tu v té laboratoři sami. Máme tady i středoškolskou studentku. Vedeš studenty takhle už od střední školy?
0: Nelly je náš první středoškolský student, která se přihlásila na SOČKU, což je středoškolská odborná činnost, v rámci které začala chodit do laboratoře na vybrané téma. Takže ona je první středoškola, kterého tady máme aktivně. Nelly je teda velice aktivní, chodí i dvakrát týdně, což je super, protože aspoň já mám čas udělat si čas na tu vědu, protože člověk samozřejmě kromě toho, že je v laboratoři, tak vyučuje a píše projekty, píše publikace.
1: No já taky dodám, že jsi máma tří dětí. Jaké to je, jak to jde kombinovat vědu, vedení týmu lidí a ještě mateřství?
0: No, je to takové, že člověk musí být hodně zorganizovaný a musí být zorganizovaný i s manželem a co si budeme.
1: Já doplním,
0: povídat,
1: že manžel je také vědec.
0: Ty starší, ti už mají 8-10 roků, ti už jsou skoro samostatní, pomalu se začínáme učit cestovat městskou dopravou a meziměstskou dopravou samostatně. Jinak je člověk prostě taxikář odpoledne, že? A ten malý, no, tak jsme rádi, že je v jesličkách, že je spokojený.
1: A ty jsi právě i s dětmi odjela na další zahraniční stáž a to bylo do Polska. Tak ano, jaké to bylo zbalit se s celou rodinou?
0: No, my jsme předtím ještě byli na jednom postdoku, to měl manžel postdok v Německu, tam už jsme taky byli s dětskama, ale tam jsem byla doma. A tady v Polsku jsem byla v práci a on šel na rodičák. Měl doma roční a tříleté dítě, takže si to jako zkusil, užil si to, byl 10 měsíců doma, říkal, den navíc skáče z okna, ale říkal, že už by nikdy v životě si nedovolil mi říct, že mám doma nepořádek, když přijdu domů, že si to zkusil, že ví, jaké to je. Ráno děti nakrmit, obléct je, vychystat jít s nima na hřiště, potom jít do obchodu, navařit oběd, mezi tím, že potom je odpoledne uspávat. Tak si to zkusil a říkal, že je strašně rád teda za to.
2: Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
1: Největší mýtus o vědcích a vědkyních.
0: Tak když se podíváme na vědce, že, tak je to většinou chlap, má brýle, je škaredý, je zavřený v laboratoři a nekompatibilní s normálním světem. Znáš nějaký seriál nebo film, kde je maminka s dětskama vědkyně a je hrdina?
1: Právě proto máme pořád žárovky. Vaříš raději v laborce nebo v kuchyni?
0: V kuchyni doma vánoční cukroví.
1: Co je nejoblíbenější u vás doma?
0: Perničky.
1: Kdybys nemohla být vědkyní, tak?
0: Já se nadchnu pro cokoliv. Já jsem byla šťastná i v Delvitě, když jsem krájela salámy. Takže já se nadchnu v jakémkoliv prostředí.
1: Co ti nejvíce chybí z Kataru?
0: Teplé moře.
1: Máš něco, co si kupuješ nebo děláš pro radost?
0: Ano, každý týden aspoň nějakou maličkost. Stačí třeba koupit si lesk na rty.
1: Co o tobě kolegové v laborce moc neví?
0: Myslím si, že moji kolegové neví, že můj první výzkum, kterého jsem se účastnila, byl archeologický. Kdy jako student na vysoké škole, brigádník, jsem byla zařazena do výzkumu, kdy archeologové prokázali, že hora Klášťov, která je tady nedaleko ve Vizovických vrších, byla obětní horou starých Slovanů. Našli jsme tam místa, kde bylo 2000 obětních předmětů. Depoty tomu říkali. Krásný výzkum dvou lety.
1: Jsem taky netušila, wow.
0: No, wow.
1: Ještě ty jsi také velká tanečnice, tak by mě zajímalo, jestli máš nejvíce a nejméně oblíbený tanec.
0: Ano, nemám ráda obkročák. To je takový rychlý tanec, kdy člověk musí najít rovnováhu se svým tanečním partnerem a tím, že jsem malá a většinou jsou kluci jako vyšší, tak málo s kterým se mi podaří najít úplně tu správnou rovnováhu. A nejoblíbenější valeské točené čardáše ještě.
1: si dnes povídáme s materiálovou chemičkou Markétou Ilčíkovou, která je nejenom vědkyní, ale také velkou tanečnicí. A mě by zajímalo, jak jsi se k tomu dostala.
0: No, bylo mi asi 15, přestala jsem se sportovní gymnastikou, hledala jsem nějakou aktivitu, kterou bych v tomto věku ještě mohla začít, ale kde bude kolektiv a kde se budu bavit. Tak jsem říkala mamce, že asi mě to vychází jenom na ty folklorní soubory tady ve Zlíně. Tak mamka říkala, Ježíš Mariano, vzpomeň si babičky, jak žehlila dědovi kroj, jak to škrubila celé noci. Říkám, aha, tak to musí být nějaký jednoduchý kroj, tak jsem teda našla valašský soubor, který má jednoduchý kroj, přišla jsem tam.
1: Jak vypadá tvůj kroj? Popiš nám ho.
0: Má zvenku sukně, taková dlouhá až na zem, z takového modrého materiálu, modrotik se to jmenuje, jsou tam takové bílé kytičky většinou, potom je červená kdyby vestička, to je kordulka a potom je tam bílá košile lněná a potom modrou ještě jedna sukně a ta je normálně bílá nějaká.
1: Já jsem na sobě kroj měla jednou, oblékala jsem se asi hodinu, nějaký moravský.
0: No právě.
1: Přesně
0: no,
1: tak, no. Tak mě zajímá, jak je pohodlný ten tvůj, protože v tom mém, co jsem měla, si vůbec neumím představit, že bych se pohla.
0: Tak tento je naprosto perfektní, můžu doporučit. Velice pohodlný, oblečený za 7 minut.
1: Tancuješ i dnes? Máš třeba nějaký, jako, že chodíš dvakrát týdně tancovat?
0: No teďka bohužel ne, to nejde. No protože všechny děcka mají svoje koníčky, takže odpoledne člověk rozváží po koníčkách, ale kluci hrajou hokej, takže až se rozpustí let a bude prostor, tak budu zase chodit já tancovat.
1: My ještě než se s Markétou Ilčíkovou, materiálovou chemičkou, rozloučíme, tak mě by zajímaly její plány do budoucnosti. Jestli máš třeba nějaké vysněné projekty, na kterých bys chtěla pracovat.
0: Mám teďka tento týden podávám gač. To jsou projekty Národní grantové agentury, tak doufám, že vyjdou. Ano, právě tady na ty naše kopolimery, na kterých nám ta pěkně rostou ty buňky zajímavě. Mám teda i další v hlavě a teďka za námi došli lékaři z nemocnice Tomáše Bati i s tím výzkumným záměrem, který si myslím, že bychom jako byli schopni realizovat. Tak se těším, až podáme teďka ty projekty a sedneme a budeme se dívat do literatury, diskutovat s kolegy, co by se dalo. To je taková motivace pěkná.
1: A celkově, co v té materiálové a polymerní chemii bychom měli sledovat do dalších let? O tom, že se možná blíží a chystá Nobelovka, to už jsme slyšeli, to už jsme probrali, ale co dál? Co máme sledovat? Co nás čeká?
0: No já si myslím, že teďka je velký právě vývoj v oblasti 3D tiskáren, kdy se právě využívají tady tyto nové technologie na zpracování klasických polymerů tím, že to je to zpracovatelství, že sice máme materiály dobré, ale vývojem těchto technologií se můžeme dostat právě ke kvalitnějším náhradám, ať už se týká kostí, očí, nervových, něco takového.
1: A jak si vybíráš ty další projekty, protože si umím představit, že teďka máš mnoho různých možností,
0: no
1: a co by se dalo zkoumat.
0: Přesně tak. A třeba na té mateřské teďka, na té poslední, to jsem se shodla i s kolegyní právě z Bratislavy, se Zuzkou Kronekovou, že na té mateřské tomu člověku tak jako všecko nějak dojde. Prostě řeší jenom to dítě, neřeší tu práci, tak se to nějak v té hlavě pospojuje a nejlepší nápady právě dochází tady v tom období, kdy jako odpočívá potom. Teďka vlastně já jsem po 3 postdokách, takže ty nápady jenom lítají. A nevím, letos jsem podala 4 projekty. Doufám, že nějaké jako budou brzo, že vyjdou a těším se, až budu moct strávit víc času v laboratoři, no, tak se těším, až se zase na to vrhnu.
1: Tak já moc držím palce, těším se na nějaké pokračování. To byla Markéta Ilčíková a já se s vámi zase budu těšit někdy příště. Zdraví, Pavla Hubálková, dneska ze Zlína.
2: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky. Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
3: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce. S Lenkou Vahalovou.

0: Fine.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Československý souboj v hlasování. Nejnovější Tata Boys v původním snění.
3: Tata Boys.
0: Nebo Richard Miller, Černá labuť, Běla vrana.
3: Richard Miller.
0: V pondělí večer budou noví Tata Boys nebo skvělý Richard Miller. Hlasujte na našem Facebooku.
1: Rádio Praha.
4: Co budete dělat v sobotu, pane politologu?
5: Nevím.
4: Vychází nám další díl naší série Kati. Možná za to dostaneme i nějakou cenu.
5: Na poličku dobrý, jinak asi nepoužitelný.
4: Kati, diktátoři z krví na rukou. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Somálský fotbalový rozhodčí Omar Abdulkader Artan na mistrovství světa pískat nebude.
7: Nebyl vpuštěn do Spojených států.
8: A man many consider a national hero.
9: Problémy měl i irácký reprezentant Ayman Hussein.
10: Byl imigračními úřady vyslíchaný 7 hodin.
11: Vysoký komisař OSN pro lidská práva vyzval administrativu Spojených států, aby přehodnotila svou migrační politiku.
4: Skandály fotbalového šampionátu, rozhodčí ze Somálska odtočen na letišti a problémy ty měl i irácký a íránský manšaft. Proč? Co se Američanům nezdá? A jaké to bude mít důsledky? Ptám se Jana Kaliby, našeho zvláštního zpravodaje na mistrovství světa. Dnes je pátek, 12. června. Ahoj Honzo, díky, že jsi udělal chvíli na Vinohradskou 12 a zdravíme tě za oceán.
12: Ahoj Matěj, děkuji moc za pozvání, zdravím taky momentálně z Mexika, kde ten šampionát právě začal, ale pořádají ho také Kanada a Spojené státy, kam se budu přesouvat zpátky a o kterých asi hlavně budeme mluvit.
4: Je to tak, o Spojených státech budeme hlavně mluvit, protože mundial, jak říkáš, začal a už nabízí plno příběhů, kromě teda těch úvodních zápasů, ty příběhy se pojí s tím, že se mistrovství světa odehrává právě i v Trumpově Americe, teď nejnově tedy v těch posledních dnech zakázali Spojené státy vstup do země somálskému rozhodčímu, který právě mířil na mistrovství světa ve fotbale. Jak se to dozvěděl? Přímo na letišti?
12: No ano, jak je to v těchto případech obvyklé, tak doletěl na letiště do Spojených států, do Miami a tam se pasová kontrola změnila nakonec v 11 hodin dotazování a dokazování, že není terorista, jak potom nepřímo ve zdůvodnění uvedl i zástupce Bílého domu. Andrew Giuliani řekl, že našli podezřelé informace o tomto rozhodčím, o Omaru Artanovi a že chtějí bránit teroristům, aby se dostávali do země během mistrovství světa, tak jako kdykoliv jindy. A jiný zdroj z administrativy BBC řekl, že objevili i možné kontakty Omara Artana s členy teroristických skupin, což on popíral prý u toho pohovoru. Pak ještě tedy na další hodiny ho zavřeli do cely, než ho poslali z Miami zpátky domů. No a je to, řekněme, asi nejzásadnější a nejemotivnější z těch podobných příběhů před mistrovstvím světa nebo na jeho začátku. Jednak protože je to člověk, který byl vybraný přímo Mezinárodní fotbalovou federací, aby ty zápasy rozhodoval a víme, že šéf FIFA Gianni Infantino se hodně kamarádí s Donaldem Trumpem, byl na jeho inauguraci, řeší hodně tyto věci na osobní bázi, udělil Trumpovi v prosinci cenu míru FIFA, ale zjevně ani tohle úplně nefunguje. No a také je to příběh velmi emotivní, jak jsem říkal, protože ten 34-letý rozhodčí s násilím a problémy zmítané země, která na mistrovství světa, jestli se nepletu, nikdy nehrála a jen tak asi hrát nebude, tak byl loni zvolený dokonce nejlepším africkým rozhodčím. 4 roky se na to připravoval, na ten šampionát a teď si měl podle svých slov splnit nejenom svůj sen, ale byl stělesněním toho snu i pro mnoho lidí ze své těžkostmi zmítané země, ze Somálska. No a pak se ukázalo tedy, že to tak opravdu i asi bylo, protože po návratu do Mogadiša ho vítali zástupy Somálců, kteří ho přišli v té těžké chvíli podpořit.
2: Zvláště bych chtěl poděkovat naší zemi, somálské veřejnosti a naší vládě za to, že mi stáli po boku a za jejich obrovskou podporu.
4: Takže on přijel do Ameriky, do Miami na letiště, měl tam být na jakémsi předturnajovém semináři, tak na to se běžně jezdí, že jo, dopředu před těmi šampionáty. Vyslýchali ho, říkal si 11 hodin, ptali se na ty různé milice, na odnož Al-Kaidy ve východní Africe, dokonce jsem se dočetl, a mysleli si, nebo měli podezření, že tedy jako Somálec může být teroristou, a z toho důvodu mu tedy zamítli vstup do země a on letěl zase zpátky a už je zase zpátky v Mogadišu. Prostě se nedostal tam, kam měl.
12: Nedostal jsem tam, kam měl, ano, asi připomeňme pro kontext, že Spojené státy vydali zákaz cestování, plošnější zákaz cestování z 39 zemí světa. Se tedy běžně nedostanou lidé do Spojených států. Z účastnických zemí toho turnaje je to Irán, Haiti, Senegal a pobřeží Slonoviny a na tom seznamu je i právě Somálsko. Podle New York Times podobné jméno jako člen somálských milic Al-Shabaab má právě i Omar Artan, tento rozhodčí, takže se ho opakovaně ptali na kontakty s touto milicí. Mm-hmm. On jim opakoval dokola, že je prostě jen rozhodčí, který jel na ten šampionát. Ten důvod odmítnutí jemu na místě prý neřekli. Obecně platí při cestě do Spojených států, že i když máte víza, tak to neznamená nárok na vpuštění do země, to rozhoduje ten imigrační úředník na místě a i odborníci, experti, mluvil jsem třeba s imigračním právníkem Jasonem Levim ve Washingtonu, než měl jsem do Mexika, tak i oni vysvětlují, že ta situace se zkrátka může vyvinout mezi udělením víza a příjezdem, může se změnit a můžete být nakonec odmítnuti. A i vlastně kritici přístupu té Trumpovy administrativy, jako třeba kongresmen demokratů Brandon Boyle, se kterým jsem také mluvil, tak často odmítají komentovat a kritizovat ty konkrétní případy nevpuštění, protože neznají ten background toho konkrétního člověka. Ale na druhou stranu i experti, jako právě Jason Levy, který je bývalým zaměstnancem Ministerstva pro vnitřní bezpečnost, které o tom rozhoduje, tak říkají, že teď se to děje za této administrativy podobné věci víc než v minulosti. A zaznamenal jsem i reakci Olivie Troje, to je bývalá vysoce postavená za první Trumpovy administrativy pracovnice v oblasti národní bezpečnosti. A ta napsala, že jí to přijde hodně podezřelé tohle, že rozhodčí Omar Artan dostal vízum, byl prověřen, měl přijet na akci, jako je mistrovství světa, a pak se mu stalo tohle. Ale můžeme si vzpomenout třeba, jak Donald Trump retoricky přistupoval k Somálcům na konci minulého roku. Říkal, že nechceme Somálce ve Spojených státech, běžte, odkud jste přišli, a pokud si vzpomenete, určitě si dělal nějaké díly o tom, co se stalo v Minneapolis, jak agenti imigrační agentury ICE nakonec tam zabili i dva Američany, a všechno to začalo právě tím, že tam poslal Trump ICE kvůli somálské komunitě.
4: Tak a Omar Artan není jediný účastník mistrovství světa, který pocítil ty dopady tvrdé protimigrační politiky Donalda Trumpa. Zmíním tu další jméno, totiž tentokrát už přímo fotbalisty Aymana Husajna. Ten je z Iráku. A toho sice do Ameriky nakonec celní úředníci vpustili, ale stejně ho zadrželi. Asi patrně zase na letišti a taky ho měli vyslýchat, ne?
12: Je to opravdu hodně podobný příběh, těch příběhů bylo i víc, ale samozřejmě tohle jsou ty nejviditelnější, rozhodčí a hráč, vlastně jedna z hlavních hvězd iráckého týmu. A Ayman Husajn ten strávil podle svých slov nebo slov členů irácké výpravy při tom pohovoru letištním 7 hodin.
13: Proč Amerika pořádá mistrovství světa, když se k cizincům chová tak nepřátelsky?
12: Také musel samozřejmě odpovídat na otázky, dokonce byl podroben inspekci svého telefonu, no a pohraniční stráž nebo řekněme imigrační úřad uvedl vlastně podobné důvody jako u Artana, tedy obavy o bezpečnost Spojených států. Připomeňme, že Ayman Husajn opravdu je možná největší irácká hvězda, je to střelec postupového gólu na mistrovství světa a i ten kontext nebo rodinné zázemí je zajímavé, protože otec byl irácký voják, který byl kdysi zabitý teroristickou organizací Al-Kaidou a jeho bratr byl podle blízkovýchodních médií kdysi unesen Islámským státem.
4: Mm-hmm. No a dobře, ale on nepřiletěl asi sám, vyslýchali ho tedy, asi se mu dívali i do mobilu, to se tak děje, že jo, u určitých podezřelých osob, když cestují do Spojených států, ale cestoval s dalšími kolegy, dalšími spoluhráči. Ty takový problém neměli?
12: Většina z nich neměla, ale týmový fotograf, který také cestoval s výpravou Iráčaného, chtěli mít sebou, tak ten se nakonec do země opravdu nedostal. Ten prý byl u toho pohovoru 10 hodin a jeho nakonec imigrační úřady do Spojených států vůbec nevpustili, takže to je také jako rozhodčí Omar Artan jeden z těch, kteří měli být oficiálně účastníky akreditovanými na mistrovství světa, ale vůbec se nedostali do té hlavní země, která ho pořádá, tedy do Spojených států.
4: Já jsem nakousl jednu zajímavou věc, na kterou se tě chci doptat, totiž to procházení mobilního telefonu Aymana Husajna. Totiž to je jedním z aspektů systému těch imigračních kontrol na letištích, ale není to věc spojená pouze teď s mundialem, že? To se děje už nějakou dobu.
12: Tohle začalo, tuším, že administrativy George Bushe mladšího, tedy už vlastně skoro před 20 lety, ono také předtím nebyly ty mobilní telefony, ale teď je to intenzivnější, na to upozorňují jak jednotliví cestovatelé, tak i různé organizace, které třeba radí, jak si zabezpečit ten telefon, nebo jak se vůbec chovat při té kontrole. Americké úřady na to sami upozorňují, že se to při vzácných příležitostech může stát, tvrdí, že možné informace o bezpečnostní hrozbě právě tímto způsobem se snaží také hledat v některých případech. Kritici tohoto postupu nebo v současnosti zesíleného postupu ti tvrdí často, že Američané se ale nesoustředí ani tak možná na bezpečnost, jako spíš na ideologicky nepohodlné osoby, na kritiky Trumpovy administrativy nebo na zastánce protiizraelského postoje a podobně. Každopádně ta doporučení pro cestovatele jsou vést si třeba spíš nějaký předtím nepoužívaný telefon nebo počítač, nebo uložit data z toho přístroje na cloud, zaheslovat to a nemít to přímo v přístroji.
4: Na druhou stranu se musím zeptat, jestli se nesetkává s úspěchem teď v souvislosti s mistrovstvím světa, že Američané, zvláště na těch letištích, jsou skutečně velmi přísní, kontrolují, jak jen můžou, tak jestli to skutečně necítí tak, že to zaručuje bezpečnost při takto rizikové, velkolepé události, jako je mundial.
12: Samozřejmě víme, jaká je bezpečnostní situace ve světě, jak v úzovkách oblíbení teď asi Američané, zvlášť u některých národů, jsou po té, co tedy společně s Izraelem rozpoutali tu intenzivní fázi války s Íránem, takže na potřebě zajistit bezpečnost, zvlášť při takovéto akci, jako je mistrovství světa, na tom se asi shodnou jak zastánci, tak třeba i kritici Trumpovy administrativy, i ti, kterým je politika úplně jedno. Tohle zmiňoval i kongresmen Boyle, o kterém jsem mluvil, že jsem s ním natáčel, že prostě tu bezpečnost je potřeba zajistit. Ale asi každý si představuje jinak, jakým způsobem by se to mělo dělat. A tady je možná dobré dodat i ten kontext, protože třeba Trumpova administrativa omilostnila a pustila na svobodu například všechny odsouzené za trestné činy násilného vniknutí do kongresu tenkrát 6. ledna 2021 při přepadení kapitolu. Tam šlo i o ublížení na zdraví nebo o spiknutí proti Spojeným státům, za které byli ti lidé odsouzeni. Takže teď, když tvrdí Trumpova administrativa, že vše dělá s ohledem na bezpečnost, tak má pak spousta lidí pochyby, že jde opravdu o tu bezpečnost.
4: Ta bezpečnost jako taková ta bude jak přísně sledovaná třeba i přímo na stadionech? Budou tam i agenti ICE mimochodem?
12: Tak bezpečnost na stadionech a působení agentů ICE jsou asi dvě dost rozdílné věci. Samozřejmě je standardní zajištění bezpečnosti na stadionech, to se děje při každém šampionátu. Je to potřeba, agenti ICE působí v řadě amerických měst a průběžně, a to není vlastně nic nového, jenom je to teď víc vidět, je to asi intenzivnější během této administrativy, tak mají na starost vyhledávání lidí bez dokumentů, kteří jsou ve Spojených státech. Teď prý dostali, protože je to velké téma třeba i pro odbory a pracovníky na stadionech, kteří hrozili i stávkou třeba na stadionu v LA, kde začíná pro Američany ten šampionát, tak jedním z požadavků bylo, aby tam nezatýkala a nepůsobila přímo tato agentura. což si nakonec prý tito odboráři vyjednali. A třeba šerif v Los Angeles tvrdí, že dostal od administrativy záruku, že ICE a ti agenti sice budou například v okolí stadionů, ostatně mluvil potom pro The Athletic třeba ministr zahraničí Marco Rubio, že budou operovat kolem těch stadionů, možná i uvnitř, a je to i jedna z posledních zpráv, že zkrátka to dění kolem šampionátu budou monitorovat, ale prý právě jako pomocná síla pro zajišťování pořádku, ne proto, aby kohokoliv zatýkali, ale znovu například kongresmen Boyle tvrdí, že nemůže stoprocentně zaručit, že třeba i čeští návštěvníci se nakonec nestanou terčem agentů ICE, i když i podle něj doufá, že nic takového se dít nebude a že to riziko zvlášť pro cestovatele třeba z Evropy by mělo být minimální.
4: Tak Somálsko, Irák, respektive hráči nebo rozhodčí z těchto zemí, to jsme probrali a ještě mě zajímá Irán. To je totiž, musíme říct, velmi sledovaný příběh letošního mistrovství. Iránský tým přiletěl na mistrovství světa do Mexika. V Americe tedy hrát ten iránský tým bude nebo nebude kvůli té vyhrocené situaci mezi oběma zeměmi?
12: No to je otázka, na kterou vlastně do poslední hodiny asi neznáme odpověď, ale každopádně vše zatím by mělo být podle plánu. Sice přesunuli svůj tréninkový kemp, tu základnu z Arizony, Iránci do Tichuany v Mexiku, těsně za americkou hranicí. Mimochodem cítí se tam asi bezpečněji a přitom Tichuana je braná jako jedno z nejnebezpečnějších měst na západní polokouli kvůli drogovým kartelům a podobně. Ale každopádně všechny tři zápasy podle losu by Iránci měli sehrát v Los Angeles a v Seattle, tedy na území Spojených států. Jestli se tam nakonec opravdu dostanou, tak to myslím, na to budeme čekat úplně do poslední chvíle. Ten první zápas by měli odehrát v pondělí.
4: A víza ale mají?
12: Víza mají, ale s tím byl také problém, alespoň podle informací od iránské delegace. Samozřejmě mluvíme o informacích, které jdou od iránského režimu, takže v některých případech také musíme brát s rezervou, ale většinou to bylo potvrzené, že to tak skutečně je, tak dostali víza, která nedostali všichni členové výpravy, ale hráči prý dostali víza. Všichni ovšem smějí se do Spojených států vždy přesunout jenom vlastně narychlo, na otočku, přijet před zápasem a po zápase zase rychle zmizet do Mexika. Americká strana tvrdí, že všichni, kteří opravdu zajišťují chod toho týmu, nejenom hráči, tak ta víza dostali. Iránci tvrdí, že zhruba 14-15 lidí zkrátka z té výpravy ta víza nedostali. Američané tvrdí znovu, že chtějí zabránit tomu, aby pod falešnou záminkou pronikli do jejich země například teroristé. Takže velmi rychle na otočku budou cestovat Iránci, což je velmi nestandardní, protože většinou máte den před zápasem na tom místě, kde se pak hraje trénink, abyste si vyzkoušeli to hřiště, ten stadion, mediální aktivity a podobně.
4: Budou se za nimi moct přijet podívat i fanoušci?
12: No ti se přijet podívat z Iránu nebudou moci, protože tam platí ten plošný zákaz cestování. Na druhou stranu každá výprava má nárok, tuším, že na 8% vstupenek. Každý ten národní svaz při těch zápasech z té kapacity stadionu a Iránci teď tvrdí, že jim byly odebrány ten nárok rozdělovat tyto vstupenky. Otázka je, komu by vlastně Iránci rozdávali ty vstupenky, protože ve Spojených státech žije sice

0: anti-regime songs, and that will make a lot of Iranian, young Iranians inside Iran happy.
1: Takže těžko říct vlastně, jaký byl záměr s těmi iránskými lístky.
2: Tak si tak říkám, jestli ty loňské šampionáty se potýkaly s něčím podobným. Oni se potýkali s něčím zase jiným, to bez pochyby, ale jestli v minulosti byly problémy třeba právě s udělováním víz a podobně. A jestli nakonec to nemůže dopadnout tak, že některé ty příběhy budou mít třeba nějaké šťastné rozuzlení, jestli nakonec třeba právě ten somálský rozhodčí, který je teda teď zpátky v Mogadišu, jestli ho třeba nakonec nepozvou.
1: Ano, na to upozorňuje teď docela dost lidí, že velmi kritizováni byli minulí pořadatelé mistrovství světa Rusko 2018 nebo před 4 lety Katar. To bylo hodně kvůli přístupu k lidským právům. Ta kritika samozřejmě byla založena na faktech, ale je pravda, že s tímhle, tedy s cestováním fanoušků nebo členů výprav do těch zemí problémy nebyly. To si i FIFA dokázala zařídit. Byla tam třeba zrušená vízová povinnost pro účastníky akreditované, pro fanoušky s lístky a podobně. Teď vlastně na ty problémy s lidskými právy a na jejich porušování upozorňují mezinárodní organizace jako Amnesty International a desítky dalších také právě ve Spojených státech, také v Kanadě a v Mexiku, ale hodně je to zaměřené ty jejich zprávy na Spojené státy. A ještě se k tomu tedy přidává toto, a aby se takto plošně někteří lidé z některých zemí a konkrétně i někteří přímí účastníci toho turnaje nedostali do dějiště, tak to je v takovém rozsahu takovéto akce, řekl bych, v poslední době opravdu bezprecedentní. No a jestli to může mít ještě nějaký šťastný závěr, tak řekl bych, že ti, kteří už byli nevpuštěni do země, tak zřejmě budou mít smůlu. Všichni doufají, že až se turnaj pořádně rozeběhne, tak že už poběží poměrně hladce, ale Omar Artan, ten už asi opravdu rozhodovat ty zápasy nebude. Ostatně ptali se na to šéfa FIFA Gianniho Infantina při zahajovací tiskovce turnaje.
3: Of course it is unfortunate as well what happened to Omar, the referee from Somalia.
1: A on řekl, že zkrátka FIFA nekontroluje to prověřování a že s tímhle nic moc neudělá.
3: Maybe sometimes it's good as well to just, you know, chill, relax.
1: Takže třeba ani v Mexiku a v Kanadě, kde se také hrají zápasy, zřejmě Omar Artan nebude moci ta utkání rozhodovat. Byť třeba premiér kanadské provincie Britská Kolumbie, kde leží pořadatelské město Vancouver, tak vyloženě veřejně nabídl, že by mohl Omar Artan přijet rozhodovat zápasy do jeho města.
2: Takže nabídka zřejmě zůstane nevyslyšena. Tak moc díky, že jsi udělal chvíli na to, abys nám osvětlil, co se teď v Americe děje. Ať se ti mistrovství světa líbí.
1: Děkuju, doufám, že všichni, kteří se chystají sem na turnaj, tak to budou mít bez problémů a určitě nás poslouchejte, budeme v Českém rozhlase vysílat i o tomto.
2: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se spojili přes oceán s Janem Kalibou, naším zvláštním zpravodajem na fotbalovém šampionátu v Americe. A mě zajímaly některé ty příběhy, o kterých se v souvislosti s mundiálem začalo mluvit. Pokud jste fanoušci nebo faninky a budete se dívat nebo poslouchat zápasy z mistrovství světa, tak nezapomeňte, že všechny české duely odvysílá živě Radiožurnál Sport. Kolegové chystají přímo z Ameriky taky kompletní zpravodajství k šampionátu. Rozpis zápasů ten najdete na webu irozhlas.cz. A teď v sobotu nezapomeňte na Katy. Naslyšenou zítra.

0: věci Štěpánky Duchové.
1: Dobrý den, vítejte u pořadu K věci. Před námi jsou 3 měsíce, kdy se s dětmi přesunujeme nejrůznějšími způsoby v silničním provozu. Jak to udělat, abychom to všichni přežili ve zdraví? Na to se budu ptát našeho dnešního hosta, jejím krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: K věci.
1: Vy poukazujete na to, že různé generace pohlížejí na bezpečnost dětí v dopravě různým pohledem. Jak to vnímáte?
2: Tak setkáváme se s tím už celou řadu let, že starší generace vlastně velmi často argumentuje tím, jo, to my jsme vždycky chodívali už velmi jako v brzkém věku sami do školky, do školy a to my jsme takový autosedačky neřešili a přilby nenosili a podobně. Ale je nutné si uvědomit, že mají sice pravdu, my mladí bychom jim to neměli zazlívat, ale jde o to, že před těmi několika desítky let byl ten provoz úplně jiný. Auta nebyly standardem na každý byt nebo na každou jakoby rodinu. Bylo jich méně, byl ten provoz vlastně méně hustý a méně rychlejší. Takže opravdu jsou rozdíly v dnešní dopravě a v té dopravě tehdy, které je zapotřebí té starší generaci vlastně přibližovat.
1: Jak ta starší generace nahlíží na autosedačky?
2: Tady se vlastně jako setkáváme právě s takovým možná, řekla bych, mezigeneračním konfliktem, ale není to zase takový strašák, že by nám ti lidé staršího věku jako úplně zcela odmítali ty autosedačky. Nicméně tím, že autosedačky, byť první sedačka byla v 70. letech od Volva vyrobená a jsou tady už celou řadu let, tak i já, když já sama jsem jela jako to miminko z porodnice, tak jsem byla převážena vlastně v korbičce na zadních sedadlech v autě nijak jako neuchycená, nepřipoutaná a takhle vlastně drtivá většina nás, řekněme třeba třicátníků, cestovala, protože ty sedačky nebyly. A já se vlastně nemůžu zlobit, třeba i na generaci teda mých rodičů, že občas si říkají, no to za nás to nebylo a co to je za vymoženosti tady protisměru, to moc hřešíte, to moc hrotíte. Nejsou to samozřejmě všichni seniori, anebo všichni lidé staršího věku, protože mý rodiče například nejsou ještě ani jako seniori. Ale mají opravdu takový ten pocit, jakože jestli to my mladí moc občas nepřeháníme. Nicméně doba se v tomhle tom posunula, technologie se vyvinuly, je to prostě už o kus dál a známe tady prostě zase daleko lépe ty zásady, jak se s těma autosedačkama jako pracovat, jak se s nima bezpečně pohybovat, aby nám toto nejcennější ty děti a ty lásky chránili.
1: Teď jste mi jenom připomněla moje dětské cesty do Bulharska na zadní sedačce rozložená deka a tam já se sestrou jsme si celou cestu hráli v leže, v polovestoje. No, žádná autosedačka nebyla.
2: Ano, je to tak. Moje sestra taky jako malá ležela místo zadního plata v kufru na cestě stater a díky bohu se nic nestalo. Nicméně, jak už jsem říkala, ono i před těma 20-30 lety byl ten provoz ne tak rychlý a ne tak hustý a opravdu můžeme být vlastně rádi, že jak moje sestra, tak i vy jste z toho vyvázli, jste tady. V dnešní době máme ty autosedačky, využívejme ten benefit a využívejme opravdu těch vlastně zásad, který nám to vlastně jako dopřává, že si to nejcennější chráníme, pokud to používáme správně.
1: Mluvíme o autosedačkách. Jak pohlížíte na dědění autosedaček po jiných dětech?
2: Dědit bychom mohli, když to bude v rodině, když budeme znát historii autosedačky i například od kamarádky. Protože vím, že ta sedačka není po nějaké dopravní nehodě. Kdyby totiž byla po dopravní nehodě, tak může to mít takové skryté vady, které vlastně nebudou zjevné okem, budou to nějaké mikrotrhlinky uvnitř a pak vlastně při další nehodě by to dítě nemuselo ochránit tak dostatečně. Takže pokud znám historii autosedačky, dědit můžu, ale i ta autosedačka má, řekněme, omezenou životnost, záleží velmi na výrobcích, řekněme takový ti renomovanější, bývá to kolem zhruba 10 až 15 let, u těch jako méně renomovanějších 5 až 8 let.
1: Rodiče i prarodiče usazují větší děti na podsedák. Může volný podsedák ochránit při nehodě?
2: Co se legislativy týče, tak podsedák je vlastně možností. Nicméně z hlediska bezpečnosti my ho nedoporučujeme a to vlastně z toho důvodu, že tento tak říkajíc jenom jako polystyrenový bobek, tak nám zajistí to, aby pás správně vedl. Ve chvíli, kdy dítě sedí na podsedáku, povede pás správně přes klíční kost. Pokud by vlastně to dítě sedělo už bez jakékoliv autosedačky a bylo menší než 150 cm, což je vlastně ta legislativní povinnost, dokdy autosedačky musí být, tak pak v tu chvíli bez toho podsedáku tomu dítěti pás povede pod krkem. Při nehodě by se tak mohlo stát, že vlastně dítě se přiškrtí nebo přidusí. No a proč nedoporučujeme ty podsedáky, tak je to prosté, že právě zajistí jenom to správné vedení pásu, ale vůbec to dítě nechrání při bočních vlivech, bočních silách, bočních nárazech, to znamená oblast kolem trupu a kolem hlavy.
1: Blíží se hromadné odjezdy autem do Chorvatska. Kde dělají rodiče největší chyby na tak dlouhých cestách, když vyrazí s dětmi?
2: Těch chyb je celá řada, ale tady zejména teda na takhle ty daleké cesty, tak bych vypíchla, že nedělají dostatečné přestávky pro ty děti, ale ono i pro ty řidiče, tak aby vlastně i ti řidiči stále udrželi svou pozornost a byli v té jako fresh kondici. Nicméně, co se těch dětí týče, je zapotřebí si uvědomit, že půlroční, roční děti potřebují klidně každou hodinu přestávku na to, aby se protáhli a není pro ně i z hlediska vlastně jako řekněme fyzioterapie vlastně jako vhodné, aby celou dobu seděli v těch vajíčkách, v těch autosedačkách. I pro ty starší děti, když řekneme zhruba třeba kolem 4. roku, klidně každé 2 hodiny zastavit a nechat ty děti protáhnout, aby neměli zdřevenělé nohy, aby zkrátka to pro ně bylo pohodlné. No a pak druhou velkou chybou tak je vlastně tím, že jim zkrátíme cestu pouštěním pohádky nebo umožněním hraní her na tabletu nebo telefonu ve chvíli, kdy jim to zařízení dáme do ruky. Kdyby se stala ta dopravní nehoda, nebo i kdyby řidič musel prudce náhle zabrzdit, je to předmět, který to dítě neudrží v ruce a v tu chvíli se z toho stane předmět, který bude volně lítat po tom vozidle a může ohrozit tu osádku. To znamená, ano, pustíme jim pohádku na tabletu, ale ten tablet bude bezpečně nainstalovaný v držáku, který je k tomu určený.
0: K věci.
1: Naším hostem je krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. Červen je kritický měsíc, kdy se děti masivně přesouvají po silnicích na kolech, koloběžkách, inline bruslích. Jak je máme připravit na tento provoz, aby nás poslechli?
2: Ta příprava by měla být zahájena už úplně od nejútlejšího věku a nehledě na to, jaké je roční období. Mluvíme tady o takzvané jako dopravní výchově, kterou já velmi často říkám, že by měla být celoživotní. Neměla by být jenom systémově ve školkách, ale měla by pokračovat i jako následně v dospělosti i třeba potom v tom seniorním věku. No a u těch dětí, tak jak vy jste zmiňovala, jsou tady ty různé dopravní prostředky, samohyby, samovyvažovací zařízení, na kterých se budou pohybovat. A ten rodič i pedagog by měli vlastně seznamovat s těmi pravidly, měli by si o tom povídat velmi často a i tak jako mimo děk, nejenom tak jako tak teď si sedneme a projdeme si, jestli to znáš, zodpověz mi tady na otázky a já si tě ověřím, jestli zvládneš test z pravidel silničního provozu.
1: Mimo děk je to jak?
2: Půjdeme na procházku nebo pojedeme v tom autě zrovna do školy, protože bude fungovat mama taxi a můžeme si klidně s tím dítětem povídat, hele, co vidíš nebo nevidíš, koho tam vidíš se pohybovat. My když s dcerou chodíme podívat se například jenom na vláček, protože bydlíme kousek od železnice, tak ona mi sama ve 4 letech říká, maminko, to byl ale lumpík a neměl přilbu. Takže tak si prostě povídáme o tom, co vidíme a tím, když budeme začínat od toho nejútlejšího věku, tak já věřím v to, že ty děti si to vlastně zautomatizují, různá ta pravidla, různé ty zásady, které jim takto předáváme a vlastně ponesou se i do té dospělosti a jednou tak budeme mít bezpečnější silnice, nejenom z pohledu dětí, ale obecně z pohledu všech účastníků silničního provozu.
1: A další kritické téma, které mě napadá, je teenager v okolí železnice, nádraží, přejezdů a sluchátka.
2: Sluchátka jsou problematická nejen v okolí železnice, ale obecně v provozu, na což nám vlastně jako ukazují i dopravní nehody, které se zejména v tomto roce už vlastně v té první části tohoto roku velmi dějí, a nejenom v Praze. A co se týká té železnice, je to určitě riziková oblast, nejenom na přejezdech, tak jak se velmi často domnívají, že jako doprava a železnice spolu souvisí jenom na těch železničních přejezdech, protože velmi často nejen ti náctiletí se pohybují opravdu jako podél té železnice, myslí si, že mohou vlastně ty koleje přecházet kdekoliv a neuvědomují si, jakou rychlostí ten vlak se vlastně k tomu danému místu může přibližovat a že to prostě nestihneme přejít. I proto tím, že my tu dopravní výchovu vnímáme komplexně, tak jsme zrovna v tomto školním roce vyhlašovali tradiční výtvarnou a literární soutěž, kterou vyhlašujeme s Policií České republiky a právě na téma bezpečně na železnici. Setkalo se nám tisíce výtvarných a literárních prací, proběhla už vlastně v předchozích měsících vyhodnocení krajských kol a teď aktuálně 22. června v Království železnic proběhne vyhlášení a ocenění 25 nejlepších žáků mateřských a základních škol a i základních škol speciálních právě na toto téma.
3: A ještě jednu věc, já tedy zase skočím z teenagerů zpátky na malé děti, ale je podle mě důležité, aby to zaznělo. A to, že jedno z nejrizikovějších míst pro dítě je parkoviště. Proč?
2: Říkáte to s údivem, možná správně, protože celá řada rodičů si to občas neuvědomuje, když zaparkuje, ať už u obchodního centra, nebo někde v blízkosti i své třeba bytové jednotky, protože furt někam spěcháme, všichni někam spěcháme, jsme v takové jako zlé, uspěchané, ošklivé době a jsme také v době, kdy máme velká SUVčka a když si vlastně uvědomíme, jaké jsou mrtvé úhly, neboli ty slepá místa ve zrcátcích, které řidič nevidí, i kdyby tam vidět chtěl, tak to dítě je zkrátka nižší postavy. A nejen, že se nám tedy schová ve slepých úhlech, ale on se nám schová i v těch místech, kde bychom jako řidiči toho dospělého viděli. A bohužel v loňském roce byly i tragické nehody, velmi tragické nehody právě dvou usmrcených dětí na parkovištích z těchto důvodů, že vlastně řidiči neviděli, viděli, vycouvávali rychleji. Takže velký apel na rodiče, hlídejte své děti, mějte je nablízko, ale i to, že je máte nablízko, nemusí hned znamenat to, že nejsou v ohrožení. A zase bych se vrátila k tomu, kdy je to máme učit od nejútlejšího věku. Seznamujme je s tím, co znamená, když se na zádu na vozidle rozsvítí bílé světýlko, že to je ta zpátečka a to vozidlo bude couvat. Nebo když najednou z tichosti se vozidlo nastartuje, takže pravděpodobně tam usedl řidič a bude se nějakým způsobem pohybovat. Seznamujeme od toho vlastně nejmenšího věku, k tomu je vedme, aby předvídali ty rizikové situace sami.
3: Já vám děkuji za to, že jste přišla do pořadu K věci. Naschledanou.
2: Já děkuji moc krát za pozvání. Naschledanou.
3: Naším dnešním hostem byla krajská koordinátorka BESIP a odbornice na dopravní výchovu Markéta Novotná. To je pro dnešek vše. Těším se za týden opět naslyšenou.
0: Věci.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Krásné páteční dopoledne všem posluchačům radiožurnálu Sport, krásné kdykoliv všem posluchačům kilometrů Jiřího Ježka přejeme ze studia radiožurnálu Sport, když říkám my, tak tady vítám Martina Charváta. Martine, krásný den.
2: Krásný den všem.
1: Od mikrofonu vás zdraví Karel Janu a vítám samozřejmě Jiřího Ježka. Jirko, krásné dopoledne.
3: S radostí zdravím vás, pánové, i naše posluchače.
1: Tak já s radostí jdu nejdřív na začátku vyřizovat pozdravy. Byl jsem o víkendu v Orlických horách na road stage, moc mě to tam bavilo. Postupně jsem počítal hosty kilometrů Jiřího Ježka, které jsem tam potkal a dostal jsem se na číslo 4, ale potom jsem tam taky potkal spoustu lidí, kteří nebyli hostem tohohle pořadu.
3: A chtěli by být.
1: Chtěli by být někteří, to asi ne, to by si netroufli, ale spousta tedy lidí, kteří se pohybují takhle na té amatérské i profesionální úrovni, protože road stage vlastně je i závod pro profíky i pro amatéry, tak tě pozdravuje a říká, že to děláš dobře, prý, tak já vyřizuju.
3: No, vy to děláte dobře. Všichni to děláme dobře, je to fajn a mě by zajímalo, jak se ti líbila road stage, protože mě se ten koncept jako líbí, ale nikdy jsem se ještě na žádný závod nedostal, tak trošku mi o tom něco pověz.
1: Hele, dojeď do Deštného, i když pro tebe to nebude vůbec nic nového, pro, myslím, amatéry to je zajímavé, že tam vlastně na začátku se sejdou profesionálové a vyrazí do svého závodu 10 minut před lidmi, kteří trénují nebo netrénují po práci. A ta trasa je krásná, Orlické hory jsou famózní, z první řady Radomír Šimůnek odstartoval a Jan Svorada, ty už jsem samozřejmě nikdy potom neviděl, protože i když tedy jeden tvrdí, že vůbec nejezdí a druhý, myslím, to nezastírá, ne, Jan Svorada je ve skvělé formě, tam je to opravdu na úrovni Jiřího Ježka, to jsou prostě sportovci tělem i duší. Martin Hačecký tam byl taky a byl tam Pepa Kratina, to jsou ty čtyři, které jsem napočítal. Martin Hačecký tam na mě velmi kolegiálně počkal a chviličku jel se mnou, ale vlastně ztrácel se mi v tom pelotonu, protože on v něm jezdit umí a já ne. Ale co chci říct a na co ty jsi se zeptal, je to parádní, je to podle mě krásná akce, jede se 77-kilometrový okruh a člověk si může vybrat, jestli ho pojede jednou nebo dvakrát. Já ho jezdím dvakrát, protože já umím jezdit jenom pomalu a dlouho. A baví mě to tam moc, letos vyšlo počasí, takže jsem zlomil i kletbu na něčem, čemu říkám závod, nepršelo jednou a ty Orlické...
3: Ani v Deštném nepršelo.
1: Ani v Deštném, přesně tak, ty vtipy se nabízejí úplně sami. Tak ani v Deštném nepršelo a bylo to tam strašně pěkné, moc hezky zorganizované, zavřené silnice, vlastně na jedničku, všechno klaplo, no. Myslím si, že v tomhle ohledu to tomu pomáhá, že tam jsou ti profíci a kvůli nim to opravdu musí jako lícovat tip-top, takže jo, jako za mě tam skoro není co zlepšovat a jenom doporučuju.
3: Oni prostě tam jedou vlastně český pohár, ne, nebo nějaký takhle důležitý závod a do toho vlastně, když můžou ve stejném místě být amatéři a vidět, jak se připravují naše nejlepší týmy, tak podle mě super koncept. Těším se, že mi to jednou vyjde a že se někde objevím, protože těch závodů je víc, ne?
1: Hele, jo, teď už to rozšiřují, loni myslím bylo jenom tohle v Deštném po Orlických horách a teď už to nějak expanduje jednak do Hradce Králové a jednak teda do Jeseníku. Myslím, že se pojede někde i tímhle směrem.
2: Vím, že se zůstává někde na východě Čech, ano, obecně, ano, ale všeobecně se mi líbí, jak to příhraničí je hezky opravené. Hmm. Ať už se podíváme tady do Orlických hor, ať už se podíváme na jih Moravy, ať už bychom se podívali teoreticky také do plzeňského lomeno karlovarského kraje někde v té oblasti, tak tam je to opravdu všude krásné, krásné silnice. No trochu zavidím.
3: Pozor, jako příhraničí Prahy u nás tady, jako příhraničí Prahy nezápadní části. Minulou neděli jsem měl přátelé z Moravy, kteří přijeli si na výšťku a byli nadšený, jaký máme tady krásný silnice, takže i kolem Prahy ten středočeský kraj je jako super opravený a je to bezva.
1: No, jenom to tak maličko shrnu, že často lidi třeba vidí, že někdo hodně, čím dál tím víc silniční cyklisté obzvlášť vycestovávají. Je to samozřejmě krásné, já nebudu tady říkat, že ne, týden předtím jsem byl ve Slovinsku a bylo to nádherné, ale abychom jako nezapomínali, protože to tady opravdu máme hezké a člověk si tady dokáže najít úplně cokoliv mu vyhovuje, ať už je to v lese, nebo je to na silnici, ať už je to rovinaté Třeboňsko, anebo je to prostě Krkonoše, nebo Orlické hory, nebo Jeseníky, tak jezděme na kole klidně i doma, no.
2: Jenom nesmí být tak jako tento týden. To je samozřejmě trochu komplikací.
3: No, je pravda, že já jsem od teď, když si to uvědomuju, tak já jsem od té neděle vlastně nebyl ani jednou na kole. Pořád běhám, už mě bolí nohy, už bych to potřeboval vystřídat jako s tou cyklistikou, ale pořád na to není počasí nebo čas, no. Tak jako začínal fotbalový šampionát, takže pro vás spousta práce. Pro mě tolik ne, ale samozřejmě té práce mám jiné zase spoustu, takže...
1: No, ale Jirko, nějaká v mezičase tam byla docela rychlá desítka, ne, jsem viděl. Od té doby, co jsme naposledy tady spolu mluvili, ne ve Stromovce.
3: No. Jo, jo, jo, to byla hrozně hezká akce, to bylo v sobotu minulou a byla to vlastně akce v rámci českých půlmaratonů, nebo té série České půlmaratony. A já jsem teda běžel desítku jenom, Prákran, a byla tam Martina Sáblíková, která bude i v sobotu teďko na off-season festivalu. A běžela půlmaraton, běžela skvěle. My jsme si to tak jako rozhodili, že ona běžela s těmi lidmi ten půlmaraton. Já jsem teda se přihlásil na tu desítku, aby tam taky byla nějaká, nechci říct osobnost, ale aby tam byl jeden z nás prostě, aby jsme si to rozhodili. A musím se přiznat, že já jsem v tu sobotu dopoledne byl na kole, takže už jsem si jako nechtěl dát odpoledne ještě k tomu jako půlmaraton, takže ta desítka mi bohatě stačila. A bylo to strašně hezký, jako hrozně hezká akce. 800 lidí jako na nový závod, který vlastně jako nebyl dřív. Tak jako spousta lidí, skvělá atmosféra, skvěle zabezpečená trať. Na to, že se běželo vlastně kolem Trojského kanálu, kde zrovna byl světový pohár, tak se to tak jako všechno sešlo. Ještě byl dokonce ve Stromovce nějaký hudební festival, takže jsme se tam prodírali, ale bylo to vlastně nakonec fajn, super zabezpečený a hrozně hezká akce. Já jsem si zaběhl docela jako na to, že jsem jako nečekal, že poběžím rychle, že jsem to fakt chtěl jenom se toho zúčastnit. A běžela i moje Soňa, takže jsme to fakt měli spíš jako takovou jako odpolední společenskou sportovní akci. A nakonec jsem běžel jako velmi dobře, doběhl jsem devátej, vyhrál jsem svoji kategorii jako nad 50 borců, kterých tam samozřejmě asi už tolik nebylo, protože do tohohle věku už se málo kdo dožije v nějakým aktivní formě. Ale ne, já si dělám legraci, bylo to hrozně fajn a běželo se mi hezky, takže přestože vůbec neběhám nějaký intervaly v tréninku, tak jednou za týden, jako když si člověk potom skočí do nějakého závodu, tak si ty trubky trošku odšlemí a protáhne, no.
2: Pěkné, pěkné. V sobotu bylo hezky, to můžu sám potvrdit, protože byl vlastně vrchol mé cyklistické sezóny.
3: Jo a pozor, ano, Ježíš, ještě jsi to připomněl, já jsem to měl napsaný.
2: Fakt?
3: No, měl, že jsem se na
2: tak
3: tomu
2: to zajímalo
3: chtěl.
2: Moc.
3: No, povídej.
2: No, my jezdíme takovou výšku, ano, pro mě je vrcholem sezóny výška, vůbec se za to nestídím, protože já prostě
1: nemáš
2: nezávodím, nějak mě to jako neláká, takže jsme jeli vlastně naši tradiční výšku Praha, což znamená, že z Prahy jedeme na kopec Praha, který je kousek za Příbramí a zpátky do Prahy.
3: To je vlastně nejvyšší vrchol v Brdech, ne? Nebo
2: no,
3: jeden z nejvyšších.
2: No, metry není, no, o dva metry je druhý nejvyšší, ale vlastně jo. Ale i na ten nejvyšší jsme potom zajeli. A,
1: To je tok.
2: Přesně tak.
3: To tok.
2: A celkem to dalo asi 150 kilometrů.
3: Na bajku.
2: Přičemž tenhle rok jsme se jako udělali podle toho, že máme větší kondici, fyzičku snad, tak jsme si udělali jakoby víc těch těžších kořenitých úseků po trase, takže to nebylo jako ani po té vojenské cestě, ale vyloženě lesem a na to jsme potřebovali jako vyloženě dobré počasí, no, ale už jsme jako dojížděli hodně, hodně hotový, no.
1: Já jsem tady párkrát Brdy chválil z hlediska cyklistiky silniční i té gravelové, tak já chci slyšet pochvalu i od člověka na bajku, že je to parádní oblast. Ty tam ostatně jako jezdíš mnohem častěji. Než já.
2: Je to naprosto fantastická oblast, úžasná. Člověk by doufal, že už se dokáží odminovat i ty pole nebo od
1: jako ty značky
2: zbrojit.
1: Mě pořád trošku děsí, to je pravda, no.
2: Ty plochy okolo toku a podobně. Párkrát jsme tam i jako zkusili jet s tou, přiznám se, zakázanou oblastí té dopadové plochy, kdy je to vlastně krásné na horské kolo.
3: Taková ruská ruleta, ale trošku.
2: No, ale viděl jsi, že už tam někdo šel nebo jel před tebou hodněkrát, tak...
1: Ještě tak topina jednou končí.
3: Kdyby náhodou, tak nějakou nohu doma najdu ještě, jo, kdyby bylo potřeba.
1: Děkuju.
2: No, ale bylo by hezké, kdyby to někdo dokázal samozřejmě zbavit všech těch věcí, které tam zůstaly po tom, co to byl vojenský objekt, vlastně celé ty centrální Brdy, ty nejvyšší dopadové plochy jako Houpák, Jordán a podobně, tak kdyby to tam celé šlo zbavit těchto věcí a nemuselo se jenom po těch cestách, které jsou tam pravda často rozbité, ale i tak, no, tak by to možná bylo ještě hezčí, nicméně i to je pro nás vlastně jako z Prahy strašně daleko to dojet, tam dojedeš a už si na nějakých 60 kilometrech a tu pojedeš přímo.
3: No ale takže... takováhle výzva, jako když si ji dáte jednou za rok, jako Martin Charvát, tak jako super, a máš to uložený určitě na Strávě, takže no, fanoušci se můžou podívat a třeba nechat se inspirovat. Ale ono samozřejmě, pokud to nechcete takhle těžký, jako jet to na 150 kilometrů, tak se dá určitě někam tam dojet autem, tam zaparkovat a pak si užít přímo ty Brdy. Jaká je tam infrastruktura, co se týče třeba stánků s občerstvením, lepší se to?
2: Ne, mám dopředu vytipované a už i ty špatné, i ty dobré hospody a nebo obecně místa, kde se dá nějakým způsobem zastavit, a také mám vyzkoumané studánky, protože ty tam vlastně potřebuješ v těch centrálních Brdech vědět, kde je která studánka.
3: Pokud mi není rozbuška teda zrovna.
2: Protože tam vlastně žádné stánky jako nejsou, krom nějakých těch obecně známých míst, nevím, jestli na Třech Trubkách je něco tam,
3: jo,
2: je, myslím stánek.
3: Jo, teď je to hodně zrenovované.
2: Ale tam na těch vrcholech jako nejsou, ať už u toho vysílače, co je na Praze, nebo na Toku, tam není vůbec nic, tam je jako malá mohylka a dřevěný kříž a napsáno tady je Tok a konec. A jinak tam není nic.
3: Kdyby to bylo u Brna, tak tady je to Tok.
2: No, a vlastně potřebuješ vidět, i kde je studánka, že si tam vezmeš do bidenu vodu a tím pádem máš aspoň co pít, ale jinak jídlo tam není nic a třeba v Jincích dole sem vyloženě už vyhýbáme jednomu podniku, kde víme z minulých let, že to prostě není dobře, tak teď jsme zkusili jiný, tam jsme si naložili pizzu do břicha a vydržela tam i po následném stoupání, což nás tady překvapilo, ale tam nebylo co jiného.
1: My tam jezdíme z té strany od Příbramy z Bohutína, tam je moc hezká restaurace u fotbalového hřiště těsně u lesa, mám to tam strašně rád, je to tam pěkné, i k posezení, ale jinak je to, jak Martin Charvát říká, prostě v Brdech člověk musí počítat s tím, že jako cokoliv koupí, jenom když ty Brdy úplně celé přejede, ať už na tu stranu nebo na tu zpátky, uprostřed není nic a jako velmi často ani žádný signál, takže tam je člověk opravdu odkázaný sám na sebe a potom teda jsou tam ty cedulky, o kterých Martin mluvil, kterým já se teda vyhýbám jako čert kříži, ale vidím, že bajkeři jsou odvážnější, takže zase jednou bod pro horské kolo.
3: No, mě to připomíná, když jsme projížděli loni se Zdeňkem Štybarem před začátkem Tour de France nějaké ty úseky kolem Lille a tam jsou vlastně ty místa z té první nebo druhé světové války, myslím, že to je z první, po těch bombách a po těch zákopech, tak tam jsou ty cedulky do posud a přitom je to už jako kolik desítek let od těch obou válečných konfliktů a stejně si tam člověk nechce jít jako odskočit jako někam do křovíčka, jo, protože fakt to tam pořád hrozí a člověk z toho má spíš jako husí kůži, když to tam vidí, ale na druhou stranu jako tady hejlíkovo okénko po brdských restauracích je důležitá informace nejenom pro mě, ale i pro naše posluchače, kdyby chtěli vyrazit, tak asi víte teda už kam, kde si máte najíst a kde si máte nakoupit.
1: Pozveme na zítřek, Martine.
2: Pozveme na zítřek, protože na Radiožurnálu Sport teď posloucháte Kilometry Jiřího Ježka. Kilometry Jiřího Ježka budou také na festivalu Off-Season, a to hned dvakrát. Poprvé se Simonou Bubeníčkovou a Metodějem Jílkem, to bude na hlavní stage.
1: V poledne. Jestli se nepletu. Tak.
2: A potom od 17 hodin bychom měli v našem Airstreamu, tedy v našem pojízdném studiu, přetáčet rozhovor s Vítem Krejčím, tedy českým basketbalistou, se kterým se ale budeme bavit, předpokládám, i o kondiční přípravě. No a také, co se týče Metoděje Jílka, tak ty jsi ho vlastně teďko viděl, Jirko. Metoděj Jílek, nevím, jestli víš, on je velký fanoušek třeba Paula Sexase, protože oni jsou vlastně stejně věkově, takže předpokládám, že i s Metodějem Jílkem to může být velmi zajímavě o cyklistice. A v průběhu dnešních kilometrů ještě budeme soutěžit o dvě vstupenky na festival Off-Season, tak si to nenechte ujít.
1: Určitě, dostaneme se k tomu a teď uděláme takový trošku velký oslý můstek, protože to vypadá, že bychom měli mít ve spojení jednoho českého cyklistu, který už se k nám nedávno spojil do kilometrů, tak uvidíme, jestli se to podařilo i tentokrát. Krásné dopoledne, Pavle, slyšíme se.
4: Ahoj, čau, hezké dopoledne.
1: Pavel Bittner v Kilometrech Jiřího Ježka, tak my teď samozřejmě, protože jsme novináři, budeme chtít aktuální informace. Jak to vypadá se zraněním Pavla Bittnera?
4: Tak popravdě to vypadá moc dobře, mám pro vás i čerstvý zprávy, protože jsem byl dneska zrovna ráno to zkontrolovat u ortopeda a ten mi dal zelenou, že už můžu dělat cokoliv s nohou, samozřejmě ne žádný blbosti, nějaký, nevím, skoky a sprinty a takhle, jako, ale na kole můžu dělat všechno, takže zpráva předána do týmu a můžu postupně teďka progresivně víc a víc trénovat směrem k Tour, takže boží.
3: Ahoj Pavle, já tě taky zdravím a díky, že jsi se připojil. Znamená to teda, že už ten cyklistický trénink může teďko naplno probíhat a budeš ladit na to, aby si na Tour de France hned od prvních etap mohl bojovat o vítězství?
4: Přesně tak. Já už jsem teďka naštěstí ten poslední týden mohl docela jezdit, co se týče jako objemu, jako tréninky. Samozřejmě tam byla ještě nějaká limitace, ale už aj dva dny zpátky jsem tam jezdil nějaký úseky na VO2 Max, takže ten progres jde dobře, jako dokonce aj líp, než jsem čekal. A tím, že jsem teďka dostal úplně zelenou doktora, tak je tým spokojený. Dokonce přemýšlí o tom, že bych aj závodil příští týden, ale to ještě nechám přesně na tom performance týmu a spíš bych byl radši možná za nějaký pořádný blok tréninku a možná se objevil na mistrákách a potom samozřejmě přijet na start tour v dobré formě.
2: Takže start na mistrovství republiky možná ještě bude v podání Pavla Bittnera. Jsme moc rádi, že vás, Pavle, slyšíme v dobré náladě. Zajímá mě, jak se vám líbí na Berounsku, jaké to tam je. Od Jiřího Ješka slyšíme totiž samou chválu z podstatě vedlejší vesnice.
4: Jo, za mě úplně boží, jako na kolo jsem tady maximálně spokojený a i Mire, moje přítelkyně, je tady moc spokojená na trénink. Je tady velký výběr, jsou tady hezký silnice a hlavně hodně takhle klid dopoledne a i docela odpoledne, když člověk vyjede později, tak těch aut moc nenajde, takže je to bezpečný a pro mě jako, no pro nás takhle je na to cestování, je to kousek na letiště a kousek do Prahy, takže za mě úplně super. Jako jsem samozřejmě já jsem takhle vychovaný na těch Jeseníkách a tam kolem, kde jsou takový cyklistický ráj, ale musím říct, že tady je to hodně porovnatelný.
3: Tak to strašně rád slyším, protože já jsem se do tohohle kraje totálně zamiloval. Už když jsem bydlel v Praze, tak jsem vlastně tímhle směrem nejradši jezdil na kole a teď to ta láska během covidu vyplynula až to, že jsme si tam pořídili dům. Ale pojďme se vrátit ještě k tomu tvýmu zranění, i když jako spíš bych chtěl mluvit optimisticky, ale když k tomu došlo a když jsi viděl vlastně po tom prvním vyšetření, co všecko vlastně se s tou nohou stalo, byl někdy moment, že jsi vlastně vzdal už tu Tour de France letošní a řekl jsi, radši pošetřím nohu a počkám si na příští rok, nebo jsi od začátku byl ten typ, který řekne, ty ať se děje, co se děje, já to vybojuju.
4: Tak řekl bych, že někde mezi. Já jsem věřil tomu, nebo byl jsem takový realistický a viděl jsem, že prostě pro to udělám 100%, abych se na startu té tour mohl objevit, ale říkal jsem si, OK, když tam bude nějaká komplikace nebo se nebude hojit, jak mělo, tak se prostě kvůli tomu nebudu stresovat, budu vědět, že jsem udělal 100% a víc toho prostě nejde udělat. A jako byl jsem hodně realistický, řeknu, hodně přítelkyně a lidi kolem mi říkali, jo, to bude rychle se zahojíš a já jsem si říkal, jo, OK, tak uvidíme, ale nakonec se to jako povedlo hodně rychle a i rychle jsem čekal a popravdě od té doby, co jsem pak dostal zelenou, že se můžu začít trošku hýbat, tak jsem začal chodit do posilky, začal jsem jezdit nějakým tom vesle a skiergu a od té doby, co se ta krev začala trošku točit v tom těle, tak to neskutečně pomohlo, takže by se dalo říct, že ten samotný pohyb je takovej jako největší lék, takže z toho jsem měl asi největší radost a od té doby se to hrozně zrychlilo a věděl jsem, že na tour to zvládnu, nevěděl jsem v jaké formě, ale teďka už vím, že ještě když mám nějaký, nevím kolik to je, 3 týdny, možná trošku víc, tak to zvládnu v docela dobré formě snad. I kdybych mi nebyl v těch prvních pár dnech, tak

0: ale potom po té zlomenině ruky, tak ty to krásně potvrzuješ taky. Jak velkou pomoc v tomhletom si měl od svého týmu v tom léčení?
1: Tak měli na mě velký dohled, samozřejmě byl jsem v kontaktu s doktorem, ale myslím si, že největší takhle podporu jsem dostal i skrz vlastně svaz a Český olympijský výbor a byl jsem vlastně pod dohledem tady v Centru pohybové medicíny pod Jáchymem Kolářem, jsem chodil na fyzio a na různé rehabky a to si myslím, že mi hodně pomohlo, že mi tam dali super péči a budu ještě nějakou dobu pokračovat a samozřejmě ještě panem doktorem Beckem, kde jsem byl na ortopedii a dneska ráno, tak mi dali zelenou a s tím jsem asi nejvíc spokojený, tady kousek z Berouna dojde do Prahy, takže a samozřejmě pak tým byl moc spokojený, dal mi teďka zelenou na trénink a doufám, že je všechno správně, jak má být. A teďka už budeme jenom posilovat na tom kole a bude to všechno dobrý směrem k tour. Takže podpora byla super, jak mentální, tak takhle to je léčivá. No.
2: My taky doufáme, že všechno bude v pořádku a moc držíme palce. Taky jsme samozřejmě všichni moc rádi, že vás znovu třeba i jako amatéři budeme moc na Berounsku potkávat. Mě to teda vždycky hodně zvedlo náladu, když jsem potkal buď Pavla Bittnera nebo jeho přítelkyni Mire. Je to pěkné prostě vidět, že i profesionálové můžou trénovat v téhle krásné krajině. Chtěl jsem se zeptat na to, co zaznělo už před chvílí, a to je tedy ten mistrák. Mistrovství České republiky koná se tentokrát v Jeseníkách. Hodně těžká trať pro člověka, který je sprinter nebo sprinter klasikář, tak co si od toho Pavel Bittner slibuje, kromě toho, že to asi není docela daleko od místa, kde se narodil?
1: Tak právě jsem se o tom bavil asi před půl hodinou s trenérem, že co si myslí o mistrovství republiky, jestli je to aj dobrý jako trénink směrem k tour, a říkal, že jako osobně, že to není nic jako extrémně pozitivního ani negativního, takže uvidíme, možná to bude takový jako osobní rozhodnutí, já bych to určitě moc rád, protože jako v Česku si moc nezazávodím během kariéry a každý takhle závod kousek domů, kdy mě může vidět i rodina, je moc důležitý, hlavně Jeseníky mám moc rád, sice teda ten mistrák je jako trošku extrémní, což samozřejmě jednou za čas taky musí být, ale uvidíme, no. Je to kousek a asi tam nebudu úplně v té maximální ještě formě v té době, ale rád bych závodil, takže ještě se nějakým způsobem rozhodnu, ale spíš to vypadá, že bych aj radši jel, no.
0: Třeba pomoci vytvořit nějakou alianci závodníků z těch World Tour týmů oproti těm závodníkům, kteří jezdí za ty domácí stáje a kteří mají většinou přesilu, tak možná třeba pomoc jednomu z nich aspoň takhle dobře natrénovat na tu Tour de France. Co říkáš, Pavle?
1: No, přesně tak. Samozřejmě jako ty mistráky jsou vždycky strašně nevyspytatelný a třeba překvapím tím sám sebe, jak dobře se budu cítit teďka po tréninkovém bloku a překvapím i ostatní závodníky, že si myslí, jo, tak ten byl teďka zraněný, tak toho necháme jet, ale nebudu úplně předbíhat, tak samozřejmě ty mistráky, jo, nevyspytatelný, bude to hodně náročný, ale jo, já si myslím, že to bude fajn divácky snad a že si to aj trošku užijem.
3: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ješka. Jak moc teď měníte místo, kde se vlastně nacházíte a kde trénujete? Protože jsem viděl už někdy na jaře, že jakmile v Česku přestalo být hezky, tak šup do Španělska, a jak začalo být hezky, tak zpátky do Česka. Teď se to trochu změnilo počasí, tak jestli náhodou nemíříte zpátky na jih Evropy třeba?
1: To je docela dobrý nápad, popravdě, ale asi chvilku zůstanu tady, ale přiznám se, že ani jednou jsem nekoukal jako na nějaký dlouhodobý počasí a vždycky jsem to strašně měl na to hrozný štěstí, že z nějakého důvodu jsem potřeboval do Španělska před závodama a tak dále a pak se zpátky do Česka, že popravdě od té doby, co jsem začal trénovat po vlastně pauze někdy v listopadu, tak jsem neměl snad ani týden jako fakt špatný počasí. Samozřejmě teďka tady občas trošku zaprší, ale jako dá se to přežít. Takže jsem měl obrovský štěstí na tréninkové podmínky Ale teďka jako bych chtěl zůstat v Česku, aspoň chvilečku, takže vás uvidím někde na silnici, doufám.
0: Neplánuje tam tým nějaké ještě vysokohorské soustředění, nějaký blok, nebo stačí

0: ta výška nad Berounkou, kde bydlíš tady v Čechách.
1: Jo, tak tady jsme v nějakých 300 metrech, takže si myslím, že ta hypoxie je fakt hodně těžká na to tělo a budu jak nějaký Kolumbiec, co přijede z nadmořské výšky pak na tour. Takže ne, zůstanu tady, možná tam bude nějaká extra příprava od toho horka, ale myslím si, že co mi teďka nejvíc pomůže, tak prostě jenom jezdí na tom kole co nejvíc a snad to bude, nebo určitě to bude stačit na tu přípravu.
2: My budeme moc držet palce, ať je Pavel Bittner na Tour de France tak připravený, jak je to jen možné, jenom ještě na závěr se zeptám, protože je tam pár takových pěkných etap, které budou možná ještě o trošku složitější na vyřešení než letošní mistrovský České republiky, tak jak moc třeba takhle sprintera Pavla Bittnera děsí, že se jede přes Galibier a pak až se přejede, tak se ještě pojede do Alpe d'Huez zezadu a tak?
1: Jako byl jsem teďka nedávno na jednom podcastu a tam jsem se přiznal, že jsem se na tu trasu ještě moc nekoukal. Jako
2: se
1: vím, že startujeme to. Ne, jako nebudu tady kecat, já jsem, jako vím, že startujeme v Barceloně a pak předposlední etapa jedeme dvakrát Albie a samozřejmě jsou tam nějaký těžký etapy, ale ještě musím jako kouknout na to tak 14 dní předem úplně nějak těsně, takže samozřejmě vím, že to bude těžký, ale není to tak, že bych se obával, že do Paříže nedojedu, takže pokud nebudu nemocnej, tak se to nějak přežije.
3: V Barceloně začíná Tour de France týmovou časovkou, tak ty si říkal, že nechceš nikam jezdit, tak to znamená, že ten tým přijede za tebou tady na Berounsko a budete jezdit
2: tak to bych chtěl potkat.
3: Do Žloukovic podél Berounky časovku týmu.
1: Jo, tady je to jako popravdě na ty úseky na časovku je to úplně ideální, jako z Nižboru směrem na Beroun, takže akorát ten průlet vždycky jako Hýskovem je takovej trošku napil, že tam ty auta jedou tam 50, tak to by se nám tady trénovalo docela blbě, ale myslím si, že tím, že tam nebudeme s nějakýma extra ambicema na celkový pořadí, tak to zvládneme i bez nějakého úplně extra jako tréninku na týmovou časovku a budeme se spíš soustředit na ty etapy do úniku a na sprinterský.
4: No, vloží se do toho kostky na křivoklátě a je to hotové.
1: No, přesně tak.
4: Pavel Bittner v kilometrech Jiřího Ježka, moc krát děkujeme, že jste se s námi spojil. Hodně zdraví především a také snad i nějakou tu formu.
1: Jo, děkuju moc, mějte se.
3: Pavle, díky, uvidíme se v Barceloně, těším se na tebe.
1: Ahoj.
2: Pavel Bittner v dnešních kilometrech Jiřího Ježka, tak jsme jednak moc rádi, že se podařilo spojení, jednak jsme samozřejmě moc rádi, že můžeme v tuhle chvíli potvrdit, že tam budeme mít dva české zástupce na tom nejprestižnějším etapovém závodě, který je v kalendáři, kromě Matyáse Vacka, tedy i Pavel Bittner dostává zelenou, jak od fyzioterapeutů, lékařů, tak samozřejmě i od jeho týmu Picnic Post NL, co by si bez něj počali.
3: I od jeho přítelkyně,
2: Mira určitě
3: zelená.
2: Taky moc pomohla v té rekonvalescenci. Tak to je výborná zpráva a já možná teď využiju jednoho oslího můstku, který jsem taky měl připravený, než se vrátíme k tomu festivalu Off Season, tak jsem chtěl krátce s Jiřím Ježkem pohovořit o tom přípravném závodě, který se teď jede ve Francii, přípravném závodě na Tour de France, závodě, který se jmenoval Dauphiné, my mu pořád asi budeme rádi říkat dál Dauphiné, i když se jmenuje Tour Auvergne-Rhône-Alpes, takhle se jmenuje ten region nebo ty regiony, ve kterých se odehrává a mě tam strašně zaujala, Jirko, týmová časovka. Protože je to pár let, co se vlastně ve Francii začala ta týmová časovka jezdit podle trošku jiných pravidel. Už se nepočítá čas čtvrtého závodníka, ale vlastně každý si jede za svoje. A já jsem se tě chtěl zeptat, co si o tom myslíš, protože mě to strašně baví.
3: No, je to velká změna a já si myslím dobrým směrem, protože vlastně pokud ten tým má třeba dva až tři závodníky, kteří jako jsou, já nevím, hlavní lídr na celkové pořadí a pak ještě dva záložní, tak vlastně všichni tři se musí snažit, aby dojeli tak nějak pospolu a samozřejmě ten, kdo by měl být v tom pořadí nejvýš, tak to má v podstatě jako takovou svoji vlastní individuální časovku, ve kterému pomáhají jeho týmoví parťáci. A mně ten systém se strašně moc líbí taky, jako přijde mi to skvělé až do toho momentu, kdyby třeba ten lídr pro to celkové pořadí měl mít defekt, nebo z nějakého důvodu třeba spadnul, tak pak je jako samozřejmě na snadě, aby ten tým na něj počkal a tím pádem se rozhodí potom to pořadí všem, jo. Takže je to dvousečná zbraň, nicméně jako zajímavý a i to zajímavé vlastně bylo v tom právě v tomhletom závodě, o kterém mluvíme, kde třeba některé týmy, od kterých bych čekal, že budou nastupních vítězů, tak se jim moc nepodařilo a to myslím třeba UAE, tým Emirates, je vidět, že bez toho tady Pogačara jsou tak jako nějaký jako nejistý.
4: No zatím v téhle sezóně ano, ty se chceš dostat k tomu, k té aféře spadlého řetězu, viď, Karle?
2: Taky můžu, nemusím, je mi to vlastně úplně jedno, mně se to opravdu jako líbilo, protože jsme viděli i různé taktické varianty toho, jak to vlastně udělat, v kolika jako postupně ztrácet ty závodníky. Možná jediná kontroverzní věc tady je, že to na rozdíl od Tour de France nebyla první etapa. Já to nemám rád, když je to uprostřed toho etapáku, protože je to svým způsobem nefér, protože někdo už třeba, zrovna včetně UAE, prostě nevyráží v celém počtu. A to mi přijde takové trošku nefér. Na Tour de France, jak už Jiří Ježek naznačil, se tímhle začínat bude, takže tam je to za mě úplně v pořádku. A vlastně jsem i rád, jak to tady dopadlo výsledkově, protože ty týmy těch hlavních favoritů, řekněme papírových, těch nejlepších vrchařů a dneska už se tedy v pátek se jede na tomhle závodě, řekněme hodně horská, kopcovitá etapa, ale ten víkend je nesmírně náročný. Tak já jsem strašně rád, že ať už tedy Del Toro nebo Ayuso nebo Sexas ztrácejí a tak si od toho tak trošku slibuju, že uvidíme takzvaně ohňostroj a že se bude útočit a moc se na to těší. Dořeknu tuhletu týmovou časovku, vyhrál tým Visma a jak už naznačil Martin Charvat, bylo to zajímavé, co se dělo u té společnosti Netcompany Ineos. Ineos, jak je známe, protože oni mají dva lídry a jeden z nich v průběhu té časovky měl mechanický problém, muselo se na něj čekat a tomu druhému se to nelíbilo. Tomu druhému se to vůbec nelíbilo. Mluvím o Oscaru Onlim a Kevinu Vokelánovi.
3: No, je to zajímavé, že pokud vyrazíte do takového závodu vlastně s dvěma kohouty, tak tam už je potom hraje osobnost každého z nich, jak se k takovýhle situaci postaví. Samozřejmě, že ten týmový manažer by byl rád, kdyby oba měli vlastně stejnou náturu a prostě jeden na druhé počkal, oba byli jako kamaráčtí, jeden druhému to nevyčítal, ale takový závodníci nejsou prostě, jako každý má v sobě to ego a každý má pocit, že pokud není on jako jasně definován jako ta jednička, nebo naopak jasně definován jako, že jenom tam kvůli pomoci, tak každý má v tom srdci jako tu touhu nějakým způsobem se prosadit a tenhle ten etapák patří mezi jako ty nejsledovanější a pod těmi vlastně třemi úplně nejprestižnějšími Tour, Vuelta, Giro, tak patří vlastně do té druhé řady těch důležitých etapových závodů a vyhrát tam jako celkové pořadí nebo mít šanci na stupně vítězů, tak je pro každého z nich, zvlášť protože to nejsou úplně ty hlavní hvězdy současné cyklistiky, tak by to bylo určitě důležitý. No.
4: Na druhou stranu, oni by si vlastně v tom čase nijak jako nepomohli. Oni prostě dojedou v tom stejném čase, takže jeden na druhého nenajde nic a rozhodovat se tam stejně má v těch kopcích a pozor, potom stále jako dodejme, že to je přípravný závod na Tour de France, ačkoliv je jako jeden z těch velmi sledovaných a navíc ty největší hvězdy, jako tím myslím Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, tam nejsou.
2: Jasně, jemu šlo, tomu Vokelánovi šlo prostě o to, že se mu zdálo, že kvůli tomu, že budou brzdit, protože ten problém byl navíc ve sjezdu, oni opravdu jeli nesmírně rychle, tak kvůli tomu, že brzdili, tak vlastně oni přišli o možné vítězství v etapě, což podle mě přišli, protože s tou Vismou prohráli ani ne o 10 sekund. A on by býval šel do žlutého, což si myslím, že prostě pro Francouze na tomhle osmidenním závodu ve Francii je nesmírně prestižní věc, takže jako chápu, že byl naštvaný, i když si myslím, že se tým rozhodl správně v autě mimochodem Geraint Thomas, který tedy není sportovní ředitel, ale je nad sportovním ředitelem a občas na nějaký závod jede, tak tady to bylo jeho rozhodnutí.
4: Jestli to vyřešil vtipem schválně.
2: No nevím, jestli to vyřešil, ale se to vyřešil správně.
3: No tak já si myslím hlavně, že on má takovou autoritu těch závodníků, že to, co řekne on, tak už nikdo nespochybňuje. Kevin Vokelán, jako hele, druhé místo celkově zatím, ztrácí nějakých 12 vteřin na Alexe Bodena, který se dostal do toho žlutého únikem, skvěle, udržel to, ten tým ho podržel i v té týmové časovce, takže pořád jakoby vede, ale samozřejmě se nedá očekávat, že to udrží v těch kopcích, takže Kevin Vauclin dobře, měl by jeden, dva dny ve žlutém navíc, ale pokud bude mít tu formu, o které mluví, že má, tak to musí potvrdit. Jak říká náš tady fotbalový expert Pavel Horvát, pravda leží na hřišti, tak tady pravda leží na silnici. A pokud má tu ambici, tak ať ji ukáže o tom víkendu.
2: Je to tak, rozhodne se o víkendu těžké etapy, já se na ně moc těším.
4: Přesně tak. Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, teď asi můžeme jít na tu soutěž.
2: Můžeme, klidně můžeme jít na soutěž. Já se jdu tady připravovat technicky, Martine, povídej.
3: Dneska je to závod na trampolínách, skáčem z tématu do tématu.
4: Přesně tak. Číslo do studia 221 552 222. O co soutěžíme? Soutěžíme o dva lístky na festival Offseason na Kilometry Jiřího Ješka, které tam budou tedy, jak jsme říkali, na té hlavní stage s nadšemcem do cyklistiky, ale jinak rychlobruslařem Metodějem Jílkem a také s českou paralympijskou reprezentantkou a také medailistkou z paralympiády běžkyní na lyžích Simonou Bubeníčkovou. No a potom předtáčené Kilometry Jiřího Ješka na jeden z těch příštích týdnů, takže kdo nechcete čekat, můžete to mít live teď v sobotu s basketbalistou Vítem Krejčím, tam se předpokládám budeme bavit spíše o kondiční přípravě, o běhání a o kondici přípravuje basketbalistů v NBA.
3: A také není vyloučeno, že pokud vyhrajete tyhle ty dva lístky, tak že si vás nevezmeme do našeho Airstreamu a uděláme krátký rozhovor třeba i s vámi, pokud máte co říct.
2: A taky není vyloučeno, protože součástí tohohle festivalu je turnaj v padelu a myslím, že tam je i část pro fanoušky, že si třeba zahrajete padel s Jiřím Ješkem nebo proti Jiřímu Ješkovi.
3: Ano, a taky není vyloučeno, že si při tom padelu třeba něco udělám. Ty kilometry odpolední se budou muset vysílat někde jinde.
2: Jirko, tak aspoň ty první, ne? Ty by měly být, protože...
3: Ty první klapnou,
2: tak
3: ano.
2: Ty první klapnou, takže to jsou ty. No tak už mi sem někdo volal, ale než jsem ho stihl přijmout, tak to zase položil. Tak to je možná škoda, to se nemusíte stydět.
4: Tím padelem ho odradil.
2: Dejte mi aspoň pár sekund, až to zvládnu tedy, ať to tedy zvládnu. Dobře, off-season, jak se Jiří Ježek už teď moc těší?
3: Já se těším, protože mě to přijde jako skvělý koncept, kde fanoušci mohou potkat sportovní hvězdy napříč sportovním světem, ať to jsou fotbalisti, hokejisti. Bude se tam oficiálně loučit s kariérou Martina Sáblíková, bude tam třeba Natálie Tašlerová, krasobruslařka, budou tam další hvězdy, přesně Vít Krejčí, basketbalista, Metoděj Jílek, aktuální držitel vlastně ceny Jiřího Stanislava Guta Jarkovského, což je cena, kterou dávají vlastně sportovci za nejhodnotnější sportovní výkon za uplynulý rok, takže sportovci volí tuhle tu cenu a byl zvolen Metoděj Jílek ještě za tu předolympijskou sezónu, takže letos se pravděpodobně stane, že bude mezi nejlepšími taky, ale bylo hrozně fajn vidět, že ho to potěšilo, že dostal cenu od sportovců vlastně.
2: Už tady máme volajícího, tak dobrý den, slyšíme se?
5: Ano, dobrý den.
2: Dobrý. Ještě jednou, já se omluvám, já jsem přeslechl jméno křestní.
5: Petr.
2: Petr, dobře. A máte tedy zájem jít se zítra podívat na festival Offseason? Připomínám, že se koná v Praze na výstavišti.
5: Ano. Rád bych šel.
4: To bychom mohli dát i nějakou soutěžní otázku. Tak například, kteří dva čeští cyklisté budou na Tour de France? Už jsme to zmiňovali v těchto kilometrech Jiřího Ješka. Ať to nemáte úplně zadarmo.
5: Tak to nedám.
2: Tak jednoho.
3: Tak jeden stačí.
4: Jeden by stačil.
5: No, byl tam teď právě před chvíli s ním rozhovor, to jsem poslouchal.
2: Tak ten tam jede, říkal.
5: No.
3: No, takže správně.
5: Bittner.
2: Je to tak, Pavel Bittner. My vám ty vstupenky samozřejmě dát chceme, tak jsme moc rádi, že jste si vzpomněl aspoň na Pavla Bittnera. My si teď budeme s Jiřím Ješkem povídat dál, ale to telefonní číslo, které tady před sebou vidím, tak si ukládám a určitě se vám ozveme a lístky vám co nejrychleji pošleme, abyste zítra na výstaviště mohl dorazit, tak se vlastně těšíme na viděnou.
5: Bezvadný, děkuji moc, budu se těšit.
3: Klidně se nám tam přihlašte, až nás někde uvidíte, budeme tam mít takový ten stříbrný rozhlasový Airstream, ze kterého budeme vysílat, tak se tam přijďte přihlásit a třeba vás vezmeme na chvíli do vysílání.
5: Ok, děkuji moc, díky.
2: Mějte se hezky, naslyšenou.
6: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka dnes s Martinem Charvátem, Karlem Janu a Jiřím Ježkem a teď je tu prostor pro Martina Charváta, který si připravil následující segment. Martine, pojď do nás, hlavně asi do Jirky.
4: Předpokládám, že především do Jirky. Jak se díváš, Jirko, na to, co předvádí Jan Willem van Schip, což je člověk, který je vlastně... Nechci ho úplně schodit, ale pouze kontroverzní v tom celém pelotonu, ať už různých závodů nebo World Tour obecně, ale zkrátka závodu poří pod hlavičkou UCI, abych byl úplně přesný. A sice jde o to, že on zpravidla používá věci, které, když budu mírný, UCI, tedy Mezinárodní cyklistickou federaci, nějakým způsobem iritují. A to nechci nutně tvrdit, že on používá věci nedovolené, používá věci kontroverzní, způsoby kontroverzní na kole a bývá za to bohužel pro jeho kontinentální stáj často diskvalifikován.
3: No, samozřejmě, bavíme se o závodníkovi, který je špičkový dráhář, mám pocit, že vyhrál mistrovství světa ve dvojicích, mistr světa na dráze a vlastně v těch závodech na silnici on prostě proslulí tím, že používá materiál, který je na hraně, minimálně na hraně, někdy za hranou, tak, aby získal co nejaerodynamičtější pozici. Je to takový inovátor, ale podle mě jako nedovoleným způsobem. Je to takový revolucionář, on si k tomu prostě podle mě si na ty vidle nabíhá sám, on dráždí ty komisaře a oni k němu mají samozřejmě stejný vztah, jako mají rozhodčí třeba k... Teď mi vypadlo to jméno, úplně jsem ho vytěsnil.
2: Tomáši Řepkovi.
3: Třeba tak. Toho jsem nemyslel, teď jsem myslel toho současného.
4: Tomáše Chorého.
3: Tomáše Chorého, ano, už mi naskočil. Tak se mu omlouvám. Prostě s podobným způsobem Jan Willem van Schip prostě dráždí ty komisaře. On prostě jako nechce ustoupit z toho, že on bude jezdit tak, jak se mu chce a i když to nenahrává těm pravidlům, tak prostě oni ho vždycky vyloučí z toho závodu. Někdy ho musí téměř sestřelit na motorce, když už mu po třetí říkají, že je vyloučen a on jede dál. Tak je to takový prostě bojovník s větrnými mlýny. Proti UCI to v životě nemůže vyhrát. Podle mě to má v krvi, že prostě chce drážit, chce být kontroverzní. Já bych ho v týmu nechtěl, protože i když je to třeba hodnej kluk, já ho opravdu neznám. Neznám ho, určitě by o něm líp promluvil Martin Hačecký, který s ním na té dráze strávil spoustu závodů. Jaký to je člověk v civilu, ale podle mě přijde jako zbytečně kontroverzní. A i právě ti týmoví manažeři říkali, že on vlastně v těch závodech jim nevydělá žádné peníze, ale v každém závodě za něj zaplatí 3 000 euro pokutu, jo, takže se jim moc nevyplatí.
4: To sice ano, ale teď se dostáváš podle mě především k té technické části a on už bývá penalizován i za to, jakým způsobem drží řídítka a poukazuje na to, že vlastně není jediný, kdo to tak dělá, jenomže vzhledem k tomu, že on je velmi vysoký, takže zkrátka používá to, jak je to pro něj skoro až přirozené.
3: On jezdí v takové té aerodynamické pozici, že si opře předloktí vlastně o tu horní část řídítek a jenom maličko kama drží vlastně ty brzdové páky, což takhle používají vlastně dráhaři, takhle jezdí, na silnici je to zakázané, na silnici je prostě dané, že má člověk držet ty řídítka dlaněmi a nemá si opírat vlastně těma předloktíma o tu horní část a má držet ty řídítka pevně. On je vysoký, tak samozřejmě pro něj tahle ta aerodynamická pozice je vlastně příjemná a pomáhá mu vlastně dát ten výkon, zvlášť když je třeba sám v úniku, nebo prostě jede ve trojici v úniku a on je takový notorický útěkář z toho pelotonu. Ale prostě tím, že už má tohleto jméno, tak ty komisaři na těch motorkách se těší, až on pojede někde sám a až takhle zalehne na ty řídítka a přesně mu to dají sežrát a řeknou, hele, opět si porušil pravidla, seš vyloučen prostě za nesprávné držení posedu nebo prostě té pozice na kole. Samozřejmě, že takhle každou chvíli si uleví jako v té pozici i Tadej Pogačár nebo prostě někdo ze sjezdu si takhle právě chytne ty řídítka, ale prostě on má už to jméno, tím, že takhle dráží ty komisaře dlouhodobě, tak prostě bohužel, no, a možná ho to bude stát jako smlouvu, protože ten tým už jako je vyloženě na něj už taky jako alergický, protože fakt v každém závodě, nejenom, že ho vyloučej a oslabí ten tým, ale ještě za něj zaplatí prostě x tisíc euro pokuty, no.
2: To je asi jediné, s čím já mám v té celé kauze, která je dlouhá a složitá, a on byl diskvalifikován hodněkrát a z hodně různých důvodů. Tak asi jediné, v čem já jsem na jeho straně, je, že on říká, že už si na něj UCI vyloženě zasedla,
3: jo?
2: A že vlastně i s ním jako komunikují vyloženě neprofesionálním způsobem, že jsou na něj prostě opravdu zasedli. Já jim lidsky strašně rozumím, protože prostě být rozhodčím na závodě, na který prostě pravidelně přichází tenhle opravdu zvláštní člověk, velmi vysoký 1,95 m, který má prostě sedí na tom kole jak kudlanka, tak jako chápu, že to ty lidi, kteří mají dohlížet na dodržování pravidel, irituje. Teď naposledy byl vyloučen třeba za to, že si strkal bidony zepředu za dres, což je prostě jasné porušení pravidel, a tam už jako není vůbec o čem, hotovo, konec, slézáš z kola, jdi domů, prostě tohle se nesmí, ty to víš, je to, to není nové pravidlo, prostě to je zakázané. Ale jsou tam jako případy, kdy jemu třeba bylo řečeno, že to kolo je prostě proti pravidlům, on vlastně se to rozporoval a nakonec mu UCI musela dát za pravdu. A tohle se stalo jako několikrát a on dokonce tvrdí, že byl ze strany Mezinárodní cyklistické unie prostě požádán o schůzku, kde si měli definitivně vyříkat, že co je povolené a co ne. On to chtěl prostě mít černé na bílém a ta schůzka byla několikrát na poslední stranu, na poslední chvíli zrušena ze strany prostě UCI, což je divné. Jan Willen van Schep je divný, ale tohle je prostě taky divné. Takže tohle je asi jediné, co mi na tom vadí. Lidsky mu nerozumím, protože je to podle všeho jako velmi, velmi, velmi dobrý cyklista. A myslím si, že by klidně mohl dosahovat dobrých výsledků, i kdyby se posadil na normální kolo, protože to jeho kolo teda opravdu jako normální není. No, to jako ta konstrukce řídítek prostě takhle podle mě to v těch pravidlech to nemůže projít. Takže je to zvláštní, proč to zas a znovu zkouší.
3: Za těch 25 let kariéry jsem poznal spoustu cyklistů a spoustu jako roztodivných charakterů. Takže prostě on zapadá do té škatulky toho, kde rád provokuje a prostě si to nenechá vysvětlit. Přesně jak říkáš, Karle, on by stejně rychle jezdil na jakémkoliv normálním kole, ale prostě on bude podle mě takhle dráždit, protože to má v povaze. A samozřejmě ta UCI taky není svatá a to, co jako mu dělá, je na hranici šikany. Ale teď je otázka, jako kdo je silnější a bohužel v tomhle případě to vždycky jasný. Bude silnější ta UCI. Jo, takže já bejt samozřejmě jim, tak prostě se začnu chovat tak, abych byl prostě jako běžný závodník, jako každý jiný. Ale to on evidentně nechce a jak jsem říkal před chvílí, možná ho to bude stát jako budoucnost v tom sportu, protože on už má problémy i na té dráze. Jo, už samozřejmě ty rozhodčí si na něj dávají pozor i při těch sprintech na dráze, jestli dodržuje ta pravidla, jestli náhodou někoho neohrozí. A cokoliv se v tom závodě, kde on stane, tak vždycky oni to budou dávat jemu za vinu.
2: Ta silniční část kariéry se asi jako vážně vyřeší, jak ty jsi říkal, tím týmem, jako oni s ním nebudou nic chtít mít společného, že jo? Proč by ho tam chtěli, když ho pořád diskvalifikují?
4: No, s tím naprosto souhlasím, že je to člověk, který bude tak jako rebel z povolání.
3: Ano, asi jo.
4: Člověk, který jako chce pozornost za každou cenu, ale mě právě na tom přesně zaujaly ty momenty, co jsi zmiňoval ty, Karle, že on už v něčem je už téměř skoro nevinně, nebo je to samozřejmě pořád hrana, ale v některých momentech už je jako na hraně z té dobré strany a oni ho stejně seknou a stejně mu...
3: Ale to je úplně stejný případ jako s tím Tomášem Chorým, jo. I když samozřejmě já jako s jeho charakterem na hřišti, jak se chová, absolutně nesouhlasím. Tak jeden třeba z pěti odpískaných faulů už je podle mě se sveze jenom s tím, že ten rozhodčí už ho jenom vidí,
2: no,
3: jak projde kolem někoho a okamžitě pískne, protože je to Tomáš Chorý. A to si ale ten sportovec tohleto jméno vytvořil sám.
2: A Tenhle ale argument, vlastně, protože ty pravidla, že jo, teď zase na tom stejném osmidenním závodě francouzském, který se dříve jmenoval Dauphiné a ty jsme o něm mluvili, tak vlastně Anton Charmy, který tam vyhrál z úniku etapu, tak on dostal žlutou kartu právě za to, že si prostě ulevoval, že když tam jede sám, tak se snaží skrčit co nejvíc a že se opíral o řídítka vlastně před loktími. A to je to, co je zakázané. A mě prostě, Jirko, ty kýveš hlavou, tak si určitě zaznamenal tu reakci jeho stáje, která mě pobavila a přišla mi taky jako pochopitelná. A strašně lidská, no.
3: Ne, no samozřejmě, ale tam je rozdíl v tom, že ty rozhodčí mohou dát tu žlutou kartu,
2: tak.
3: Anebo mohou vyloučit.
2: No.
3: Jo, a jak je tam to dvojí výklad pravidel, tak samozřejmě v případě Jana Willema van Schipa se rozhodnou, že ho okamžitě vyloučí, protože už když startujou ty motorky, ty rozhodčí na startu a vidí ho v tom té startovní listině, tak si říkají, tak já si na něj počkám. On určitě něco udělá během prvních 10 kilometrů, jo, a s tímhletím do toho podle mě potěuchle jdou a když to udělá někdo jiný a navíc ještě vyhraje etapu na takhle důležitém závodě, no tak mu radši dají jenom žlutou kartu, aby nebyla nějaká velká kontroverze.
4: Připomenu jenom tu reakci, o které jste mluvili, ale vlastně jsme ji nevysvětlili. A sice, že oni poukázali na to, že Pogačar, Vingegaard, Evenpool dělají úplně to samé. A proč jim tedy nedáte tu žlutou kartu a dáte ji našemu neznámému závodníkovi? No,
2: je to tak, jako tam je přesně vždycky ten problém, když je to pravidlo nekonzistentně vymáháno, anebo prostě lidi vlastně nevědí, co je dovoleno a co ne. No. To je velký problém těch žlutých karet, které mimochodem teď v nových pravidlech UCI prostě vlastně řekla, že se to osvědčilo a že podle toho pojedeme dál nastálo. No. I když vlastně si neuvědomuju, Jirko, že by někdo kvůli těm žlutým kartám třeba musel něco vynechat, takže by ho to opravdu jako skutečně mrzelo.
3: Jako žluté karty v cyklistice jdou naprosto jako pod mým radarem, no. Já vůbec nechápu ten systém a jako moc tomu nerozumím, proč vlastně.
2: Chtěl bys jich dostat strašně moc ve strašně krátké době, aby ti něco zakázali jet. A to se prostě neděje.
3: A já kdybych byl třeba vyblázněný sprintér a opravdu sprintoval každou etapu nebezpečně a sbíral ty žluté karty, tak bych si z toho vůbec nic nedělal. Samozřejmě, že ty závodníky a ty týmy víc bolí jako nějaký finanční postih, protože prostě jako je to jejich práce a stejně jako v zaměstnání, když dostanete nějakou pokutu, tak vás to bolí daleko víc než nějaký výstražný dopis od ředitele. Takže tohle to funguje podle mě daleko líp. Ale pojďme od žlutých karet. Chci zmínit ještě jednu věc, která mi udělala radost a zároveň otevírá další téma, na který už dneska nemáme čas, ale můžeme se k němu vrátit ještě před Tour de France. Když už bojujeme o té žluté, tak ve žlutém jezdící Visma Lease Bike zaznamenala krásné vítězství Wouta van Aerta v páté etapě právě na tom etapáku, o kterém se bavíme. Bylo to podle mě nádherný vítězství po té dlouhé pauze, kterou Wout van Aert po oslavách Paříž-Roubaix vlastně zaznamenal. Trénoval si, připravoval se a vypadá, že na Tour de France bude ve skvělé formě. Já z toho mám samozřejmě radost, ale ukazuje to, jak závodník, který vlastně téměř 2 měsíce nezávodí, může přijet na jakýkoliv etapák už téměř připraven v dnešní době.
2: A přitom ale v té týmové časovce odpadl. To bylo snad den předtím a hned se tvrdilo, ježiš, teď on vlastně vůbec nemá, co to tady teď dělal, on jenom oslavoval.
3: Ne, je vidět, že on opravdu jako připravený fyzicky je. On měl smůlu, že asi 2 dny před startem toho etapáku někde lehnul na tréninku, takže byl jako podle mě hodně otřesený a na té časovce se to třeba ještě podepsalo. Ale jako ten výkon, který má, tak jako podle mě mu jako samozřejmě zase přisuzuje tu roli favorita i některých jako sprintů na té Tour de France. A bude důležitým prvkem zase v tom týmu Jonase Vingegaarda, takže fanoušci Wouta van Aerta všetně mě mají radost a ukazuje to, že jako není dnešní době technického pokroku v tom tréninku nutné závodit ty přípravné závody, ale jak je vidět i třeba na Remco Evenpoolovi, že prostě ten jde do té Tour de France bez jakéhokoliv závodního kilometru a uvidíme, jestli to je cesta.
4: No, uvidíme také, jakou dostane volnost a roli, protože Wout van Aert to vlastně má podobně takové dvojaké, jako třeba Matias Vacek, byť s jinými způsoby a reakcemi pro Matiase Vacka, který vlastně bude muset pomáhat jak Ayusovi, tuším, že tak Pedersenovi.
2: Jo, asi jo. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka. Moc se těšíme na Tour de France, moc se těšíme zítra na výstavišti, na off-season. Těšíme se třeba i na vás, pokud se uvidíme. Moc děkuju Martinovi i Jirkovi. Naslyšenou.
3: Krásné dny.
4: Hezký den.
6: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka. Na Rádiu Praha.